sejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

kytky jsou. Co se tady mohlo

Léto, prázdniny, cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tulákům. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí Greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Rybolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už jede vlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák, Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón.

na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

rozednění půl hodina schází. Sára protře rosou

vlakům patří i nádraží, přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží. Yeah.

a když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

mě veze, poslední můj vlak mě veze. Teď vím, když pryč jsem spěchal, to, co jsem mi nehledal, doma jsem nechal, poslední můj vlak mě veze.

0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
2: určitě, hezké odpoledne. Určitě, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak a trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
1: Všechno bude.
2: Ano.
1: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda. Humor.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich, jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsáno od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako

0: To se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
1: Ja?
0: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrázený hovor, jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovým praktikálu nahoře byla Daná Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jaký odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou, s pohledem za ní jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozehřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
2: Taky se vám ale někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodilo službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
3: ano,
2: nebo
3: ano.
2: Nedorazil kostým třeba.
3: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím, škoda toho Ostřela, že
2: ano.
3: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labském Mouřeninovi, tuším, a ten hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
2: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
3: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic takového, ale takže tam se děli takový věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
2: aha,
3: jako, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel. A to mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
2: jo,
3: tak
2: se pohupovala.
3: Si říkala, mladý, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhý, ano.
2: Ano, co se
3: nebo
2: stalo?
3: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
2: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
3: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych mu nějak ublížil, ten informátor.
2: Jo, jo, jo.
3: No, no.
2: Tak všechno zachráněno.
3: No, nakonec dobrý.
2: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás vám do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi ano. Další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel, a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. To byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvejte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohleto říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no.
4: Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude a bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnuto. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Dva jsme to vybrali
4: fakt,
3: stejně,
4: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že my myslím něco jiného. A pak ne, podívej se, chodbaň má žůl teďka. Nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám. To je pravda na tom Rodosu. Tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory. Jako, tam už tě budou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
4: Tak jo, tak ano. Hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to
4: předu.
3: Jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jakou ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, kdyby ještě dneska, prosím, o půl noci, kdybyste mě zbudili, tak já když píšem, teda ne, abyste mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Jdete toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nespomne. Jo, ale ještě dneska. Vov aus gerechne. Vo půl noci, jo. Já když prskám. Vov, no, ještě dnes, ale vov, když by ještě dneska. Vov, no, když bych se zmrzkal. A to je, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přehazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to by v počátku dělalo potíž. No, ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mně to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko víte. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak by to herecké, no, zpívání, no, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, tamhle tu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano. A to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí typově, jako, že jo?
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho Pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo zrovna
2: Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzal takovej jakoby kněžštější. než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyselná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMS-kovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad. Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humor. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přál, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujeme.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepík, už to můžu říct. Dáme. Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Aha. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, větet, jak se to... Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci? A když se slíkat, tak ji povečku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty tři měsíce, ne, myslím, po ty tři měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty tři měsíce, no to by tam, mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si žít ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta, já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada, jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný, on byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. Je, my jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes ramen, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jakou my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde u mě to venkovní sprchu.
5: Ano, tak. Ano, takový, tohle, jo, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to, a on furt nechtěl, a jakože ne, a tohle to, na to, to. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale... No a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tady taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka, ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste, prosím, volá semafor, anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl. A vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Chtěl bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice, Opavsko, hlasu Praháčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Shledanou, věřte se, hezky jen přeju oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku z dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. A nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Všem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? Tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad by jsme... Že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No... Já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhlubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude to jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Lunchcrow bude mít nové centrum pro lidi s autismem. Radnice v Přelouči odhalí nový pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Některé nemocnice nemají dostatek krve. Ústav krevní transfuze vyzval lidi, aby přišli darovat. A počasí dnes čekejte v kraji jasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. Z vily Sluněnka v Lunchcrowně se stane nové centrum pro lidi s autismem. Budovu ze 30. let minulého století koupilo od soukromníků za 8,5 milionu korun rodinné integrační centrum. S pomocí evropských dotací je nechá opravit zhruba za 26 milionů korun.
3: Stávající pobočky rodinného integračního centra sídlí v Lunchcrowně na dvou různých místech. Jedna je v základní škole Smetanova a druhá v budově v Komenského ulici. Ani jedna nemá vhodné podmínky pro lidi s autismem. Vila Sluněnka po opravách nabídne bezbariérový přístup, terapeutické místnosti i upravenou zahradu. Přestavba by měla být dokončená nejpozději v roce 2028 na jaře. Z Lunchcrowna Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Přelouč odhalí pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pískovcové dílo s jeho bystou bude stát v parčíku u městského kina.
4: Město slavnostně odhalí pomník v úterý 1. září. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček, který s nápadem přišel před 9 lety. Dílo tvoří dvě velká pískovcová písmena F podle umělcových iniciál, ze kterých vystupuje hercova bysta. Filipovský, který se proslavil třeba dobováním Loje Dauphiné, se už má v Přelouči pamětní desku a město na jeho počest pořádá i ceny Františka Filipovského za nejlepší dabing. Z Přelouče Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
2: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidé o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají také ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Španělské město Ceuta na severním pobřeží Afriky podle španělské vlády neopustilo asi 5 000 migrantů, včetně nezletilých. Starosta Ceuty uvádí až dvojnásobek. Koncem července do Ceuty pronikly desítky tisíc migrantů, většina z nich se už vrátila do Maroka. Nejméně 80 lidí ve snaze dostat se na španělské území zemřelo. Španělsko v Ceutě stále posiluje přítomnost policistů i úředníků, kteří vyřizují žádosti o azyl a návrat dalších běženců do Maroka.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno, nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Až do neděle musí řidiči v Ústí nad Orlicí počítat s uzavírkou v centru města. Ulice 17. listopadu je od domu dětí a mládeže až k náměstí uzavřená. Důvodem je konání pouti. Radnice o tom informuje na svém webu. Tolik dopravy.

0: Ať ho prožijete v dobré náladě, ať si užijete také víkend, který už klepe na dveře. Víťa Vávra, Nick Cayman, Karel Zich, naše hudební nabídka pro příští minuty. Nemohou nebo nechtějí se po mateřské dovolené vrátit do svého původního zaměstnání a tak zakládají vlastní biznis. Takových maminek v Česku přibývá i kvůli stále malé nabídce částečných úvazků. Další podrobnosti nabídneme v reportáži, která tu bude už za pár minut.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Vítavá vrá citronová holka doznívá v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Nových biznisů, které vznikají mezi kostkami na hraní a přebalováním v Česku přibývá. A to díky maminkám, které se nechtějí anebo nemohou kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele po rodičovské dovolené vrátit do původní práce. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení o vedlejších činnostech. Podle nich si loni začalo podobně vydělávat 8 000 žen a Česko se může chlubit i maminkami, jejichž podnikání slaví úspěchy také za hranicemi. Reportérka Barbora Borovská se na takové maminky zašla podívat.
1: Uvařit, ovonět, nakuličkovat a naskládat do průhledných doziček. S nápadem vařit v malé kuchyni modelínu, která je netoxická a pro děti nezávadná, začala bývalá učitelka na prvním stupni Kateřina Exnerová na rodičovské dovolené.
2: Vařím modelínu od roku 2012, ale jenom pro známí a pro svý děti. V 2017 jsem si řekla, že ji chci začít prodávat. Pak jsem se už nevešla jako ve své kuchyni a to už byly i nějaké objednávky.
1: Nové podnikání, ale potřebovalo finance. Kateřina začala s 500 000 korun i díky podpoře manžela. Barevná modelína, která začala v malé kuchyni, teď zamíří do Polska a Maďarska. To Dominika Podhrázka svým biznesem na rodičovské dovolené dokonce zachránila domácí rozpočet. Začala boxy, které zapojí všechny smysly dětí do hraní, od zraku až po hmat. A postupně přidala i domácí barevnou modelínu, která se dnes prodává i ve Švýcarsku. To vše s našetřenými 20 tisíci. Dnes má její firma obraty v řádu desítek milionů a je postavena především na práci maminek.
3: U nás vlastně 99% lidí, kteří u nás pracují, jsou maminky na mateřské, s malými dětmi.
1: Přestože Dominika Podhrázka přiznává, že na organizaci a chod firmy jsou částečné úvazky náročnější, tak aby vše klapalo, neměnila by.
3: Jsou velice efektivní. Ty práce jako dávají strašně moc. To bych řekla, že je velký benefit.
1: Právě žen, které zakládají vlastní podnikání, přibývá v Česku posledních 16 let v řadě. Ukázala to čísla České správy sociálního zabezpečení. Podle Jiřího Halberštáta, ředitele náboru a marketingu Manpower Group, stojí za rostoucí touhou zakládat vlastní podnikání a nevracet se zpět na původní pozice především malá flexibilita zaměstnavatelů.
4: Tomuto tématu se věnovala studie OECD, která přímo uvádí, že je to důsledek malé nabídky flexibilních úvazků v České republice, která je opravdu ve srovnání se zeměmi západní Evropy extrémně nízká. Je to také v důsledku nedostatku péče o malé děti nebo obtížného slaďování práce s rodinou.
1: Tříletá rodičovská dovolená je v Česku jedna z nejdelších v Evropě a je to i jedním z důvodů, proč ženy po návratu do zaměstnání vydělávají méně. Podle posledního vydání indexu Women in Work společnosti PwC z loňského roku dosahují rozdíly ve mzdách na stejných pozicích mezi muži a ženami v Česku kolem 17%. Barbora Borovská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice,

0: Britský model, zpěvák a také skladatel, který se proslavil v 80. letech, to byl Nick Kamen, zazněl v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Ještě doplním, že zlomem v jeho kariéře nebyla jen tahle píseň, ale také spolupráce s Madonou a především ikonická reklama na džíny. Tak to bylo pár zajímavostí po ránu. Rychlá pozvánka do Kladrub nad Labem, Národní Hřebčín ve spolupráci s divadlem Kůzle pořádají právě dnes divadelní představení pro celé rodiny. Jmenuje se Císařovna Čehý i Hot a začátek představení je v 10 a pak ještě v 11 hodin.
1: Počasí.
0: Dneska to bude stručné, má být jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech naměříme 20 až 24 stupňů. Vítr povane slabý, východní až jihovýchodní, rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 22 minut, je pátek 14. srpna, s vámi je Český rozhlas Pardubice a dnes je to 35 let, kdy svůj první koncert odehrála britská skupina Oasis. Hudební téma pro redaktorku Petru Beránkovou a také pro předškoláky.
1: Teď se hrajou na všechny nástroje.
2: Nevím.
1: Protože když se poskládá hudební skupina, tak pak složej hudební skupinu.
2: Tam jako normálně zpívají třeba. My jsme muzikanti, přivázíme housličky. My jsme muzikanti, přicházíme k vám.
3: Jaké muzikanty má hudební skupina?
2: Klavír, tun tun tun tun tun, píšťalku děl. A nebo bubnen, tun tun tun tun tun tun, a nebo trumpetkou tun.
3: Kdo hraje na klavír?
2: Krvavý rista.
3: Kdo hraje na kytaru?
2: Kytarář.
3: Kdo hraje na bubny?
2: Bubnovač. Bubeník.
3: Kdo hraje na housle?
2: Housláč.
3: A jak se jmenuje ten, který zpívá v hudební skupině?
2: Takovej s mikrofonem a říká, co má dělat. Oni se to učejí.
4: Zpěvák.

0: Nekonečný příběh, právě tam zazněla melodie, která teď zpříjemnila, doufám, i vám. Dobré ráno, to trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Za chvilku Pavel Bobek, Meky Žbirka, také se koukneme na to, co se píše v novinách. Ale teď už je to Míša Spáčilová a před námi jsou čerstvé zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Přehrada Seč stále není vhodná ke koupání, i když není zcela zakázané. Sinic sice ubylo, nicméně voda neodpovídá hygienickým požadavkům. Množství sinic záleží na směru větru, lidé by se měli vyhýbat místům, kde se hromadí. Na čtvrtém stupni z pěti je voda podle posledních rozborů na všech třech lokalitách nádrže Hoješín, Semtín a Ústupky. V Ústí nad Orlicí dnes začíná tradiční staročeská pouť. Potrvá do neděle. Hlavní program bude v parku Kociánka a před novým domem dětí a mládeže. Lidé se mohou těšit na kolotoče, střelnice a další atrakce. Doprovodný program s ukázkami řemesel nebo věštírnou připravilo Městské muzeum v Hernichově Vile. Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Lípě nad Orlicí se aktuálně stará o více než 20 ptačích mláďat. Kvůli vysokým teplotám jsou často dehydratovaná a zesláblá. Zvířatům ve volné přírodě mohou lidé podle záchranářů pomoci například miskou s vodou umístěnou na vyvýšeném místě. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období v loni. A roste také částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Na řadě je sport. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety. A počasí. Dnes čekejte v kraji jasno, nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. V Letohradu zasahují hasiči u dopravní nehody. Ta se stala na silnici číslo 360 poblíž místní části Šedivec. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Pět hodin, 40 minut k tomu, tohle byl Meky Žbirka s písničkou Prvá s Míšou Spáčelovou. Jdeme otevřít dnešní noviny.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Sousední krajský soud v Hradci Králové odsoudil 24-letou ženu z Jičínska ke 3 letům vězení s 5-letou podmínkou. Obžalována byla z pokusu vraždy, když 3x bodla nožem vlastní matku a soudní znalec uznal, že je trestně odpovědná. Žena ale trpí psychickými problémy, což potvrzuje, že jí byl přiznán invalidní důchod 3., tedy nejvyššího stupně. Obžalovaná se ani nedostavila k zahájení hlavního líčení, i když matce slíbila, že s ní přijde a u soudu uzná vinu. Píše Právo v příloze pro severovýchodní Čechy.
2: Expozice pardubického letectví, která sídlí na letišti v Kuněticích, pořádá v sobotu od 14 hodin den otevřených dveří. Návštěvníci si budou moci prohlédnout letadla, navštívit hangáry s historickými exponáty a modely a zúčastnit se přednášky kurátora Petra Kolmana, který se podělí o zajímavosti z historie českého letectví. Nebude chybět ani letové předvedení vybraných historických letounů. Pozvánku najdete v regionální příloze Mladé fronty dnes.
0: Premiér Andrej Babiš ohlásil na svých sociálních sítích, že hodlá bojovat se suchem. Povolal k tomu svého někdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Jako první gesto, že to myslí skutečně vážně, s ním a také s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem vyjel na přehradu Slapy, která má začít kvůli nízké hladině vodní nádrže Orlík místo ní upouštět vodu do Vltavské kaskády. V pondělí pak mají jeho současní ministři předvést veřejnosti, co proti suchu dělají. Obnovit chce také Národní koalici pro boj se suchem, kterou s Brabcem kvůli suchu svolával v roce 2018, píšou Hospodářské noviny.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, teď vyrážíme na Jevíčsko. Největší letní událost regionu je tady. Jevíčská pouť 2026 se uskuteční ve dnech 14. až 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. A čekají vás 3 dny plné živé hudby, tradiční poutní atmosféry a také samozřejmě skvělého občerstvení. K tomu všemu nezapomenutelné zážitky pro všechny návštěvníky. Takže zveme na Jevíčskou pouť.
1: Počasí.
0: Jasno, nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 20 až 24 stupňů Celsia a vítr slabý východní až jihovýchodní, který bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Tak to je předpověď pro dnešní den. Předá mi tedy další krásný letní prosluněný den. Užijte si ho.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Záchranný bot a Sebastian, za 10 minut bude 6 hodin, stále užíváte páteční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a věřím, že si užijete také dobré odpoledne. To ve 13 hodin nabídne poradu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Oba je zdravím, no a ptám se, které téma se bude tentokrát probírat?
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: Budeme mluvit o množství léků.
1: Máte někdy pocit, že už těch všemožných pilulek, kapek a injekcí máte nějak moc?
2: Kritická hranice je často udávána na 5 a více léků současně. Máte jich víc? Říkáte si, vědí ti všichni doktoři, co já to všechno beru?
1: Víte, že velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálad?
2: U starších lidí dokonce zmatenost, poruchy paměti, úzkosti nebo dokonce pády.
1: Kolik berete léků vy a nemáte s tím potíže? Dejte nám o tom vědět, svěřte se svými obavami a problémy s léky.
2: Své dotazy nám můžete už teď poslat přes formulář na stránce pořadu www.veseleazdravie.cz a taky na náš Facebook.
1: Nebo nám zavolejte svůj dotaz telefonicky a nechte vzkaz paní doktorce na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Vašim problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
1: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Mláďata ptáků kvůli vysokým teplotám vyskakují ven z hnízd. Moravská Třebová rozšiřuje areál základní školy u kostela. Pardubičtí basketbalisté doplní kádr pro novou sezonu o jednoho cizince. V kraji dnes čekejte jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Záchranná stanice Pasíčka zažívá kvůli vedrům mimořádný nápor ptačích mláďat. Rozpálené střechy domů zahřívají hnízda natolik, že z nich například rorísy a vlaštovky vyskakují ven. Velké množství mláďat pak končí v péči ochránců, říká vedoucí stanice Josef Cach.
3: Před měsícem ten týden byl strašný, my jsme vlastně měli intenzivní péče a chodby v obložený krabicema, ve kterém byly mláďata, zvířata, které vyskákala, nemohly tam vlastně být. Měli jsme takovýhle problémy tuším před 3 lety, ale ne v takovémhle rozsahu jak teď, takže to byl strašný mazec.
1: V areálu základní školy u kostela v Moravské Třebové vzniká nová přístavba. Dokončení se původně plánovalo na dřívější termín práce, ale zdržely technické problémy. Stavbu teď převzal nový zhotovitel, který podle města harmonogram dodržuje.
4: A pevně věříme, že nás nic nepřekvapí a bude dodržen. Počítáme, že to příští rok bude hotové. Budou tady školní družiny, odborné učebny, výdejna jídel, zázemí pro pedagogy, nová sborovna.
1: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala výše 4,9%.
2: Sport.
1: Pardubičtí basketbalisté začali s přípravou na novou sezónu. Tým se výrazně nezměnil. Většina klíčových hráčů zůstala. Náhradu bude klub hledat za Jacoba Evance, se kterým vedení neprodloužilo smlouvu. Proč, vysvětluje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
5: Neskutečně pokorný hráč, jako v obraně bych řekl fantastický, ale skutečně jako pak hlavně v tom play-off bylo vidět, že potřebujeme i nějakou ještě budovou produkci od těch dalších hráčů a tu nesplnil. A kdybychom s tímhle tím šli do Ligy mistrů, tak budeme vědět, že jsme neudělali změnu maximalistickou pro to, aby jsme právě si mohli v té Lize mistrů říct o lepší výsledek.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno, nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Povane východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nohu z plynu dejte na silnici číslo 322 u Chvaletice na Pardubicku. Na vozovce tam leží srna a kulturní akce uzavřela v Hlinsku pro dopravu místní komunikaci v ulici Na Řekách. Uzavírka je tam plánovaná do nedělních 15 hodin, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 6 hodin 4 minuty k tomu hladíte Český rozhlas Pardubice, kde pokračuje páteční Dobré ráno s datem 14. srpna. Rovnou připojíme i dnešní oslavence, nebo tedy respektive jejich jména. Alan a také Allen, přejeme všechno nejlepší a zahrajeme si muziku. Elton John, Michal Tučný, také Zuzana Norrisová, obstará písničky, které nestárnou. O několik týdnů napřed jsou stromy v českých lesích, možná už jste to postřehli i vy, kvůli suchu a horku začali už teď schazovat listí. Lesníci sčítají i ztráty na jarních sazenicích. Třeba v brněnských městských lesích uhynuly desítky procent mladých stromků vysázených na jaře. Reportáž nabídneme už za malou chvíli.

0: Žluté listí jako na konci října a uschlé sazenice mladých stromků. Tak takové jsou projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ale ani tak letos vedra nevydrželi. Třeba v lesích okolo Brna. Podrobnosti zjišťoval reportér Šimon Franz.
1: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
2: Byla tady vysázená vlastně jedle bělokorá, ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto suchá.

0: a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
1: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Kvůli suchu tady mění i postup výsadby nových stromů. Místo na jaře jich příští rok většinu vysadí až na podzim, aby měli větší šanci přežít. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
0: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám chřadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
2: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
0: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
1: Důvod opadávání listí je ale jiný než na podzim. Běžně si stromy sami určí, kdy už listí nepotřebují, teď ale kvůli horku nemají na vybranou.
0: Když jsou ty vysoké teploty, ten strom se snaží ochladit tak, že ze sebe pouští vodu a z kořenového systému nahoru si táhne vlastně tu vodu novou. Pokud nemá odkud tu vodu táhnout, tak se samozřejmě dále ochlazuje, ale už tam žádná voda nepřichází.
1: Listí tak jednoduše nemají z čeho živit. Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
0: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
1: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech. Pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Účinně se proti němu brání nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit. V rámci našeho programu vracíme vodu lesu, hloubíme tůně, vytváříme mokřady a v tocích dřevěné či kamenné přehrážky, které zpomalují odtok vody z krajiny a zvyšují tak hladinu podzemní vody. Také revitalizujeme potoky.
1: Na jihu Moravy se státní lesníci snaží suchu bránit i řízeným zaplavováním lužních lesů. Eva Jouklová dodává, že letošní extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
3: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
1: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsuších od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: V zemi Keltů chystají nový velký letní open air festival pohanské, keltské, slovanské a severské hudby. Jmenuje se Sabbath Fest. Vypukne dnes a užít si ho můžete ještě také zítra. Delorain, Celtica Pipes, Rock a nebo třeba velká ohnivá show vás také čeká. K tomu bohatý doprovodný program. Třeba prohlídka Opida, ta je v ceně vstupenky. Jarmark během obou dnů, bohatá nabídka řemeslných lahůdek. Také je to festival vhodný pro rodiny s dětmi, takže i s těmi nejmenšími můžete dorazit. Jinak skanzen bude otevřen od 10 hodin dneska. Páteční první koncert začíná v 17.30, v sobotu ve 14 hodin, no a k tomu všemu jsou připravené také komentované prohlídky Opida, a to od 10.30 do 17.30. Počasí. Pátek bude jasný, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 22 až 25 stupňů Celsia a vítr vane slabý východní až jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Týden má jenom 7 dní, zpívá Jan Kledecký a ten dnešní je poslední pracovní, tedy pro většinu z vás, tak zvládnout pátek a pak vytoužený víkend. Ať to jde hezky, jak se říká, levou zadní a také pokud možno v dobré náladě. Před námi spotřebitelský servis, dneska se ptáte na reklamaci obuvi. Jak přesně funguje znalecký posudek, doplní náš odborník Josef Černý.
1: Dnešní dotaz přišel od pana Vojty, který píše: mám spor s prodejcem obuvi a chci si nechat vyhotovit znalecký posudek. Rád bych ale věděl, jestli peníze za posudek, které musím zaplatit, mi prodejce musí okamžitě vyplatit společně s penězi za boty, anebo může vzniknout nějaký problém. Pane posluchači, takhle jednoduché to bohužel není. Ani kladný znalecký posudek ještě neznamená automatické kladné vyřízení reklamace a pro prodejce povinnost vady na zboží uznat a uhradit vám veškeré náklady spojené s reklamací. Předem tady nelze vyloučit mimosoudní a dokonce ani soudní řešení.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice stále s vámi. Tohle byl Freddie Mercury a když jsme u muziky, tak už za pár okamžiků vám ve vysílání nabídneme třeba skupinu Opět a Radiček, zaspívá i Hana Zagorová. A samozřejmě zjistíme i to, co se píše v dnešních novinách. Tak rozhodně i dál zůstaňte s Českým rozhlasem Pardubice. No a teď už ve studiu opět nejsem sám. Míša Spáčilová na místě, všechno připraveno a před námi další čerstvé zprávy. Přejeme dál pohodové páteční ráno.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V lesích v Pardubickém kraji postupně přibývá listnatých stromů. Jehličnany sice stále výrazně převažují, jejich podíl ale za poslední roky klesá. Lesníci nejčastěji vysazují smrk, dub, buk a borovici. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po ústupu kůrovcové kalamity se zároveň snižuje těžba poškozených stromů. Oprava kříže na Lanškroudském kostele svatého Václava odhalila historické dokumenty. Odborníci o jejich umístění věděli. Při sejmutí kříže a báně odborníci vyjmuli dva tubusy, v nichž se nacházely historické listiny z 18. a 20. století. Nalezené písemnosti restaurátoři odborně ošetří a pokusí se zjistit více o jejich obsahu. Vodoprávní úřad v Dobružce na Rychnovsku kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod v celém správním obvodu města. Opatření platí do odvolání. Týká se všech vodních toků a vodních nádrží na území Dobružska. Zákaz se vztahuje také na odběry, které mají platné povolení. V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky. Pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. A ještě krátce ze sportu. Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno a nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: S uzavírkou počítejte do 16. srpna v Hlinsku v ulici Budovcovo nábřeží a Veleslavínova. Koná se tam Den města Hlinska. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Telegram a také Hana Zagorová v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s Míšou Spáčilovou jdeme prolistovat dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: V Chrasti začala rekonstrukce křižovatky v ulici Tyršova, která si vyžádala i první dopravní omezení. Od úterý 11. srpna probíhá rekonstrukce jedné z místních křižovatek, kterou v následujících měsících nahradí nová okružní křižovatka. Ta má zajistit napojení připravované obchodní zóny a v budoucnu také nové bytové lokality. Na navazujících pozemcích je realizovaná výstavba nové obchodní zóny a do budoucna by zde měla vzniknout bytová lokalita s kapacitou 48 nových bytů. Píše o tom Chrudimský deník.
0: Litomyšl hostí v týdnu od 15. do 21. srpna 11. ročník festivalu Litomyšlské deny barokní tradice. Projekt místního probožství propojuje duchovní a kulturní obraz barokní epochy. V sobotu se uskuteční podvečerní procházka po mariánských památkách, na kterou v neděli naváže pontifikální mše a přednáška historičky umění Veroniky Cinkové v piaristickém chrámu. Během týdne mohou návštěvníci zavítat také na prohlídku piaristické koleje nebo na koncert italské hudby v kostele Povýšení svatého kříže, píše regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Nové byty ve všech krajských městech během 3 let podražily někde i o desítky tisíc. Prodejní ceny za metr čtvereční navíc všude rostly rychleji než nájemné. Vychází to z dat projektu Realiťák roku. Byty ale zároveň zůstávají v nabídce výrazně kratší dobu. Lidé by tak podle hlavního ekonoma České bankovní asociace neměli podcenit přípravu hypotéky před samotným výběrem bytu. Nejvíce zdražila Ostrava, a to o více než 65%. Skoro stejný tempem rostly ceny také na druhé straně republiky, konkrétně v Ústí nad Labem, kde metr čtvereční zdražil ze 32 tisíc na více než 53 tisíc korun. Třetí místo s růstem téměř o 53% obsadili Pardubice a článek přináší Mladá fronta Dnes.

0: Šum sadu, tak to je komorní multižánrový open air festival s doprovodným programem pro celou rodinu v přátelské atmosféře pod širým nebem. Dva letní dny plné hudby, divadla, besed a dílen jak pro děti, tak pro dospělé. No a festival Šum sadu vypukne právě dnes v městském parku Richtářovy sady v Proseči. Moc na něj zveme, začátek v 16 hodin.
1: Počasí.
0: Nejenom festivalům, ale třeba také výletům bude přát to dnešní počasí. Má být opět jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech budeme měřit mezi 22 a 25 stupni. Vítr vane slabý, východní až jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: 6. rozhlas Pardubice.

0: 6:45, 3 minuty k tomu. Petr Muk je za námi, Petr na tě nás naopak čeká. My vyrážíme za sportem. Basketbalisté Pardubice odstartovali přípravu na novou sezonu. V ní budou chtít obhájit pozici na špici České ligy a čeká je také Liga mistrů. Trenérům se ale zatím hlásilo české jádro. Cizinci dostali o týden další volno. Pomoci by to mělo jak samotným hráčům, tak v budoucnu celému týmu.
1: Základní osa týmu pardubických basketbalistů se nemění. Tým tak má na co navazovat a není potřeba začínat trénovat systémy zase od začátku. Pro Východočechy je důležité, že kromě jednoho cizince všichni ostatní v klubu zůstali. Pokračuje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
2: Ty nejklíčovější hráče jsme udrželi, včetně cizinců, což jako na český poměry nebývá zvykem. A ta sezona, jak dopadla, jdeme do Ligy mistrů, tak i teďka agendoval, jestli nechcem jako ještě přidat už podepsaných smlouvách u Joey Bryanta, ZK, Bonhema, protože jsme podepsali opravdu skvěle a asi bychom neměli rozpočet, aby jsme všechny udrželi po sezóně, kdyby jsme váhali, čekali. Takže co se týká vlastně Američanů, tak kromě Jacoba Evanse pokračují ty čtyři stěžejní a místo Jacoba Evansa hledáme teďka velkopravností cizince amerického hráče.
1: Jediná změna u zahraničních hráčů nastala u Jacoba Evanse. Přestože hráč měl zájem v Pardubicích pokračovat dál, vedení se rozhodlo vydat jinou cestou.
2: Jacob Evans na to, jakou měl kariéru, víme, že hrál playoff NBA a tak neskutečně pokorný hráč, jako v obraně bych řekl fantastický, ale skutečně jako pak hlavně v tom playoff bylo vidět, že potřebujeme i nějakou ještě budovou produkci od těch dalších hráčů a tu nesplnil. A kdyby jsme s tímhle tím šli do Ligy mistrů, tak budeme vědět, že jsme neudělali změnu maximalistickou pro to, aby jsme právě si mohli v té Lize mistrů přes tu energii bojovnost říct o lepší výsledek.
1: Zatímco čeští hráči už od pondělí trénují, cizinci mají ještě volno a k týmu se připojí na začátku týdne příštího.
2: Jsme přihlídli na to, aby se i odpočali a byli jako dobře nastavený hlavou. To byl nějaký vliv, ten úhel polu hrál se dlouho a ty kluci musí načerpat a zařídit si plno věcí. Liga začne někdy v druhé polovině září, Champions League začne teda z kraje října. Samozřejmě pracují na individuálních plánech a podobně, takže asi by to dopadlo stejně, kdyby se nehrála Liga mistrů, že jsme zvolili ten individuální plány, tu důvěru v tom, že na sobě kluci pracují individuálně a mají možnost se věnovat rodinám, užít si trošku volna a připravit se na opravdu těžkou a náročnou sezónu.
1: Říká předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara. Z Pardubic, Otaku Tvirt, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová připravuje montáž dalších fotovoltaických panelů na svých budovách. Cihelna v Králíkách letos předvede, jak by to bylo, kdyby Československo nepřistoupilo na Mnichovskou dohodu. Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. V kraji dnes čekejte jasno a teploty do 32 stupňů. Je pátek 14. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Moravská Třebová rozšíří výrobu vlastní elektřiny a fotovoltaické panely nechá instalovat na dalších 6 městských budovách. Solární elektrárny už fungují například na mateřské škole Piaristická nebo v objektu sociálních služeb. Letos město do obnovitelných zdrojů investuje 6 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Jedná se o budovy tělocvičny při ulici Piaristická, mateřská školka Bršov, penzion pro seniory na ulici Svitavská, základní škola Palackého, kde již fotovoltaika je instalována, dojde k rozšíření tohoto systému a potom na dílnách technických služeb.
2: V Králíkách na Orlicko-Ústecku dnes začíná vojensko-historická akce Cihelna. Své vybavení a práci představí armáda České republiky, policisté, hasiči i vězeňská služba. Vojenské kluby letos připravili také ukázku bitvy, která návštěvníkům přiblíží, jak by vypadaly události, kdyby Československo nepřistoupilo na mnichovský diktát a rozhodlo se bránit, říká ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
5: Vlastně německý ordeři začnou ve pohraničí způsobovat neklid, začnou napadat celní stanice, četníky. Toto období bude končit Mnichovskou dohodou, kdy Československo se rozhodne tu dohodu neakceptovat a začne mohutně dozbrojovat. A to už je fikce, protože tohle už je fantazie tvůrců této ukázky.
2: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
6: Jde spíše o návrat k běžnější, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
2: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru byla 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték také poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu kvůli tomu dočasně pozastavilo také Finsko. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou bezpilotní letouny letos pronikly opakovaně.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno a nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu nákladního a osobního auta máme hlášenou z Pardubic. Hasiči u ní zasahují v místní části Pardubičky v Dělnické ulici, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Sedm hodin, čtyři minuty k tomu, posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Na filmovém festivalu Litomyšl Fest byla před 14 dny i zpěvačka Bára Basiková. Uvedla tam film režisérky Heleny Třeštíkové. Ten mapuje její život a kariéru během 50 let. Krátce po projekci ve Smetanově domě, který zpěvačka mimochodem velmi dobře zná už od dětských let, jsme s ní natočili rozhovor a nabídneme ho ve vysílání už za chvíli. Nabídneme i písničky, které nestárnou, před námi Xindl X, Helena Vondráčková, Paolo Haber, také Bleskovka se blíží. Připomínám, že tento týden hrajeme o parádní cenu. Je to knížka z nakladatelství Kazan.

0: Když zabloudíš, tak zavolej, zpívá Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A jiná zpěvačka, Bára Basiková, v Litomyšli na filmovém festivalu představila film režisérky Heleny Třeštíkové, který mapuje její život a kariéru v průběhu 50 let. Snímek zachycuje nejenom její hudební začátky, muzikálové role i osobní příběh ženy a matky, která se vyrovnává s rozdílem mezi veřejným obrazem a soukromým životem. Krátce po projekci je ve Smetanově domě oslovila reportérka Naďa Kubínková a zjistila, že zpěvačka Litomyšl dobře zná. Už jako dítě tam jezdila na prázdniny.
1: Mně se vždycky v Litomyšli líbilo. Už jako dítěti prostě jsem cítila, že ta Litomyšle je něčím zvláštní, výjimečná.
2: Říká Bára Basiková. Do Litomyšle jezdila za svou babičkou a dalšími příbuznými, kteří bydleli jak v historickém centru, tak i na kraji města v paneláku.
1: Úplně jako poslední tady byla moje praprateta, paní Marie Straková, což byla dlouhodobá ředitelka mateřské školy zdejší, která je pod zámkem. A lidi si ji tady pamatují dodnes, protože to byl výjimečný člověk. Strašně milá a báječná žena.
2: Vypráví Bára Basiková, která se přátelila i se sochařem Olbramem Zoubkem. Ten v Litomyšle tvořil a jeho sochy jsou pevnou součástí města.
1: Měla jsem ráda jeho tvorbu. No a jednoho léta prostě jsem ho tady oslovila a od té doby jsme se tady setkávali a vídali. A no a já hlavně prostě zbožňuji jeho sochy. No, mě ty jeho sochy ve mně vyvolávají takový dojetí a takovou oslavu prostě člověka, lidské bytosti a lidského srdce.
2: Zpěvačka se několikrát objevila i na festivalu Smetanova Litomyšl. Klasickou hudbu poslouchá už od dětství.
1: Miluji čím dál tím víc. Jednak teda jsem se jí učila, když jsem byla v Lidové škole umění, chodila jsem na hodiny zpěvu, tak jsem dělala vlastně klasický zpěv, nebo chystala jsem se věnovat se opernímu zpěvu a jít na konzervatoř, na kterou mě tedy nakonec nevzali. Ale tu hudbu jsem poslouchala pořád. Do toho samozřejmě patří i třeba filmová hudba a...
2: Jakou máte nejradši operu od Bedřicha Smetany?
1: No, tak Libuše je krásná, ale já teda teď poslední dobou spíš radši Dvořáka. Je to hloupé, že to říkám v Litomyšli, ale ne, samozřejmě stejně tak jako Bedřich Smetana, tak Antonín Dvořák byli velikáni, ale objevují i další prostě, jako byl Zdeněk Fibich nebo Bohuslav Förster. Samozřejmě Leoše Náček, to jsou géniové a jsem ráda, že pořád ten jejich odkaz funguje a působí.
2: Z Litomyšle Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dneska v Luži na hradě Košumberk odstartuje festival Karel, tak si tady pročítám program a také pozvánku, která dorazila. Festival Karel je prázdninový hrdina a zároveň festival. K jeho hlavním zbraním patří krásné prostředí nádvoří hradu Košumberk u městečka Luže. Vedle samotného areálu sází Karel na kvalitní muziku, divadla, výstavy, besedy, koupání, dobré pivo, chutné pokrmy a další kulturní rozptýlení. Přijďte a užijte si doprovodný program s kamarády a také rodinou. No a když se podívám na nabídku interpretů, kteří vystoupí během dvou dní, tedy dnes a také zítra, tak třeba Rufus Miller tam bude, Pragounion, Sto zvířat, Dukla Vozovna, Buty, Volant a mnoho dalších.
1: Počasí.
0: Dneska má být jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách v 1000 metrech 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, východní až jihovýchodní, rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Proměna v podání Xindla X a s vámi je Český rozhlas Pardubice. Jdeme si zasoutěžit.
1: Bleskovka.
0: Opět tady máme knihu nazvanou Ostrov zalitý sluncem, letní romantické čtení, hlavní hrdinka Tabita hledá nový start ve svém životě, nachází ho nebo chce ho nalézt na Madejře v luxusní vile, kde se stará o dva roztomilé psy, ale do života jí opět přijde muž, který ho obrátí vzhůru nohama, jak to dopadne, tak to už si musíte přečíst sami. O čem to tedy je, už víte, o co hrajeme, také víte, co nevíte, jaká je dnešní otázka. Tak ještě jsme neprobírali jídlo na Madejře. To je známá vínem, batátami a také rybou s názvem espada, což je tkaničnice atlantská nebo také tmavá, celkem ošklivá ryba, hadovitá, s velkýma černýma očima, pusou plnou zubů. Její maso je ale přesto všechno vynikající. A víte, s čím se espada nejčastěji podává? Mám tady tři možnosti. Za A je to grilovaný banán, za B celerové chipsy, za C vařené proso. A telefon 726 46 48 48. Volejte právě teď a uvidíme, jestli to dobře dopadne. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady je posluchačka. Ano.
0: Sobotnice, ano.
2: Ano, ano, nikdy jsem téhle v končinách nebyla, takže nevím.
0: Ale vy jste zdatná kuchařka, co zase já vím.
2: No, tak co mě to je platný.
0: No, takže to dokážete to odhadnout, ne? S čím by se mohla podávat taková ryba?
2: No, buď banán, nebo to proso.
0: Banán nebo proso, tak teď už to mám jenom 50 na 50, tak co se vám líbí víc na Madejře, co by tak mohlo?
2: No, mně by se líbil víc ten banán.
0: Banán.
2: To. No a bude
0: banán.
2: To znovu.
0: No tak banán, to by bylo skoro jako kuřecí prso z broskví, co?
2: Přesně tak.
0: Něco takového akorát.
2: Ještě plátek sejra.
0: Přímořskou plátek sejra, to cihlu a bude to dokonalé. No. Je to tak, je to banán. Grilovaný, jinak ta espada v takovém lehkém těstíčku, no a jak jsem říkal, vypadá to teda šíleně ta ryba, hladit bych ji nechtěl, protože bych se bál, že mě sežere, ale prý naprosto vynikající. Tak jo, hezké počtení přeju, pozdravujte v Sopotnici.
2: Já vám děkuju díky. A zdravím vás tam všechny.
0: Díky a vydržte mi na lince.
2: Doufám, že neuschnem v tomhle suchu.
0: Budeme se snažit.
2: Vy už ne, já bych potřebovala, vy

0: osmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Přehrada Seč stále není vhodná ke koupání, i když není zcela zakázané. Sinic sice ubylo, nicméně voda neodpovídá hygienickým požadavkům. Množství sinic záleží na směru větru, lidé by se měli vyhýbat místům, kde se hromadí. Na 4. stupni z 5 je voda podle posledních rozborů na všech 3 lokalitách nádrže Hoješín, Semtín a Ústupky. V Ústí nad Orlicí dnes začíná tradiční staročeská pouť, potrvá do neděle. Hlavní program bude v parku Kociánka a před novým domem dětí a mládeže. Lidé se mohou těšit na kolotoče, střelnice a další atrakce. Doprovodný program s ukázkami řemesel nebo věštírnou připravilo Městské muzeum v Hernichově Vile. Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Lípě nad Orlicí se aktuálně stará o více než 20 ptačích mláďat. Kvůli vysokým teplotám jsou často dehydratovaná a zesláblá. Zvířatům ve volné přírodě mohou lidé podle záchranářů pomoci například miskou s vodou umístěnou na vyvýšeném místě. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období v loni. A roste také částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Na řadě je sport. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno a nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic. V Pardubičkách Dělnické ulici tam bouralo nákladní a osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a porouchané vozidlo překáží na silnici číslo 37 u Pardubic ve směru na Chrudim. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik zprávy a Míša Spáčilová, 8:02, ladíte Český rozhlas Pardubice, koukám, kdo nám zaspívá a zahraje a budou to Jaroslav Samson Lenk, také Václav Neckář a za chvilku ještě jednou v dnešním dobrém ránu otevřeme noviny. Zůstaňte s námi a pohodový poslech.

0: Taková malá chvilka o nápojích teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Před námi, nebo ne, před námi, za námi laciný víno. Napil jsem se vody a teď se rozvoní káva, také tiskařský inkoust.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Naposledy s Míšou Spáčilovou otvíráme dnešní noviny. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
0: A začínáme pardubickým deníkem. Letiště zažívá mimořádně silný rok. Pochopitelně to pardubické. Počet odbavených cestujících proti loňsku výrazně vzrostl. Přibyly nové dovolenkové destinace a modernizací prošel i samotný terminál. Rostoucí obliba má ale také svou odvrácenou stranu. Parkoviště před letištěm se během letní sezóny plní až po okraji a najít volné místo může být sázkou do loterie. Někteří cestující už proto raději volí odvoz. Letiště chystá rozšíření parkoviště, ve hře je rezervační systém a do budoucna dokonce parkovací dům, píše pardubický deník.
2: Nádvoří a expozice regionálního muzea ve Skutči zaplní v sobotu od 9 do 17 hodin ukázky rukodělných řemesel, která jsou historicky spjata s místním krajem. Své pracovní postupy návštěvníkům přímo na místě předvedou švec, kovář i kameník. Událost doprovodí komentované prohlídky muzejního areálu Jarmark s domácí produkty, tvořivé dílny a divadlo. A pozvánku najdete v regionální příloze Mladé fronty Dnes.
0: Roky byl záškrt nemocí, která v Česku patřila spíš do historie medicíny než do reálného světa, jenže v posledních letech se nejenom vrací, ale i posiluje. Letos má už dvě oběti. Dvě úmrtí v jednom roce naposledy zaznamenali v roce 1969. Podle údajů Státního zdravotního ústavu lékaři do konce července zaznamenali 16 případů záškrtu. Loni jich bylo 11, píše Právo.

0: počasí.
1: Páteční dobré ráno zpříjemnil Bruno Mars, za chvilku nás čeká Petr Spálený, také Daniel Hůlka, ale teď už se trochu podrobně jdeme věnovat počasí, nejenom tomu dnešnímu, koukneme i na víkend, který je před námi, abyste věděli, co všechno si můžete naplánovat. A předpověď přichystal meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jaroslav Tuček. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dnešek asi bude opět pěkný jako předchozí dny, je to tak?
2: Přesně tak, kolem tlakové výše k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Dneska očekáváme jenom slunečné počasí, takže jasno, bez mraku. Teploty se budou pohybovat od 29 do 32 stupňů, na horách od 22 do 25 a vítr ten bude foukat jenom slabý od východu až jihovýchodu do 4 metrů za sekundu. Rozprové podmínky máme mírně nepříznivé, v průběhu dne pak budou dobré, aby o to je na dvojce střední zátěž.
1: A kolegové říkali, že ještě o víkendu nás čeká nefalšované léto.
2: Ano, přesně tak. O víkendu ještě budou teploty hodně vysoko. V noci očekáváme jasnou oblohu, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů Celsia, vítr slabý proměnlivý nebo od jeho východu do 4 metrů za sekundu a přes den jasno nebo skoro jasno, takže nějaký ten mráček už se utvořit může. No a ty maximální teploty v sobotu 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 24 až 27, vítr stále slabý proměnlivý nebo od jihu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v neděli už potom přijde trošičku malá změna, bude víc oblačnosti a večer očekáváme přechod studené fronty. To znamená, v neděli bude jasno až polojasno s tím, že v průběhu dne potom od západu začne přibývat oblačnost a v průběhu večera se místy vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů Celsia, maximální teploty 30 až 34 a vítr bude slabý, proměnlivý 1 až 4 metry za sekundu.
1: Tak když se nakoukneme jenom v rychlosti do toho dalšího týdne, tam už ochlazení a déšť?
2: Tam už je ochlazení, přesně tak. V pondělí ještě tady bude operovat nad náma ta studená fronta, takže tam očekáváme nějaké srážky místy. No a teploty už nám spadnou na nějakých 21 stupňů v pondělí, s tím, že až od středy se zase začne oteplovat. Ve čtvrtek by se ty teploty měly dostat k 30 stupňům, pak by se zase měla nastat změna, kdy přejde fronta a za ní se zase ochladí za tou frontou. Takže tam už ty teploty nebudou tak vysoké, jako očekáváme teď na konci týdne.
1: Tolik o počasí meteorolog Jaroslav. Teď mě to vyhodlo Tuček, že jo?
2: Přesně tak.
1: Jsem chtěl říct Popelka, úplně nevím, na co myslím. Tak tolik meteorolog Jaroslav Tuček, my děkujeme. Děkujeme za informace a hezký den do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: never.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431, to je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Volek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
6: Nádherný výhled.
5: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
7: Jacinta Johnsonová.
5: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
7: Přátelé mi říkají Jinx.
8: Mně všichni říkají James Bond.
5: Jediného Oscara má za Ples příšer.
7: Rozená v pátek 13.
8: Takže nosíte smůlu.
5: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Centrum v Pardubicích dokončuje domov pro lidi s autismem. Hradečtí hygienici varují před horší vodou na třech koupalištích v kraji. Pardubičtí basketbalisté doplní kádr pro novou sezonu o jednoho cizince. V regionu dnes čekejte jasno a teploty do 32 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. Rodinné integrační centrum otevře 1. září v Lánech na Důlku v Pardubicích domov pro lidi s poruchami autistického spektra. Zařízení, jehož vybudování si vyžádalo přes 40 milionů korun, bude klienty přijímat postupně. Hlavní stavební práce jsou dokončené, ČTK to řekla ředitelka centra Hana Janíková. Zařízení bude podle organizace jedinou službou svého druhu v pardubickém kraji. Stěhovaví ptáci v těchto dnech začínají opouštět naše území a vydávají se do zimovišť. Kvůli oteplování se jejich odlet v některých případech posouvá na dřívější termín. Ze Svitavska už například odlétají rorýsy, říká ornitolog Milan Janoušek.
3: Nejen oni, jsou takovými prvními druhy, které v podstatě se u nás drží velmi krátce, dá se říct od května do srpna a potom už nenávratně mizí. No a samozřejmě už se houfují třeba i čápové, když se zhromažďují na předmigračních setkáních a chystají se k odletu z našeho území.
1: Hygienici v Královéhradeckém kraji varují před zhoršenou kvalitou vody na třech koupalištích. Horší kvalitu vody mají podle posledních rozborů přírodní koupaliště Dolce u Trutnova, Kemp Písák v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a Tyršovo koupaliště ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Lidé by se po plavání v těchto místech měli hned osprchovat čistou vodou. Naopak všechna umělá koupaliště v kraji mají vodu v pořádku.
4: Bez jakýchkoliv omezení je podle posledních odběrů koupání například v Sobotce na Jičínsku nebo v Teplicích nad Metují a Janovičkách na Náchodsku. Naopak nevhodný ke koupání zůstává Stříbrný rybník v Hradci Králové, kde sezona předčasně skončila už v červnu. Hygienici zároveň upozorňují, že jakost vody v přírodě můžou rychle zhoršit například silné deště anebo splachy z okolních polí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by se snáze měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. Sport. Pardubičtí basketbalisté začali s přípravou na novou sezónu. Tým se výrazně nezměnil, většina klíčových hráčů zůstala. Náhradu bude klub hledat za Jacoba Evance, se kterým vedení neprodloužilo smlouvu. Proč, vysvětluje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
5: Neskutečně pokorný hráč, jako v obraně bych řekl fantastický, ale skutečně jako pak hlavně v tom play-off bylo vidět, že potřebujeme i nějakou ještě budovou produkci od těch dalších hráčů a tu nesplnil. A kdybychom s tím šli do Ligy mistrů, tak budeme vědět, že jsme neudělali změnu maximalistickou pro to, aby jsme právě si mohli v té Lize mistrů říct o lepší výsledek. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno a nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané vozidlo překáží na silnici první třídy číslo 37 u Pardubic ve směru na Chrudim, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po zprávách pokračuje páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Zpěv ptáků můžeme teď v létě slyšet jen zřídka, a i když už někteří opeřenci se v těchto dnech chystají opustit naše území, pořád tady někteří zůstávají. Byli jsme je pozorovat na Svitavsku a za chvíli nabídneme reportáž. Nabídneme i muziku. Před námi jsou Robert Křesťan se skupinou Rangers, se zaspívá Iveta Bartošová a těšit se můžete i na Evu Farnou. Dál přejeme krásný pátek, je 14. srpnový den a svátek mají Alanové. Všechno nejlepší.
2: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Skupina Rangers, Robert Křesťan a písnička Vím, vím doznívá v pátečním Dobrém ráno z Pardubic. Ornitologové na Svitavsku vyrážejí za ptáky i během léta a už teď pozorují první známky jejich příprav na podzimní stěhování na jih. Ptačí zpěv navíc v těchto dnech výrazně utichá a vysoké teploty za to tentokrát nemohou. Proč? To reportérce Věře Pavlasové vysvětlil odborník na opeřence Milan Janoušek, který vzal k jednomu ze svitavských rybníků.
1: Tady u Lanského rybníka, u kterého stojíme, je většinou slyšet zpěv ptáků, teď žádný neslyším. Je to tím, že je takové vedro?
2: Není to tím, že je vedro, je to prostě jednoduše tím, že ptáci už jsou v pohnízdí.

0: období. To hnízdní období nám úspěšně skončilo, takže ti ptáci už samozřejmě spousta z nich nebo většina z nich vyvedla mláďata a v současné době už se spíš připravují na migraci nebo na nějaké pohnízdní potulky po našem území.
1: Mají ptáci problémy kvůli tomu, že je enormní vedro?
0: Můžou samozřejmě v případě těch mláďat, třeba když hnízdili do rýsové nebo vlaštovky, hnízdí v těch podstřešních prostorách a podobně, kde teda ta teplota dosahuje enormních výšek, tak tam může být i k úmrtí těch mláďat, protože nezvládnou ta tepla. Extrémní.
1: Je letošní léto v něčem výjimečné oproti předcházejícím letům?
0: V podstatě jsou ptáci, kteří hnízdí úspěšně, jsou ptáci, kteří hnízdí méně úspěšně. Není to úplně daný okamžik asi otázka toho atypického průběhu léta. Pro některé z nich je trošku větší problém dostat se třeba k vodním zdrojům, což je pro ně alfa a omega, ale pokud by mělo dojít k vysychání nějakých třeba velkých vodních ploch a podobně, tak by to potom byl ten problém zásadnější.
1: Jak je to s dostatkem vody tady na Svitavsku?
0: No tak jak vidíte, třeba u toho lánského rybníka je sice velmi snížená hladina, ono to zase vytváří podmínky pro jiné druhy ptáků, ale přesto sem zaletují třeba se napít vlaštovky, rorisy, jiříčky a další ptáci.
1: Za chvíli čeká ptáky stěhování, které tady neuvidíme jako první?
0: Třeba ty zmíněné rorisy, ty už vlastně touhle dobou opouští naše území. Nejen oni, ale jsou takovými prvními druhy, které v podstatě se u nás drží velmi krátce, dá se říct od května do srpna a potom už nenávratně mizí. No a samozřejmě už se houfují třeba i čápové. Viděl jsem nedávno hejno asi 56 čápů, čili už se zhromažďují na předmigračních setkáních a chystají se k odletu z našeho území.
1: Zaznamenali jste při pozorování nějaké speciální druhy, které se tady nevyskytovaly v minulých letech?
0: Nedá se úplně říct, ale samozřejmě jsou někdy častější pozorování těch druhů, které jsou trošku teplomilnější, čili se třeba na Svitavsku občas podaří zaznamenat vlhu pestrou, která zde v minulých desítkách let se vůbec nevyskytovala.
1: Migrace ptáku začíná v těchto dnech a potrvá až do listopadu. Ze Svitavska Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Napadlo vás někdy, kdy se objevily první cesty a silnice tady u nás? Přesně potom pátral Martin Písařík a odpověď nabídne už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Počasí.
0: Také dnes nás čeká jasná obloha s teplotami opravdu letními, 29 až 32 stupňů, na horách 1000 metrech naměříme 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, východní až jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. A Jitka Slezáková už chystá dnešní páteční dobré dopoledne, hezký den.
2: Krásný den, no ty jsi mě donutil zamyslet se nad těmi středověkými cestami. Pamatuješ, když jsme byli u Luže, nebo spíše k Bílému koni směrem, to je takový ten kostelík. Byli jsme tam se Soňou Krátko. Kostelík s hřbitůvkem a tam jsme se přece dívali na tu úvozovou cestu. Ona říkala, tady někde kdysi byla úvozová cesta, tady jezdili s těma koňma, s těmi vozy. Vybavuješ si to?
0: No, Bílý kůň si vybavuju.
2: No.
0: Tam vždycky říká, že jsi tam měla příbuzné, když
2: ano.
0: Vidíme.
2: Ale... Bílý kůň, Luže a mezi tím je ten kostelíček. Se hřbitovem, narodil se tam spisovatel Šotola.
0: Takhle v té stráně?
2: No, já už vím. A tam byla právě ta úvozová cesta, my jsme si to představovali, jak tam asi jezdili a dnes pro historiky to je něco, že když něco takového objeví. Mm-hmm. Takže jedna z takových připomínek, to jsem jen tak chtěla přispět, víš, k tomu,
0: no,
2: co v učebnicích nebylo.
0: Tak a teď k tomu dopolední.
2: Dobře, tak stoleté výročí rozhlasu, nebo spíše lépe řečeno, co se dělo před stolety na vlnách Českého rozhlasu, takovou nejsložitější organizační technickou zkouškou byl 8. všesokolský sled. Tak to o tom bude řeč po 9. hodině. No a také se vypravíme do Dobříkova, protože tam se koná taková jedna charitativní akce. Máme tam našeho regionálního stopaře a o tyrannosaurech a dalších těchto potvorách bude řeč v radioporadně po 11. hodině, protože tady budeme mít propagátora paleontologie.
0: No tak to bude zajímavé povídání a zajímavé celé dopoledne, ať se povede a hezký den.
2: Děkuju moc, krásný den všem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Oprava kříže na Lanškrounském kostele svatého Václava odhalila historické dokumenty. Odborníci o jejich umístění věděli. Při sejmutí kříže a báně odborníci vyjmuli dva tubusy, v nichž se nacházely historické listiny z 18. až 20. století. Nalezené písemnosti restaurátoři odborně ošetří a pokusí se zjistit více o jejich obsahu. Paliva v Pardubickém kraji od minulého týdne zlevnila o desítky haléřů. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 41 korun a 51 haléřů. Před týdnem byl o 72 haléřů dražší. O 65 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 43 korun a 68 haléřů. Byla v průměru nejlevnější mezi kraji. Vodoprávní úřad v Dobrušce na Rychnovsku kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod v celém správním obvodu města. Opatření platí do odvolání. Týká se všech vodních toků a vodních nádrží na území Dobrušska. Zákaz se vztahuje i na odběry, které mají platné povolení. V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky, pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. A ještě krátce ze sportu. Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord a čas minuta 54,38 sekundy. A počasí dnes čekejte jasno a nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kamion s defektem překáží na 55. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Malé kusy pneumatiky leží v pravém jízdním pruhu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za námi jsou zprávy s Míšou Spáčilovou a vy stále ladíte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Atletický klub Vysoké Mýto na posledním mistrovství České republiky opět bodoval. O zlatou medaili ve skoku vysokém se postarala Justýna Brídlová a ta bude naším dnešním hostem ve vysílání už za pár okamžiků. Do té doby Valdemar Matuška anebo Věra Špinarová.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Krátce po půl deváté ladíte Český rozhlas Pardubice a dál vám přejeme pohodové páteční ráno. Skok do výšky je disciplína, kde o úspěchu rozhodují centimetry, ale také rychlost, technika a hlavně pevné nervy. A právě ty letos ukázala Justýna Brídlová z Vysokého Mýta. Na republikovém šampionátu v Plzni si doskočila pro titul mistryně České republiky a navíc letos už několikrát posouvala svůj osobní rekord. Justýno, tak v první řadě gratulujeme a vítáme vás tady ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji.
0: Když jste se v Plzni stala mistryní republiky, přišlo po tom úspěšném pokusu spíš nadšení anebo úleva?
1: Já myslím, že nadšení. Já jsem hrozně moc chtěla medaily z dospělé republiky a byla to moje první medaile a hned titul, takže musím přiznat, že jsem se ani neubránila slzám dojetí, protože to pro mě byl neskutečný úspěch.
0: Jak ten závod z vašeho pohledu probíhal? Byl okamžik, kdy jste si řekla, dneska to může vyjít, nebo jak to bylo?
1: Já jsem se snažila nepřipouštět si, že bych mohla uspět a šla jsem opravdu výšku po výšce, soustředila jsem se na každý skok. Ze začátku ty skoky nebyly úplně ideální technicky, ale na vyšších výškách jsem to začala chytat a myslím, že na 183 se mi povedlo opravdu ten skok a tam jsem si říkala, že ještě můžu skočit výš, což se potom potvrdilo.
0: Mm-hmm. Co se vám během té soutěže odehrává v hlavě? Výškař má několik pokusů, čeká mezi nimi, sleduje soupeřky, dokážete tu v chvíli úplně vypnout, nebo jak to je?
1: Já se snažím odreagovávat, takže povídat si s kamarádkama, chodit za trenérem, ptát se, co přesně mám změnit a být taková v pohodě, usměvavá a užívat si to. Někomu zase sedí, že se víc skoncentruje a je sám v tichu, což mě úplně nesedí, protože pak jako právě víc přemýšlím nad tím a myslím si, že pak můžu udělat víc chyb, takže mezi pokusama se odreagovat, ale těsně před pokusem se skoncentrovat, představit si to, ten skok a nejlépe představit si, jak to skočím.
0: Takže vy si vlastně tak jako odskočíte k tomu skoku a pak zase zpátky za kamarády. Sledujete soupeřky?
1: Sleduju, oni jsou zároveň kamarádky, protože spolu trénujeme. Ne všechny, ne se všema trénuju, ale je to takový, že jim to i přeju, ale zároveň potom je samozřejmě nejlepší, když se těm kamarádkám z mé tréninkové skupiny taky daří.
0: Motivují vás jejich úspěchy třeba?
1: Ano.
0: Takže koukáte a říkáte si, tak teď to musím dát ještě trošku víc. Jo. Jak moc se liší závod o tréninku? Protože na tréninku víte, že můžete laťku schodit, zkusit to znovu, zatímco v závodě může jeden nevydařený pokus hodně změnit.
1: Já myslím, že se to liší hodně. V tom tréninku se tolik nevyhecuju, nejsem tak skoncentrovaná. I když se snažíme i v tréninku dávat laťku poměrně vysoko, ale v tom závodě ta psychika je jiná. Myslím, že ta technika a to ostatní zas taky se nezmění, ale určitě ta hlava pracuje jinak.
0: Co všechno rozhoduje o tom, jestli člověk skočí 180, 185 nebo 190 cm? Je to víc síla, rychlost, technika, hlava? Jak to je?
1: Já myslím, že nejvíce to zdraví. Že několik let jsem se nemohla zlepšit, protože mě trápily zdravotní potíže. Takže nejvíc zdraví a potom taky určitě hlava. No a už musí jet člověk na takovýho toho autopilota, musí to technicky dobře zvládat, být rychlej, silný, takže všechno dohromady, ale myslím, že zdraví je nejdůležitější.
0: Mm-hmm. Když člověk vidí výškaře běžet proti laťce a pak se přes ní přehoupne, přetočí, vypadá to jednoduše. Co je na tom ve skutečnosti nejtěžší?
1: Asi všechny ty jednotlivé části složit dohromady tak, aby to byl dobrý technický skok. Je tam hrozně moc věcí. Občas přijdu k trenérovi, ten mi řekne 5 věcí, co bylo špatně, ale na to se nejde soustředit, musím si vybrat tu jednu nejdůležitější, takže myslím, že poskládat jako všechny ty dílky, aby to pak byl ten hezký skok.
0: Máte nějaký svůj rituál před každým pokusem, něco, co třeba uděláte pokaždé, než se rozeběhnete?
1: Jo, já se snažím sklidnit si svůj dech, takže dát opravdu 3 hluboké výdechy a nádechy, tím se sklidním a pak si vizualizuju ten skok. Aha. Přesně kolik kroků tam musím udělat a vizualizuju si i to, že to skočím.
0: Pak se tady rozeběhnete, vnímáte ještě tu techniku nebo už to jede na automat?
1: Většinou to jede na automat. Třeba jednu věc si snažím, ale ty nejlepší pokusy jsou ty, o kterých vůbec nevím, co jsem udělala, jak jsem to udělala.

0: Hostem dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice je stále mistryně České republiky ve skoku do výšky Justýna Brídlová. My si povídáme o té její velmi úspěšné sezóně, také o tom, jaké to je věnovat se tomuto sportu. Letos jste nejdřív překonala 180 cm, v nehvizdech jste se dostala až na 187, když tak mě opravte, kývete hlavou, takže v pořádku. Co se v přípravě změnilo, že najednou přišel tak výrazný posun?
1: Já myslím, že se to všechno sedlo. Já jsem měnila trenéry, pak jsem byla na Erasmu ve Frankfurtu, takže to taky byl jiný typ tréninku a teď konečně si to tak jako všechno sedlo, celkově jsem zrychlila, v posilovně jsem zesílila a ta technika se mi taky zlepšila, plus to zdraví určitě, že jsem si vyřešila všechny ty problémy a teď mě nic netrápilo, takže myslím, že tak všechno.
0: V nehvizdech jste závodila proti velmi kvalitní konkurenci, porazila jste třeba i Míšu Hrubou, pomáhá vám, když vedle vás skáčou taková jména?
1: Jo, ona Míša je zrovna moje tréninková kolegyně, takže kamarádka, ale jak ní extrémně zhlížím, protože ona toho dokázala strašně moc. A je to určitě lepší v závodě mít s kým skákat než sám a že nemě to dopředu.
0: No to možná navážeme i další otázkou. Dokážete si při 187 cm říct, tohle už je opravdu vysoko, nebo je to pro vás jenom další číslo, které chcete překonat?
1: Tak tam to bylo už hrozně vysoko. Já jsem si myslela, že to vůbec jako nemůžu skočit. To bylo pro mě překvapení. A to, že je to vysoko, si říkám už na 190. Třikrát už jsem letos zkoušela 190 a tam už opravdu cítím, že když přiběhnu, že je to hrozně vysoko, ale věřím, že to jednou prolomíme.
0: Takže v současné chvíli je pro vás důležité stabilizovat ty výkony na nějakých, dejme tomu, 185, 187. Nemyslíte na větší číslo?
1: Tak samozřejmě myslím, to bych lhala, kdybych řekla, že nemyslím, ale přesně tak, musím se stabilizovat na těch už pro mě vyšších výškách a pak věřím, že to jednou uletí na těch 190 nebo výš.
0: Vy se připravujete pod vedením Jaroslava Báby, tedy bývalého špičkového výškaře. Jaké to je mít takového trenéra, který sám na vlastní kůži zažil, co všechno skok do výšky obnáší?
1: On je skvělej, on jak rozumí technice, tak s náma prostě takový i kamarád a hrozně psychicky jsem s ním v pohodě, protože on přesně ví, jak s náma komunikovat s každým jinak. A to, že má ty úspěchy a zkušenosti, tak to je určitě bonus, že nám ví, jak nám poradit.
0: Ve skupině trénujete také společně s Janem Štefelou. Je pro vás inspirací sledovat vedle sebe člověka, který patří mezi českou výškařskou špičku?
1: Ano, určitě. Teď dokonce odjeli tři kluci z naší tréninkové skupiny na mistrovství Evropy, takže je to skvělý vědět, že se zlepšujeme všichni a že nám to všem tak prospívá a to je opravdu inspirace, ten Honza.
0: A jak je to mezi výškaři? Teď nemyslím tedy ve vaší skupině, ale mezi výškaři obecně. Je tam veliká konkurence nebo si dokážete navzájem poradit, pomoci si a fandit?
1: Já myslím, že tím, že trávíme na sektoru opravdu dlouhý čas, jsme tam mnohdy hodinu a půl až dvě, tak to ani nejde, že bychom se nebavili, takže my se tak jako všichni bavíme, podporujeme. Samozřejmě v tom závodě se každý soustředí na sebe, ale když tam někdo nemá trenéra, tak buď náš trenér pomůže, nebo my pomůžeme, takže je to spíš taková přátelská atmosféra.
0: Co vám dal Vysokomýtský atletický klub? Vy se totiž původem z Litomyšle, to jméno Brídlová taky není úplně neznámé, takže proč Vysoké Mýto?
1: Já jsem začínala v Litomyšli, ale potom někdy okolo 14-15 si mě všiml trenér Lukáš Dejdar z Vysokého Mýta. A vlastně on mi pomohl se dostat na tu vyšší úroveň atletiky, že jsem trénovala už potom každý den a byl to můj trenér během celé střední školy. A pak už jsem zůstala, já jsem šla sice do Prahy na vysokou školu, ale nebylo potřeba přestupovat, takže stále jsem za Vysoké Mýto.
0: No a kdy jste zjistila, že právě skok vysoký je disciplína pro vás?
1: Já myslím, že možná už odmala, oni mě tam prostě postavili a já jsem to nějak přeskočila, bylo to celkem v pohodě. Ani se nepamatuju na první trénink, že bych se to musela nějak těžko učit. A potom, když jsem dělala víceboje, kde je 7 disciplín, tak vždycky ten skok vysoký jsem z toho nazbírala nejvíc bodů a nejvíc mi to šlo. Pak jsem ještě koketovala se skokem do dálky a trojskokem, ale vždycky ten skok vysoký vyhrával.
0: Ale první závod si pamatujete?
1: To asi jo.
0: A to bylo kde a jak jste tam dopadla?
1: A to asi nebylo ve skoku do výšky, to jsme ještě nějakou štafetu a skok do dálky v Moravský Třebový tady, nějaký podle mě čtyřboj přípravek nebo něco takového. Pamatuju si první mečer ve skoku do výšky v Žadstvu a tam jsem ani neskočila základ. Tam pršelo, přejela jsem, třikrát jsem schodila a odjela jsem. To bylo v Břeclavě, trošku nepovedený výlet.
0: No tak už to lepší, ty výkony. Co vás na atletice baví natolik, že kvůli ní absolvujete všechny ty hodiny tréninku, posilování, opakování jednoho pohybu pořád dokola?
1: Mě asi prostě baví sportovat, pořád se zlepšovat, zlepšuje mi to náladu a vlastně bych se asi nedokázala představit, že bych nesportovala, protože když mám týden volno, tak odpočívám, cítím se dobře, ale po dvou týdnech už zase vymýšlím, co bych šla dělat za sport. Ta atletika mě prostě baví, baví mě ten skok do výšky, takže dokud to půjde, tak to určitě budu dělat.
0: Volno vás teďka čeká, takže pro vás spíš utrpení teda to volno.
1: Týden je v pohodě, týden potom se dá. Už další je trošku, že už mám takový, že bych šla za sebe.
0: Co říká absťák. A úplně nakonec, kdyby vám někdo před sezonou řekl, že budete mistryní republiky a skočíte 187 cm, věřila byste mu?
1: Nevěřila, teď jsem to zrovna nedávno říkala příteli, že vlastně kdyby mi loni to někdo řekl, takže vůbec nevěřím, že loni jsem měla osobák ještě 176 a hrozně pro mě bylo vysněný 180, úplně jsem si představila, jak to jenom skočím a to, že teď už se pokouším o 190, to je pro mě opravdu neskutečný a krásný.
0: Fandí vám rodina?
1: Fandí mi hrozně moc, úplně to prožívají, oni teda nejezdí přímo na ty závody, protože když jsem byla mladší, tak jsem to neměla ráda, že tam byli. Teď fandí hlavně že je koukají v televizi, ale hrozně to prožívali, hrozně mě podporují a jsem za to moc ráda.
0: No a co velkého vás v nejbližší době čeká?
1: Teď máme asi na konci sezony mistrovství České republiky družstev. Já hostuju za Plzeň a to je asi jako vrchol té druhé části sezóny a pak už zase začíná příprava na halovou sezónu.
0: Justýna Brídlová byla naším dnešním hostem. Moc díky, že jste dorazila. Ať se vám daří a ještě mnoho úspěchů vám přejeme. Naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V lesích v Pardubickém kraji postupně přibývá listnatých stromů. Cihelna v Králíkách letos předvede, jaké by to bylo, kdyby Československo nepřistoupilo na Mnichovskou dohodu. Přibývá klientů bank, kteří naletí na podvody, útočníkům se je daří čím dál lépe manipulovat. V regionu dnes čekejte jasno a teploty do 32 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V lesích v Pardubickém kraji postupně přibývá listnatých stromů. Jehličnany sice stále výrazně převažují, jejich podíl ale za poslední roky klesá. Lesníci nejčastěji vysazují smrk, dub, buk a borovici. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po ústupu kůrovcové kalamity se zároveň snižuje těžba poškozených stromů. Za posledních 5 let naopak téměř o třetinu přibylo holin, tedy míst, kde po vykácení zatím nový les neroste. V Králíkách na Orlicko-Ústecku dnes začíná vojensko-historická akce Cihelna. Své vybavení a práci představí armáda České republiky, policisté, hasiči i vězeňská služba. Vojenské kluby letos připravili také ukázku bitvy, která návštěvníkům přiblíží, jak by vypadaly události, kdyby Československo nepřistoupilo na mnichovský diktát a rozhodlo se bránit, říká ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
2: Vlastně německý ordeři začnou ve pohraničí způsobovat neklid, začnou napadat celní stanice, četníky. Toto období bude končit Mnichovskou dohodou, kdy Československo se rozhodne tu dohodu neakceptovat a začne mohutně dozbrojovat. A to už je fikce, protože tohle už je fantazie tvůrců této ukázky.
0: Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Lípě nad Orlicí se aktuálně stará o více než 20 ptačích mláďat. Kvůli vysokým teplotám jsou často dehydratovaná a zesláblá. Zvířatům ve volné přírodě mohou lidé podle majitelky stanice Jindry Veselkové pomoci například miskou s vodou umístěnou na vyvýšeném místě.
3: Stejně dobře jako miska s vodou posloužejí prostě různý malý louže, rybníčky, co by tam mohl každý mít na zahradě, různý nádobky s vodní květenou, na který může taky pít hmyz, nejenom třeba ptáci, ale může se tam schovat i obojživelník, ježci mají žízeň, prostě chodí pít sem pravidelně.
0: Kybernetických podvodů na klienty bank letos opět přibylo. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období loni. A roste také částka, kterou útočníci ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podvodníci navíc klienty zmanipulují tak, že poté nedůvěřují ani pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží peníze zachránit, říká specialistka pro bezpečnost klientů České spořitelny Andrea Kameníčková.
4: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
0: Nízká hladina Tibery v Římě odhalila pozůstatky více než 2000 let starého mostu. Průtok klesl pod 80 kubických metrů za sekundu, to je asi polovina historické červencového průměru. Informovala o tom agentura AP. Stavba známá jako Neronův most, kdysi spojovala centrum Říma s pravým břehem Tibery. Podle odborníků ho nechal postavit strýc římského císaře Nera Caligula. Konstrukce existovala už v roce 39 našeho letopočtu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte v Pardubicích. Nehodu máme hlášenou z rychlodráhy a další nehoda se stala na 35 na výjezdu z Vysokého Mýta směrem na Litomyšl. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dva.
5: 2000 let starý most v Římě, tak to už je tedy něco, to je unikátní památka. No, my půjdeme v našem dopoledním vysílání ještě hlouběji do historie, až do doby dinosaurů se podíváme, ale to bude až po 11. hodině v radioporadně, kde se budeme zabývat tímto tématem. Teď jdeme do současnosti, začínáme, vítám vás při poslechu dobrého dopoledne toho pátečního, máme 14. srpna, zdravíme svátečníky Alany a podíváme se a pozveme vás na zítřejší charitativní M-Day akci. Začíná v Dobříkově a chystá se tam taky náš regionální stopař. Co to je, o co se jedná, všechno si povíme hned teď po 9. hodině. Tak příjemný poslech přejeme a dobrou náladu.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Charitativní M-Day v Dobříkově u Vysokého Mýta už zítra propojí zábavu s pomocí konkrétním dětem. Celý areál se připravuje už dnes a je u toho i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Hezký den, Mileno.
2: Dobré dopoledne.
1: Ano, jak to teď v Dobříkově vypadá? Co všechno musí organizátoři před začátkem akce ještě stihnout?
2: Já jsem teď u Dobříkovského areálu TJ Sokol, nebo chcete-li u místního fotbalového hřiště, kde se celá akce zítra uskuteční a teď se pomalu začíná připravovat. Zatím je tu jenom pár lidí, kteří staví první stánky, možná slyšíte za mnou nějaký hluk, ale dnes se určitě ještě postaví pódium, připraví se ozvučení, osvětlení, veškerá elektrika, zkrátka všechno tak, aby zítra na 10. hodinu mohli přijít ti první návštěvníci.
1: Těch akcí je opravdu hodně o tomto víkendu srpnovém. Tak na co se tady v Dobříkově návštěvníci mohou nejvíc těšit?
2: Je tady připravený program opravdu pro všechno, já to vezmu postupně, pro děti a ty nejmenší, tak tady budou skákací hrady, tvořivé dílničky, dobrodružná cirkusová stezka a spousta sportovních aktivit, také veselé hudební divadlo a odpolední dětská diskotéka a údajně možná přijde i kouzelník. Pro dospělé je vyhlášená soutěž týmu ve vaření kotlíkového guláše, ovšem tam byla nutná registrace předem, takže pokud by se někdo rozhodl dnes, obávám se, že už bude trochu pozdě. Nicméně budou tady akční soutěže a aktivity o exkluzivní ceny a také samozřejmě skvělé jídlo a pití po celý den. Završí to večerní koncert, také divoká noční rokotéka, nebude chybět tombola. Co je ale důležité, tak celá tahle akce má obrovské srdce, protože veškerý výtěžek poputuje na podporu dvou dětí pro Elenku a pro Tadeáška a ty jejich příběhy, proč potřebují pomoc, představíme s hlavním organizátorem M-Day Markem Zdraželem za hodinu ve vstupu.
1: Budeme se moc těšit, zatím děkujeme a naslyšenou zdravíme do Dobříkova.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 9 hodin 19 minut, posloucháte Dobré dopoledne a vlny Českého rozhlasu Pardubice. Pražská Slavia proti ní budapešťská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase. A to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Nabízeli jsme vám ho každý všední den právě v tomto čase. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost, tu z přelomu června a července 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze. Reportér Tomáš Maleček zapátral v rozhlasových archivech.
1: Jásavá, výsostná a radostná hudba vyvrchuje a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, jedna jedna.
2: S Tomášem Černým poslouchal Máme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Polední vysílání Českého rozhlasu Pardubice je v plném proudu. Děkujeme vám všem, kdo jste se zapojili do naší diskuze. Když jsme si předávali slovo s Miroslavem Hrubanem, bylo to před hodinou zhruba, tak jsme se dostali až k úvozové cestě, která je u Kostelíku mezi Bílým koněm a Luží. A my jsme si nemohli vzpomenout, jak se to tam jmenuje. Jsou to Janovičky. Děkujeme vám všem, kdo jste nám to napsali. My jsme si potom nakonec taky vzpomněli a zdravíme na tohle nádherné místo, kde je i hřbitov, takový pěkný u toho kostelíčka na vršku, a je tam pohřbený spisovatel Jiří Šotola, mimo jiné. Je to nádherný tip na výlet. No ale pojďme teď opět k našemu jazykovědnému rozboru slova. Tentokrát to bude flinta. Jazykovědkyně Dagmar Magincová nám řekne, jak tohle slovo vzniklo.
1: Pistoli, pušku i flintu jsme převzali z němčiny. Jenže tu pistoli, píšťalu, si nejdřív vzala němčina z češtiny. Tu jsme světu dali my. Pušku ne, tu měla němčina z latiny a ta zase z řečtiny. A s flintou to bylo ještě jinak. V němčině to bylo nejdřív složené slovo flintenbixe, kde flint byl pazourek a bixe puška. No a flint představovalo přejímku holandského, ale ještě spíš švédského flinta, což byl pazourek, jedna z forem křemene. Používal se v křesadlovém zámku pušek, užívaných od 16. století, jejichž konjunktura přišla i s rozšířením slova flinta za 30leté války.
0: V pondělí si řekneme něco o původu a významu slova hokinář.

0: Dnes si s chutí poslechnu spolu s vámi babské rady. Jarka Vykoupilová, ta si poradí s každým oříškem a dneska doslova. Naučí nás totiž dostat se do útrop vlašského ořechu anebo pistácie i bez louskáčku.
1: Babské rady.
2: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy, tak aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly, podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácí. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácí nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak to všechno můžeme vyzkoušet. Jste zváni k poslechu zámeckého léta. Páteční vydání začíná za pár minut.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek, ano, je tu opět Zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Matez, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého soutěžícího, pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů, bydleli normálně v roubené chaloupce, a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také z celou zahradu.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat pětku, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál v loni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání. A tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme. No a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, v obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo, a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk, a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic, a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě 2 týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Centrum v Pardubicích dokončuje domov pro lidi s autismem. V Chorvatsku hoří pobřežní město, nejméně 36 lidí utrpělo zranění. Plavkyně Semanová má zlato z mistrovství Evropy na kraulařské dvoustovce. A počasí. V kraji dnes čekejte jasno a teploty do 32 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční dopoledne. Rodinné integrační centrum otevře 1. září v Lánech na Dulku v Pardubicích domov pro lidi s poruchami autistického spektra. Zařízení, jehož vybudování si vyžádalo přes 40 milionů korun, bude klienty přijímat postupně. Hlavní stavební práce jsou dokončené. ČTK to řekla ředitelka centra Hana Janíková. Zařízení bude podle organizace jedinou službou svého druhu v pardubickém kraji. Moravská Třebová rozšíří výrobu vlastní elektřiny a fotovoltaické panely nechá instalovat na dalších 6 městských budovách. Solární elektrárny už fungují například na mateřské škole Piaristická nebo v objektu sociálních služeb. Letos město do obnovitelných zdrojů investuje 6 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Jedná se o budovy tělocvičny při ulici Piaristická, mateřská školka Bršov, penzion pro seniory na ulici Svitavská, základní škola Palackého, kde již fotovoltaika je instalována, dojde k rozšíření tohoto systému a potom na dílnách technických služeb.
0: Vodoprávní úřad v Dobrušce na Rychnovsku kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod v celém správním obvodu města. Opatření platí do odvolání. Týká se všech vodních toků a vodních nádrží na území Dobrušska. Zákaz se vztahuje i na odběry, které mají platné povolení. Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už schořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Sport. Kraulařka Barbora Semanová vyhrála potřetí v kariéře mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula nejen vlastní maximum, ale také rekord evropských šampionátů. Pokračuje Semanová.
3: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
0: Dnes bude o medaili bojovat znakař Knedla na 50.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno a nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio je na dvojice. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 110. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je tady 2. hodina našeho pátečního dobrého dopoledne. Jestli pak víte, že český a slovenský česnek patří mezi nejlepší na světě, bude o tom řeč. A taky se ještě vrátím na charitativní M-Day akci v Dobříkově. Letos by měla pomoct 2 konkrétním dětem, tak vás pozveme do Dobříkova. A co dalšího? Zelená taška nákupní s logem Českého rozhlasu Pardubice. Tady čeká na jednoho z vás, pokud se tedy zúčastníte páteční soutěže. Věřte, nevěřte. Příjemný den.
1: Dopoledne a Jitka Slezáková.

Milana spolu zpestřili naši atmosféru dopolední a vy nám píšete různé recepty, třeba paní Milana aronii, černou jeřabinu, taky pomalu dozrává černý bez. A určitě jste si všimli, co se letos urodilo ostružin a jsou takové zralé, sladké. Můžeme si na nich pochutnávat v lese i na zahradě a navíc jsou nízkokalorické, takže si jich můžeme dopřát plné hrstě. Tak co všechno jsem o ostružinách vyčetla, aby to nebyly takové popelky. Za svou typickou barvu vděčí ostružiny obsaženým flavonoidům antokianům, které mají řadu zdraví prospěšných účinků. Mohou například snižovat riziko vzniku zhoubných nádorů nebo srdečně cévních onemocnění, regulovat krevní tlak a pozitivně působit na imunitní systém. Je to vitaminová bomba, obsahují vitamíny C, K, E, taky vitamíny skupiny B. K tomu můžeme přidat ještě minerály, hodně vlákniny a pektin, takže to pomáhá našim střevům pro dobrou práci. Z těch minerálů vápník, draslík, hořčík. A jak jsem říkala, že jsou nízkokalorické, tak to upřesním. Obsahují 100 gramů, nebo takhle 100 gramů obsahuje jen asi 44 kilokalorií, takže na dietu ideální. Jinak z toho botanického hlediska ostružiník rod rubus vytváří keře a patří do čeledi růžovitých, ale existuje obrovské množství různých druhů ostružiníků a teď, jak se to šlechtí, tak jsou dokonce už i ostružiníky, které nemají trny, kdybyste se báli, abyste se nepopíchali. No a jaké zpracování? Pokud jich máte opravdu hodně, tak se doporučuje zamrazit, rozložit ostružiny na plech v jedné vrstvě, nechat zamrznout, potom vysypat do sáčku, aby se neslepily, hodí se na koláče, do ovesných kaší, smoothie anebo čerstvé do jogurtu bílého. No, to je mňamka.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Jak už od nás víte, v Dobříkově se zítra uskuteční charitativní akce s názvem M-Day. Výtěžek pomůže dětem, které se potýkají s vážnými životními překážkami a potřebují finanční podporu. Které děti pomoc získají a co jejich rodiny nejvíc potřebují, to už ví náš regionální stopař Milena Vápeníková. Ještě jednou hezký den.
2: Ještě jednou dobré dopoledne z Dobříkova. M-Day podpoří dvě konkrétní děti z Vysokého Mýta. Jsou to 11-letý Tadeášek a 3-letá Elenka. A ty jejich konkrétní osudy nám představí hlavní organizátor akce M-Day, což je Marek Zdražil, který tu je teď se mnou. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Začněme tedy asi Tadeáškem. Tomu je 11 let. Proč potřebuje pomoc a jakou?
3: Je to tak, Tadeášovi je 11, je teda z Vysokého Mýta a potřebuje pomoc kvůli tomu, že mu od malička nepřálo bohužel zdraví a bojuje jako s různými nemocemi už od malička, ale ta zásadní, která je teď, tak je vlastně zhoubný nádor, který má na mozku. A bohužel i prognoza jako švýcarských doktorů, kteří jsou špička asi v tomhle jako oboru, tak je takové jako, že 50 na 50, když se půjde do operace, možná spíš jako míň procent na úspěch. A víme, že mu nepomůžeme nějak jako zdravotně, to bohužel v tuhle chvíli nejde, ale chceme mu pomoct vyloženě jako prožít ten život tak, jak může. Je to totiž velice aktivní a komunikativní jako kluk, myslím si, že by tady byl, tak povídá místo mě. A chceme mu prostě dopřát ty zážitky, takže vybíráme v jeho směru na zážitky a na to, aby to s rodinou užil tady na světě.
2: A co Elenka?
3: Elenka je malinká bojovnice, ty je 3,5 teda a byla nejmladší a nejmenší vlastně človíček, který mu operovali mozek v rámci toho, že měla silnou epilepsii. A prognoza, kdyby do operace nešly, tak byla taky docela vážná, protože zní to blbě, ale prostě to tak je v životě. Buď smrt, nebo by se nikdy nehýbala, nemohla komunikovat. Ale tím proto říkám bojovnice, protože jako bojuje velice hodně a zdárně, protože je tam velká prognoza, že bychom jí mohli pomoct chodit. Jo, mentálně je na tom velice dobře, jako dá se říct zdravý dítě, zatím takový výsledky jsou, ale už absolvuje teď nějaký díky sbírce, kterou jsme pro ní založili a ještě budeme vybírat další peníze, tak speciální vyloženě rehabilitace a jízdy na koních, který pomáhá a je tam vážně jako prognoza, že by mohla někdy v životě chodit a to je ten cíl.
2: A je to i docela dobrá motivace asi pro i naše posluchače, kteří to možná teďka slyšeli. Zítra bude se vybírat jenom na vstupném, anebo se dá přispět i jinak?
3: Vybírat jenom na vstupném se nebude. Výtěžek z celé akce půjde vlastně na tuhletu dobrou věc a dá se vybrat jak na vstupném, tak tady budeme mít třeba losovatelnou tombolu, takže kdo si zakoupí lístky do tomboly, tak všechno půjde vlastně do toho jako výtěžku a zároveň všude po akci budou rozvěšený QR kódy a budeme tady mít i kasičky, takže se dá přispět jakkoliv i bez hotovosti.
2: Je nějaká cílová částka, kterou chcete vybrat, nebo se jenom necháte příjemně překvapit snad?
3: Necháme se překvapit, ale upřímně číslo máme, nechceme ho zmiňovat, že si ho zatím necháme pro sebe. Nastavili jsme si cílové částky s rodinami, kolik bychom jako chtěli vybrat a kolik tam jako ještě doložit peněz vyloženě z akce. A upřímně z Medvědy, z Mejta, s naším spolkem máme i dlouhodobý jako plány, k čemu se chceme věnovat, takže pokud by se akce hodně vydařila a i vaši posluchači nám přispěli, tak nebo dorazili na akci, což budeme rádi, tak máme dlouhodobý projekty, na který jako chceme pracovat v průběhu celého roku a nejenom takhle po akci.
2: Taková byla pozvánka na zítřejší charitativní M-Day v Dobříkově, kde se brány otevřou už v 10 hodin dopoledne.
1: A my moc děkujeme za pozvání a zdravíme do Dobříkova. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin, 27 minut. Před chvílí jsme mluvili o ostružinách a teď bude řeč o česneku. Už je dávno sklizený, možná jste taky na začátku července měli radost z úrody. Byli jste s tou letošní sklizní česneku spokojení? A jestli pak víte, no já už jsem to tady říkala, že český a slovenský česnek patří mezi nejkvalitnější na světě. Pro potvrzení jsem si zajela do Chvojence u Holic, kde hospodaří pan Václav Kozák, syn významného šlechtitele česneku Jana Kozáka. A ten mi s radostí odpověděl.
1: No tak samozřejmě my to budeme říkat taky, to je jasný, ale já spíš jsem toho názoru, že každý se má držet toho svého, protože ten česnek, ty typy, které my vlastně tady pěstujeme, tak ty se tady pěstují po staletí, čili my jsme na ně zvykli, zrovna jako Francouzi jsou zvykli na francouzské typy česneku, na španělské, tak my na naše. Je teda asi fakt, že ty naše skutečně budou dobré, protože ve světě jsou velmi ceněny. Jo, i když třeba ty francouzské česneky v některých podmínkách, i když také ne všude, dávají lepší výnosy, tak naše se prodávají za lepší cenu.
0: Ta kvalita, podle čeho se měří?
1: Měřit kvalitu chutí nebo něco takové, to je velmi problematické, protože to je celá subjektivní názor. Většina pěstitelů nebo šlechtitelů si hájí to svoje, je to vlastně jako by to jejich dítě.
0: No já bych řekla třeba, že hodně lidí, když mu ten česnek voní a patřičně štípe, je takový silný, tak si řekne, tak to je dobrý česnek. Stačí mě jeden stroužek do polévky, ne celá ta palice, že?
1: No tak já se na tohle to dívám trošičku jinak. Jo. Je teda opravdu spousta lidí, kteří hodnotí česnek podle toho, jak je hodně štiplavý, ale já to rád přirovnávám teda ke slivovici. Jo, že když budu mít slivovici 50, na co jsme většinou zvykli, no tak to je akorát. Když si dáme 60, tak nám to víc spálí hubu, ale ani ta by nám neměla nechávat takzvaný ocas po požití. Že? A zrovna tak je to i u česneku, ne? Na které typy česneku právě, abych tak řekl, ten ocas, takovou tu nepříjemnou pachuť, vlastně pak zůstane nepříjemná pachuť v ústech.
0: Tak a Václave, někteří žlučníkáři si stěžují, že měli rádi česnek a že už ho teď nemohou, protože jim to nedělá samozřejmě dobře. Existují i nějaké druhy česneku, které nejsou tak agresivní?
2: Přesně tak, máme unikátní odrůdu bětin, což je odrůda, která je poměrně ostrá a lidem s nemocným žlučníkem nevadí. Tak to je asi jediná odrůda přinejmenším u nás v republice, možná i v Evropě.
0: To jste říkal bětin?
2: Bětin, ano.
0: A to jste vyšlechtili vy osobně?
2: To vyšlechtil tady táta. A potom ještě máme odrůdu blanin, ale ta je o něco slabší.
0: Tak zdravíme Kozákovi do Chvojence. Je 10:30, chystáme se na soutěž, věřte, nevěřte.
3: Český rozhlas Pardubice.

in love. Ještě spí a spí a spí, dívka zakletá.

0: Vidím tady poslední praktickou tašku zelenou s logem Českého rozhlasu Pardubice a do toho nám naše produkční Aneta přidává, nebo nám vám přidává nějaké to překvapení, nějaký ten další reklamní předmět, aby to nebyla jenom taška. Jsou to drobnosti od nás, ale věříme, že se i dnes rádi zúčastníte naší soutěže.
1: Věřte, nevěřte.
0: A máme tady takový retro týden 100 let Českého rozhlasu. Tady slavíme, říkáme si, co se stalo před 100 lety, to už tady bylo. No a vracíme se také v naší soutěži Věřte, nevěřte do let 60. Probírali jsme taky populární jídla z té doby i účesy. Bubikopf, krátký ženský účes. Mladí muži naopak začali nosit delší vlasy a vznikl fenomén mániček. Máme jistě mezi vámi pamětníky, kteří nosili máničku. No a teď ale pozor, teď to přijde. V roce 1966 se začal vyrábět ve Spolchemii ve Velvětech taky libar, lak na vlasy. To jsou všechno věci, které jsou poměrně známé a pravdivé. A teď tedy konečně věřte, nevěřte, na trhu se v té době objevil i převratný kosmetický výrobek, o jehož licenci usilovala dokonce filmová studia v Hollywoodu. A bylo to krycí líčidlo Dermacol. Jeden z prvních krycích make-upů v Evropě vznikl u nás v Československu. Věřte, nevěřte. 726 46 48 48. Já mám moc ráda na téhle soutěži, že teprve když domluvím, tak se nám tady zaplní všechna ta políčka, jak vidím, že telefonujete, že si to skutečně poslechnete do posledního slova. A to je v pořádku, takže to třeba nebudu muset úplně přesně ještě opakovat. No, asi budu muset, ale ne tak často. Dobrý den, vítejte ve vysílání, moc vás zdravím.
2: Dobrý den, tady Eva, já jsem se nějak brzo dneska dovolala.
0: No, tak se vám to dneska povedlo, paní Evo. Pro jistotu ještě jednou si to zkrátíme. Tvrdím, že před těmi 60 lety tady bylo líčidlo Dermacol. Vymysleli to v Československu. Byl to jeden z prvních krycích make-upů v Evropě a o jeho licenci usilovala dokonce i filmová studia v Hollywoodu. Mám pravdu?
2: Ježišmarja.
0: Dermacol, je to i do dneška značka vyhlášena.
2: No je, ale že by to u nás se to
0: no, co myslíte?
2: Vyvinulo, no to mě teda...
0: Je to hop nebo trop? Většinou o tom je naše no, soutěž. Takže tipněte, nepamatujete si tu dobu.
2: No.
0: Že byste si to kupovala.
2: Že jsme si něčím plákali, ale...
0: No, a teď jestli to byl Dermacol, nebo něco no, úplně jiného.
2: No, tak já nevím. Já s tím budu souhlasit teda, no, i když se mě to nezdá. No,
0: dobře, ale... dobře, uvidíme, jestli se nešlápla vedle. Děkuju za váš tip, paní Evo, no, zdravím.
2: Taky děkuji, naschledanou.
0: Krásný víkend přeju, pěkný
2: já
0: den.
2: Já vám taky nápodobně.
0: Další z posluchačů v tuto chvíli na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Vlasta a já s tím nesouhlasím. Je to vymyšlený pěkně.
0: Pěkně. Že by to vůbec tady Dermacol nevznikl, myslíte? A už vůbec ne před 60 lety. A že, ne, že o licenci usilovala filmová studia v Hollywoodu. Ne, ne, nic takové.
3: Ne, ne, ne, v Česku, v Československu, ne, ne, ne.
0: A kolik vám bylo v těch před 60 lety, jestli teda mohu takhle vyzvídat?
3: No, rok.
0: No jo, no tak to si nemůžete pamatovat, že jo? To jste nebyla žádná 15-letá, 16-letá dívenka, ne, která no, by usilovala o to, aby nebylo vidět akné.
3: Ne, to ne. To je pěkně vymyšlený, já si myslím. Dáře. To rozhodně ne.
0: Aha, rozhodně ne, říká Vlasta. Díky za váš tip a pěkný den.
3: Ano, hezký nashledanou. Den, nashledanou.
0: A co si myslí poslední z posluchačů? Rozhodně vymyšlené nebo budete věřit? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Jarka.
0: Dobrý den.
4: Já vám určitě věřím.
0: A vy zase je určitě věříte?
4: Aha. Aha.
0: Všechny ty věci. Vynález československý.
4: Československou, určitě.
0: Jeden z prvních krycích make-upů v Evropě, vy jste se určitě s tím natírala. Když to říkáte, tak jistě, paní Jarko.
4: Jistě.
0: Tak
4: bezdarmo komu nebyl život.
0: Tak já děkuju i za váš typ, eventuálně zkušenost, a necháme ještě typovat naše posluchače na mailu a moc zdravím.
4: Já vás taky děkuju.
0: Naschledanou. Dermakol je to československý výrobek, vznikl tady u nás v těch 60. letech a byl tak dobrý, že skutečně o jeho licenci usilovala i filmová studia v Hollywoodu. Zkuste tipnout ještě studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

Mandraže, hledá se žena, 10 hodin 49 minut, jdeme rozlousknout dnešní soutěž, věřte, nevěřte. Byl to teda fíčák, dneska omlouvám se vám, komu už jsem nestihla zvednout telefon, protože ty vzpomínky na Dermacol jsou opravdu ještě v živé paměti. No, ta firma existuje dodnes, takže se nedivím, také se k tomu tady vyjadřujete. Paní Mirka jako předposlední ještě napsala, zdravím vás všechny, ano, máte pravdu, souhlasím s tvrzením, že Dermacol je československý vynález a chtěli ho i filmaři ze Spojených států. Paní, která ho vynalezla, ho nikdy neprodala. Tak to nám píše Mirka. Na druhou stranu třeba Leoš tady, já si myslím, že takovýto výrobek se v naší zemi určitě nevymyslel. Na to tady nebylo tolik chytrých hlav, to si myslí Leoš a ještě třeba těch e-mailů je opravdu tady desítky. Pavel, nepochybuji, v něčem jsme taky museli být nejlepší. No tak, zalistujeme, už můžu říct, tento týden v mé velmi oblíbené knize Můj rok 1966, kde se píše Zrození českého kosmetického zázraku. Na československém trhu se objevuje převratný kosmetický výrobek. Krycí líčidlo Dermacol. Je dostupné v 10 odstínech a dobový tisk o něm píše jako o novém druhu líčidla, které zastírá různé barevné defekty pokožky. Tento make-up vznikl ve spolupráci filmových maskérů z barandovských ateliérů a dermatologů z Ústavu lékařské kosmetiky v Praze. Za jeho rozšířením stála kosmetička Olga Knoblochová, později přezdívaná Lady Dermacol. Název produktu logicky vznikl spojením latinských slov derma, což je kůže, a kolor barva. Dermacol Make-up Cover je jedním z prvních krycích make-upů v Evropě. Díky vysokému obsahu pigmentů, více než 50%, dokáže dokonale překrýt různé kožní nedokonalosti. V roce 1969 dokonce koupila licenci k jeho výrobě filmová studia v Hollywoodu. Je to všechno pravda dneska, co jsem říkala. A mnoho z vás tomu věřilo. Kopec lístečků tady dneska mám. Ve hře taška, no nákupní taška, tak aspoň nám budete dělat reklamu, až půjdete někam nakupovat. A vyhrává jí i s překvapením. Uvnitř posluchač Daniel, taky naše taková stálice. My moc gratulujeme k výhře. A jedeme dál. Karla Zicha tady máme naplánovaného, potom zprávy v 11 hodin a po zprávách se budeme věnovat skutečně hluboké historii. Podíváme se do věku dinosaurů. Budeme tady mít odborníka, propagátora paleontologie Vladimíra Sochu.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V lesích Pardubickém kraji postupně přibývá listnatých stromů. ČSOB musí zaplatit pokutu 30 milionů korun za nedostatečné kontrolní mechanismy. Pardubičtí basketbalisté doplní kádr pro novou sezónu o jednoho cizince. A počasí v kraji dnes čekejte jasno a teploty do 32 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V lesích v Pardubickém kraji postupně přibývá listnatých stromů. Jehličnany sice stále výrazně převažují, jejich podíl ale za poslední roky klesá. Lesníci nejčastěji vysazují smrk, dub, buk a borovici. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po ústupu kůrovcové kalamity se zároveň snižuje těžba poškozených stromů. Za posledních 5 let naopak téměř o třetinu přibylo holin, tedy míst, kde po vykácení zatím nový les neroste. Stěhovaví ptáci v těchto dnech začínají opouštět naše území a vydávají se do zimovišť. Kvůli oteplování se jejich odlet v některých případech posouvá na dřívější termín. Ze Svitavska už například odlétají rorýsy, říká ornitolog Milan Janoušek.
4: Nejen oni, mají s takovými prvními druhy, které v podstatě se u nás drží velmi krátce, dá se říct od května do srpna a potom už nenávratně mizí. No a samozřejmě už se houfují třeba čápové, když se zhromažďují na předmigračních setkáních a chystají se k odletu z našeho území.
3: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala téměř 5%. Sport. Pardubičtí basketbalisté začali s přípravou na novou sezónu. Tým se výrazně nezměnil, většina klíčových hráčů zůstala. Náhradu bude klub hledat za Jacoba Evance, se kterým vedení neprodloužilo smlouvu. Proč, vysvětluje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
5: Neskutečně pokorný hráč, jako v obraně bych řekl fantastický, ale skutečně jako pak hlavně v tom play-off bylo vidět, že potřebujeme i nějakou ještě bodovou produkci od těch dalších hráčů a tu nesplnil. A kdybychom s tímhle tím šli do Ligy mistrů, tak budeme vědět, že jsme neudělali změnu maximalistickou pro to, aby jsme právě si mohli v té Lize mistrů říct o lepší výsledek. Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno a nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto s karavanem překáží na dálnici D11, stojí za 68. kilometrem ve směru na Prahu. A silnější provoz aktuálně čekejte na příjezdu do Pardubic od Chrudimi, a to na silnici číslo 37. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je tady závěrečná třetí hodina našeho pátečního dobrého dopoledne a my se dozvíme, proč by se v českých školách mělo učit mnohem více o dinosaurech. Odpovíme na to v radioporadně s popularizátorem paleontologie Vladimírem Sochou. Téma dinosaurů je nejpopulárnější volbou dětí. Teď si představte hned po dopravních prostředcích, a to už v předškolním věku. Více uslyšíte za chvíli.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Dnešní radioporadna při pátku bude taková specifická. Vítám tady popularizátora paleontologie Vladimíra Sochu. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A my se zaměříme minimálně teď v tom prvním vstupu na děti, které, vy to možná berete i podle vlastní zkušenosti, ty dinosaury baští. Opravdu je to takové téma, které je zajímá. Jsou na tohle téma různé pohádky, Pexesa a tak dále a tak dále. Takže jste se rozhodl připojit?
2: Dá se říct, já jsem v podstatě už dlouho chtěl napsat i něco pro děti. I mnoho lidí z mého okolí mě říkalo, abych něco napsal, abych jako něco opravdu pro ty menší čtenáře, protože jinak se soustředím spíš na tvorbu pro dospělou veřejnost, přesně tak. Ale dlouho to tak nějak uzrávalo, až vlastně konečně tak nějak tomu nastala ta příležitost. A já už jsem vlastně měl i předtím nějaké jednotlivé pohádky takové rozepsané, jak se říká, v šuplíku, nebo spíše teda uložené v počítači, a tak jsem to vlastně tady dokončil nakonec a teď můžu říct, nebo můžu s radostí oznámit, že v září teda vyjde kniha, která se jmenuje Bylo nebylo v Druhohorách, takže je to takové trošku odkaz k těm Bylo nebylo, jak se používá v těch českých pohádkách vždycky na začátku, akorát, že teď to bude teda ve světě dávno už zaniklém. A jsou to takové milé, řekl bych, příběhy.
1: Já si myslím, že možná tyhle milé příběhy by byly vhodné i pro nás dospělé, kteří nejsme z té vědecké obce a rádi se něco dozvíme, nebo to máte všechno úplně smyšlené. Snažil jste se, aby aspoň tam byly některé ty znaky základní těch druhohor tak, jak to skutečně bylo?
2: Určitě. Je tam samozřejmě, příběhy jsou veskrze fiktivní, to je samozřejmé, ale je tam spousta jinak věcí, které si myslím v jiných pohádkách a příbězích o dinosaurech nejsou většinou správně, a to je to, že je tam pohlídáno, že všechny ty druhy těch dinosaurů, které tam jsou, i jiných teda živočichů, nejsou to jenom dinosauři, jsou tam ptakoještěři, praptáci, prasavci a podobně, že se skutečně mohli setkat, že žili ve stejných ekosystémech, ve stejných sourstvích byly objeveny ty jejich fosílie, a odpovídá tam třeba i rostlinstvo, odpovídá to, kde vlastně v tom světě tehdejším to bylo, jaké tam bylo přibližně podnebí, takže jsou tam příběhy i třeba z polárních oblastí tehdejších, jsou tam příběhy naopak z těch tropických. No,
1: jsou tam i příběhy tady od nás z Evropy,
2: ano,
1: ze střední Evropy.
2: Přesně, dokonce z České republiky. Je tam i ten náš český Burianosaurus, ten jediný teda zatím pojmenovaný dinosaurus objevený u nás, a je tam i o něm příběh, ano.
1: Je, tak to možná si nechám ráda vyprávět, ale vy jste přinesli i nějaké tady propriety. Tady vidím nějaké mládě.

0: které je pevně zadělané. No, je to maketa, tak spíš vysvětlete, co by to mělo znamenat.
1: Tak to je vlastně replika embrya Tyrannosaura, ano. Čili ještě nevylíhlého zárodku Tyrannosaura, budoucího krále dinosaurů. A takhle nějak si představujeme, že vypadal. Je to v podstatě by byl velký asi jako něco mezi vránou a kočkou domácí. Mláďátko malinké, které teprve, když se vyklubalo, tak dneska odhadujeme, že vážilo necelé 2 kilogramy. Takže prostě menší než kočka a bylo dlouhé tak 3/4 metru přibližně, no ale pak velmi rychle rostlo a za nějakých 20 let už bylo velké jako nákladák, v podstatě 8 tun a přes 12 metrů délky, takže tady to je vlastně vidět, jak asi by vypadalo a to vajíčko je dlouhé asi 45 cm tak nějak, takže...
0: Můžete se podívat na webkamery pardubice.rozhlas.cz, já to zvedám lehce, protože to je samozřejmě z umělé hmoty tohle, ale takhle nějak to mohlo vypadat. Říkal jste, mohlo, to se nenašlo nikdy žádné skamenělé mládě.
1: Ne, našli se od jiných druhů už mláďata, takhle opravdu skamenělá ta embrya v jiných druhů dinosaurů. Bohužel přímo u druhu Tyrannosaurus rex ne, ale dá se předpokládat právě podle toho, jak vypadají u těch příbuzných druhů, že takhle nějak to mohlo vypadat. Bylo to takové dlouhé eliptické vajíčko, takové podlouhlé. Přibližně by se do něj vešlo nějakých 100-150 slepičích vajíček svým objemem, takže to bylo opravdu obrovské a mimochodem není ještě rekordní. Úplně největší bylo objeveno v Číně v 90. letech a to mělo na délku dokonce 61 cm. Asi jako 300 slepičích vajíček by byl ten objem. Takže to by byla omeleta jak hrom.
0: No tak když jsme u těch rekordů, jeden padl nedávno, před pár dny se prodal Tyrannosaurus rex, tedy kostra, za neuvěřitelnou částku, tak si o tom jenom tak lehce něco povíme.

0: Bylo nebylo v Druhohorách, tak to je knížka, která přijde už brzy na trh, napsal ji Vladimír Socha, popularizátor paleontologie, a povídáme si tady teď o Tyrannosauru Rexovi. Kolik ono se jich našlo bez těch koster, těchto strašidelných tvorů?
1: Tak to je zajímavá otázka, kupodivu na ní není úplně snadná odpověď, a to z prostého důvodu, že spousta těch objevených exemplářů už je dnes v soukromých rukách a není možné úplně zjistit všechny ty detaily, ale je takové podezření, že by jich mohlo být už kolem 150, což je opravdu vysoké číslo, protože až do konce 20. století bylo známo asi 10 všeho všudy, dneska už je možná 150 a z toho asi 65 je jakoby dostupných vědeckému bádání v tuto chvíli. Takže jsou to desítky a od těch nejmenších, což nejmenší je takové mládě, asi 2,5 metru dlouhé, které bylo tak zhruba 2 roky staré, až po ty obrovské dospělé jedince. Největší teďka ze všech je Goliáš, což je taková přezdívka pro obrovskou stehenní kost, objevenou v Montaně teprve před 2 roky, nebo v jižní Dakotě, pardon, ne Montaně, ale je to souvrství Hell Creek, to je stejná formace. A ta kost je tak velká, že se odhaduje, že ten její původce, ten Goliáš, tedy ten obří Tyrannosaurus, vážil možná až 12,5 tuny. To je Bože. Jako autobus.
0: A teď mě řekněte, kdo o to má zájem, že je schopen za to dát takové šílené částky? Nějací bohatí lidé, kteří už nevědí, co by si koupili?
1: No, to je otázka zase, protože nevíme, kdo koupil teď tu poslední kostru toho takzvaného Gas byl ten rekordní exemplář, teďka vydražený v červenci za 50,1 milionu dolarů, což mimochodem v ten daný den v tom přepočtu bylo 1 miliarda 66 milionů korun, takže přes 1 miliardu korun už stála ta kostra. A tu koupil po telefonu nějaký anonymní zájemce. No ale třeba kostra Stena, jiného tyrannosaura, prodaná v roce 2020, tehdy za 32 milionů korun, dolarů, což je asi 730 milionů korun, to tehdy bylo už 3/4 miliardy, tak to zakoupili bohatí jaksi jednatelé z města Abu Dhabi, hlavního města Spojených arabských emirátů, a dneska je ta kostra vystavena v tamním muzeu, které je v nějakém obřím takovém tom shopping centru.
0: To takže, jsem možná viděla někde v televizi.
1: To byl vlastně donedávna rekordman, pak překonal tuhle kostru Stegosaurus, takový ten s těmi dinosaurus, s těmi deskami hřbetními výraznými a těmi bodci na ocase, známe třeba z Cesty do pravěku. Ten dostal jméno Apex, jako vrcholový v překladu, protože to byla dokonale zachovaná kostra. To bylo 45 milionů dolarů, takže to nějakých už skoro miliarda, přes 900 milionů korun. A teď právě to překonal letos tenhle Gas, který jako první dinosaurus. No, já bych řekl, že to je takové smutné prvenství, protože pro vědu to není dobře samozřejmě, ale je zajímavé,
0: ale
1: že...
0: Tak třeba bude spolupracovat ten telefonista.
1: Doufejme, možná bude, ale to se teprve ukáže. No.
0: Aspoň, že je to v nějakém, jak jste říkal, o tom prvním nebo v tom roce 2020, co si koupil nějaký ten šejk, takže to aspoň někde vystavují, že to lidé můžou vidět, že tohle je neuvěřitelné tak, stvoření. No a my se za chvíli ještě podíváme k nám do České republiky. Tady asi žádný dinosaurus jako takový nebyl nalezen, nebo se pletu?
1: Byl, i když to jsou takové velmi fragmentární, úlomkovité nálezy. Nejznámější je právě ten český Burianosaurus, což je taková stehenní kost a několik dalších úlomků. Ten byl objeven v roce 2003 nedaleko Kutné Hory a byl takový malý, asi 3, možná 4 metry dlouhý dinosaurus, což je taková menší velikost, bíložravý, který se tady potuloval před 95 miliony lety. No a tehdy tady bylo takové tropické souostroví, po kterém on se pohyboval, po těch ostrůvcích, a dá se říct, že tehdy byste nemuseli k moři nikam daleko jezdit, protože většina České republiky dnešní toho území našeho byla pokryta mělkým vlastně šelfovým mořem, takovým prosluněným.
0: Neděste, aby jsme tady neměli tropické souostroví za pár let taky.
1: Trochu to tak vypadá teď, ano.
0: Se. Kde je teď ten Burianosaurus?
1: Burianosaurus. Ano, je to právě na počest Zdeňka Bur. Buriana, pojmenované Burianův ještěr, a ještě druhové jméno je Augustai, to je zase podle Josefa Augusty, našeho paleontologa slavného, tehdejšího. Oni spolu dělali takové ty knihy Divy prasvětu, Zavátý život a podobně. No a ta kost je dnes uložená vlastně v Národním muzeu a její přesnou repliku můžete najít třeba taky v Chlupáčově muzeu historie země na Albertově pražském a různě, myslím, že repliky jsou i třeba v dinoparcích a podobně.
0: A pozor, ale já vám za chvíli řeknu, co jsme objevili s kolegou během našeho přímého přenosu v muzeu v Dolním Újezdě.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: propagátora paleontologie Vladimíra Sochu jsem se pečlivě připravovala a zjišťovala jsem, kde se nacházejí různé doklady a otisky druhohorních organismů. Tak Vladimíre, teď mě kontrolujte, jestli umělá inteligence nelže, protože tam je vždycky, je potřeba si zjistit, jestli ta skutečnost je taková. Tak mám tady srnojedy u Pardubic, nejbohatší naleziště křídových skamenělin a otisků v regionu. Je to tak?
1: Tam hlavně byl objeven dokonce i dinosaurus, pravděpodobně pozůstatky dinosaura, který dostal jméno Albisaurus scutifer, ještěr od řeky Labe v překladu. Antonín Fritsch, náš slavný přírodovědec, v 19. století popsal pár takových fragmentů úlomků. Byly to nějaké falangy, čili články prstů vlastně a nějaké takové kostěné destičky osteodermy. Mohl to být dokonce nějaký z takových těch obrněných dinosaurů, jak říkáme, pancéřovaných nějakých ankylosaurů, ale to si z toho nevíme, ale žil tady v období.
0: A pak tady mám lány na důlku například, že se našly nějaké nálezy v opukových vrstvách.
1: Taky, ale to nebudou dinosauří teda, ale ano, tam taky jsou nějaké pozdně křídové teda nálezy.
0: Okolí Kunětické hory, Bezděkov, Valy u Přelouče. No a co je vyloženě dokladem, to je ten Dolní Újezd, a to jsem vás vůbec nenachytala, vy to zkrátka všechno víte, takže můžete říct za mě krásný název Mosasaurus, tam mají zbytek z Mosasaura.
1: Ano, část čelisti takového menšího zástupce tady té skupiny Mosasaurů, což byli takový velcí, draví mořští plazy, blízce příbuzní dnešním hadům a varanům třeba, pouze byli teda přizpůsobeni tomu životu ve vodě, takže měli takové pádlovité končetiny, veslovité v podstatě a opravdu vypadali jako takový kříženci mezi nějakou ještěrkou a dnešními velrybami, hodně vzdáleně teda. No a ti největší z nich, jako byl samotný ten rod Mosasaurus nebo třeba Tylosaurus známý ze Severní Ameriky, ti měli na délku něco mezi 12, možná až 18 metry, takže opravdu velikost středně velkých velryb a skuteční giganti, vrcholoví predátoři.
0: Pořádní kůrci to byli. Ano. A tuším, že v 60. letech při stavbě nějakých základů to tam našel tenkrát 15-letý kluk a ten pan ještě žije, že?
1: Ano, přesně tak. To byl tehdy žák základní školy a při nějakém, nevím, jestli rozebírání zítky, někde píšou při vykopávání kořenů nějaké hrušně nebo něco podobného. Zkrátka objevili to na malém kusu toho kamene a ten nález je dneska v sbírkách Národního muzea a je to vlastně takový možná jediný nebo jeden z velmi mála právě nálezů tady těch mosasauroidních plazů na našem území.
0: Na našem území bylo moře v těch druhohorách, takže tady najdeme mořské živočichy, zkrátka ty obrovské obludy, které žily v moři.
1: Ano, na většině území, hlavně v období té pozdní křídy, byla takzvaná transgrese, kdy oceán zalil vlastně tady bylo takové mělké moře šelfové na většině našeho území, takže tady bychom byli teď tak třeba 90 metrů pod hladinou moře, kolem by plavali krokodýly, žraloci, jsem chtěl říct, žraloci takový asi 6 až 8 metrů velcí a tihle mořští plazy právě draví velké želvy by tady byly. No zkrátka, bylo by to zajímavé, ale velmi nebezpečné plavání teda, nebo potápění.
0: Nebezpečné by to bylo jistě i v okolí Chocně, tam mají další takovou památku pozůstatek. Tak z té doby?
1: Ano, tam byl objeven vlastně jediný dnes známý, takový dobře známý český ptakoještěr. Ptakoještěři neboli pterosauři, někdy omylem jsou řazeni mezi dinosaury, ale to nebyli. Jakože to jsou létající dinosauři v úvozovkách, ale oni to byli jenom jejich takový evoluční bratránci. Ale velmi zajímavá skupina, první aktivně létající tvorové, no a na našem území právě tady mezi Chocní a Zářeckou Lhotou byl v roce 1880 objevena část kostry křídla ptakoještěra, takového menšího, měl asi 1,5 metru v rozpětí křídel, bylo to možná mládě, ten objevený jedinec, žil před 92 miliony lety přibližně a dostal jméno Kretornis hlaváči.
0: A ten příběh je taky moc pěkný, protože přece jenom na konci 19. století ještě mnoho lidí o té historii nemělo ani šajnu, zvláště dělníci, kteří tam kopali. Jak to bylo ještě v krátkosti, řekněte?
1: Ano, přesně tak, oni objevili náhodně při jednom z takových těch lůmků tamních vlastně pískovcových ty kosti a údajně tam s nimi různě si házeli, brali si je i domů jako takovou kuriozitu, některé rozbili, protože těžili vlastně jako štěrk na opravu nějaké místní silnice. A naštěstí šla kolem jistá paní Tomková, krupařka z Chocně, která věděla, že o takovéhle přírodní zajímavosti se zajímá místní lékárník, pan František Hlaváč, ten je teď zvěčněn v tom jméně, kretorny z Hlaváči právě, a on tam spěchal zpátky na tu lokalitu a stihl ještě zachránit takových těch 6 úlomků vlastně toho prstu čtvrtého, který napínal to křídlo a části prostě té končetiny. Poslal to do Prahy panu tehdejší autoritě největší, panu profesoru Antonínu Fričovi, a ten o rok později, v roce 1881, v časopise Vesmír popsal právě už jako Cretornis Hlaváči. A pozor, Cretornis znamená křídový pták, on si totiž myslel, že se jedná o nějakého praptáka, takového podobného, jako byli ti zubatí praptáci, aha, už známí ze Severní Ameriky, a myslel si, že byl velikostí podobný labuti přibližně. A pak se později ukázalo, že to byl teda ptakoještěr.
0: No a ale osvícení lidé, díky nim tady máme to, co máme, a můžeme zkoumat.

0: Vladimírem Sochou si tady povídáme o dinosaurech. Je to neskutečně zajímavé. Teď se tady ještě bavíme o té Kutné hoře, kde byl ten Burianosaurus objevený, náš nejznámější. A vy jste říkal, no dělal jsem tam kousek přednášku a spousta lidí vůbec nevědělo, že tam ta lokalita je. A ono je dobré se o to zajímat, že i v některé té vesnici něco takového bylo, je ten poklad někde schovaný, ale jak říkáte, archeologové o tom neradi mluví, že? Přece jen.
1: Je to tak, oni tam jdou proti sobě trošku ty dva zájmy. Jeden je takový, aby lidé měli povědomí o těch zajímavostech přírodních a podobně, co jsou v jejich vlastně rodišti objeveny, protože je to takové i spojení k tomu jako místu svému, kde každý samozřejmě to ocení takovou věc. Na druhou stranu, bohužel je to tak, že žijeme v době, kdy spousta lidí takových prospěchářsky uvažujících pak může prostě chtít dneska už to jde zaměřit všechno pomocí GPS velmi snadno ty lokality a prostě stalo se, že i v té lokalitě, kde byl objeven ten Burianosaurus, tak hned po pár měsících to bylo tam doslova rozkopané, rozvrtané, byly tam díry vlastně do těch sedimentů, takové ty sondážní a bylo vidět, že se spousta tam lidí snažila jako teda dostat něco víc ještě zajímavého. A to může samozřejmě negativně ovlivnit, samozřejmě nám to nekouká nikdo moc pozitivně.
0: Ale takže... je fakt, že je tady šance, že se něco ještě najde, třeba i při různých těch stavbách dálnice se staví, teď stál nějaké tunely se vytváří, tak tam je šance,
1: určitě,
0: že by něco
1: mohlo. Speciálně při těchto takových velkoškálových opravdu operacích, řekněme stavebních, kdy se pořádně už za pomoci těžké techniky vrtne do nějaké té, nějakých těch sedimentů správných, pískovců, ápenců a podobně, kde něco jako může být. Takže jo, budeme si držet palce a myslím si, že něco brzo zase objeví.
0: Tak já se tady teď chystám vzít do ruky tady. No to je teda tíha, co to je?
1: Tohle je čelist, taková přesná replika z kameněliny dolní čelisti, takového ještě menšího tyrannosaura, ku podivu menšího, jinak byla ještě o polovinu delší, kdyby to byl dospělý exemplář.
0: Ukazuju na webkameru, jenom hlásím.
1: Zhruba tak metr na délku a tenhle exemplář tyrannosaura dostal přezdívku Tinker a odhaduje se, že byl to nějaký teenager, mohl mít tak kolem 12 let věku možná, což u tyrannosaura je podobné jako u člověka, to je taková ta puberta, řekněme, začínající, teprve takový ten růstový spurt tam začíná pořádný, akorát, že u tyrannosauru tam za rok mohl přibrat 7 metráků i víc klidně, tak aby pěkně rostl, to myslím, u člověka 7 metráků přibrat, to by nebylo úplně dobré.
0: Ale toho tady nenajdeme.
1: To je z Severní Ameriky samozřejmě, ano, takže to je všechno Spojené státy, Kanada, možná Mexiko, tam byli oni tyrannosauři, ale bohužel, no, my tady zkrátka, my jsme byli takové ty ostrůvky většinou v moři mělkém a tady se jako velcí dinosauři draví, jako byl Tyrannosaurus, nevyskytovali.
0: Vy se mě trošku pobavil, když jste přicházel, tak jsme se nějak bavili o těch dinosaurech i o přízvisku, které teď dostali a to jsou političtí dinosauři. Co pak si o tom myslíte?
1: Ano. No, to je právě taková věc, kterou já dlouhodobě kritizuju a poukazuju na to, že kdo to vůbec použije tohle, jakož v tom negativním, pejorativním smyslu, že je někdo ten zpátečnický jako dinosaurus, tak se vlastně trošičku zesměšňuje sám nebo ukazuje svoji neznalost, protože...
0: On v podstatě každý, kdo uráží někoho jiného, se sám zesměšňuje.
1: To je taky pravda, ano, ale tímhle ještě víc si myslím, protože vlastně ono to bylo úplně naopak. Ono, když se s tím seznámíte s problematikou dinosaurů, jejich vývoje, tak to byla neuvěřitelně úspěšná skupina tvorů, kteří se dokázali přizpůsobit šíleně se měnícím podmínkám prostředí. Nakonec měli tu obrovskou smůlu kvůli tomu asteroidu, který teda je vyhubil, ale přežívají v podobě ptáků, jsou velmi úspěšní, jsou stále vlastně přes 11 000 druhů, dvakrát víc než je nás savců, takže jaký pak jako dinosaurus ve smyslu něco teda neúspěšného. Ano, jo?
0: Hezky jste to zakončil, máme je tady stále, to taky málo kdo ví, že ptáci jsou vlastně dinosauři, nevyhynuli.
1: Přesně tak.
0: Je to jeden z těch novějších vědeckých poznatků. No a jestli se chcete pohádkově naladit na dinosaury, ale něco se o nich dozvědět, můžete v září už mít knihu Bylo nebylo v Druhohorách. Mám ji tady jenom zatím na obrázku a jsou to krásné obrázky, kdo to maloval?
1: Děkuji, paní Lucie Raškovová, se kterou jsem měl tu čest jednou spolupracovat, takové malé knížečce o dinosaurech, takové spíš brožurce, takové kartičky to byly. A ano, je to velmi pěkně udělané, je to s citem jednak pro detail, takže ti dinosauři nejsou, to jsem i pohlídal, vlastně jsou jako anatomicky správně, ale přitom je to takový obrázek přístupný dostupný dětem, myslím si, že se bude i dětem líbit, není to vyloženě nějaká suchopárná vědecká rekonstrukce.
0: No, no tak ať má tahle první pohádková vyloženě vaše knížka úspěch a díky za návštěvu tady u nás ve studiu.
1: Já také moc děkuju.
0: Vladimír Socha byl naším hostem.

0: Julia, ale teď budeme mluvit o jiné kapele. Britská skupina Oasis, je to dnes 35 let, kdy měli svůj první koncert. A je to téma pro Petru Beránkovou a pro předškoláky.
1: Teď se hrajou na všechny nástroje.
2: Nevím.
1: Protože když se poskládá hudební skupina, tak pak složej hudební skupinu.
2: Tam jako normálně zpívej třeba. My jsme muzikanti, přivázíme housličky. My jsme muzikanti, přicházíme k vám.
3: Jaké muzikanty má hudební skupina?
2: Klavír. Tun, tun, tun, tun, tun. Píštělku děl. A nebo bubnen. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. A nebo trumpetkou. Tun.
3: Kdo hraje na klavír?
2: Krvavírista.
3: Kdo hraje na kytaru?
2: Kytarář.
3: Kdo hraje na bubny?
2: Bubnovač.
1: Bubeník.
3: Kdo hraje na housle?
2: Housláč.
3: A jak se jmenuje ten, který zpívá v hudební skupině?
2: Takovej s mikrofonem a říká, co má dělat. Oni se to učejí.
1: Zpěvák.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak před chvílí jsme se u dětí dozvěděli, že člověk, který hraje na kytaru, je kytaráč, na housle housláč a na bubny bubenáč. Smějeme se už tady s Honzou Vamberským. No, vítej, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den. No jo, tak nevím, jestli se budeme smát i odpoledne, ale bude to hodně zajímavé. Podíváme se do Králík, do Cihelny, tam začíná vojensko-historická akce, tak budeme mít podrobnosti od Báry Soukupové a také zajdeme na zátěžovou zkoušku mostního provizoria kapitána Bartoše. Hmm. To bude, si myslím, hodně, hodně zajímavá reportáž.
0: To je, ano, a aktuální, tak poslouchejte i dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Lanškroun kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod. Kvůli požáru na chorvatském pobřeží úřady evakuovali přibližně 300 českých turistů. Pardubičtí basketbalisté hledají cizince pro doplnění kádru. A počasí dnes čekejte v našem kraji jasno a teploty až 32 stupňů Celsia. Tady je Zdeněk Novák. Městský úřad v Lanškrouně kvůli dlouhotrvajícímu suchu zakázal odběr vody z vodních ploch a rybníků na celém území města i v přilehlých částech. Lidé tak nesmí brát vodu například pomocí čerpadel nebo trkačů pro zalévání zahrad a dalších soukromých využití. Zákaz platí do odvolání. Výjimku mají například vodárenské podniky nebo zemědělská družstva. Vodu můžou čerpat v nezbytném množství pro své výrobní procesy. I vodoprávní úřad v Dobrušce kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod v celém správním obvodu města. Opatření platí do odvolání. Týká se všech vodních toků a vodních nádrží na území Dobrušska. Zákaz se vztahuje i na odběry, které mají platné povolení.
3: Povrchovou vodu tak lidé nesmí odebírat například pro zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo zálivku sportovišť. Zákaz se týká také zásobování objektů a pozemků jednotlivých občanů užitkovou vodou. Důvodem jsou podle úřadu sucho a nepříznivá klimatická situace. Opatření bude platit do odvolání, tedy do doby, než se hydrologické podmínky zlepší. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Armáda České republiky na Cihelně v Králíkách letos představí logistickou techniku v zatím největším rozsahu. Dnes i zítra předvede ukázku napadení zásobovacího konvoje, říká ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Karel Zapletal.
4: Ten konvoj zajišťuje přepravu materiálu pro zabezpečení činnosti jednotek v prostoru nasazení. V okamžiku napadení samozřejmě ten konvoj bude reagovat, odpoví střelbou a v podstatě tam dojde k nějakému potom urychlenému opuštění toho prostoru.
2: Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů, uvedlo to České ministerstvo zahraničí. Požár zasáhl letovisko v noci na dnešek a podle dostupných záběrů spálil množství domů i aut. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 7 těžce. Mezi nimi žádní čeští turisté podle aktuálních zpráv nejsou. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s chorvatskými úřady a bezpečnostními složkami. Sport. Čeští hráči pardubických basketbalistů začali s přípravou na novou sezonu. Cizinci se k týmu připojí příští týden. V klubu budou pokračovat všichni, kromě Jacoba Evense, se kterým vedením neprodloužilo smlouvu. Pokračuje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
5: Takže to se týká vlastně Američanů, tak kromě Jacoba Evense pokračují ty čtyři stěžejní a místo Jacoba Evense hledáme teďka velkou pravdomostí cizince amerického hráče. Počasí.
2: V Pardubickém kraji odpoledne čekejte jasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: V tuto chvíli nemáme na silnicích Pardubického kraje hlášeny dopravní nehody, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré páteční poledne přejeme, tak jestli obědváte, přejeme zároveň i dobré chutnání a nabízíme také dobroty z naší polední hudební nabídky. Těšit se můžete na Elány, na Kim Wild, na Helenu Vondráčkovou s Valdemarem Matuškou, na Ivetu Bartošovou, na Michala Tučného, na kapelu Holky, na Leška Semelku, Miroš Birku, Nedvědy a nebo na Pavla Vítka a těšíme se, že k těmto písničkám také přiřadíme vaše páteční pozdravy.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: věříme, že i v této hodině zažijeme gejzír vašich písničkových vzkazů a pozdravů. Muziku už jsme nadiktovali, tak teď ještě kontakty přidat. Telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové numéro 900104. Tvar zprávy musí být dodržen. Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak, tolik tedy oficiality, no a teď už to můžeme rozjet na plné obrátky. Tak, už tady vidím, že někdo telefonuje, tak se zeptáme. Hola, hola, kdo nám volá?
2: Dobrý den.
0: Haló, dobrý den.

0: Máme jen sebe, Honza, František, Nedvědovi a někdo opět na telefonu, kdo pak tentokrát volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jarda Javorník.
0: Zdravíme do Javorníka, tak co pak to bude, Jardo?
1: 77 letý mladík by si psal holky.
0: Holky, výborně, no paráda, to si zatrsáte teď, tak jo, máte je mít, fešandy.
1: Jo, zdravím rádio.
0: My zdravíme vás, mějte se moc hezky.
1: Tak jo, děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Touhle písničkou se holky vlastně loučily se svojí kariérou, se svojí partou, tenkrát ve čtyřech, no aktuálně zase brázdí pódia a zpívají a tančí na pódiu pro své fanoušky, ale už jsou holky jenom tři. Nicméně vůbec to na kvalitě jejich vystupování a repertoáru nic neubralo. Někdo opět volá, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Zdeněk.
0: Tak Zdeňku, povídejte.
1: Jen tak pro radost nechat zahrát svoji ženě, kdo už jen odlicí do řeznictví Morávek a pro její kolegyně, ať se přestanou hloučkovat po rádi a začnou něco dělat.
0: Dobře, tak kapela Elán bude hrát. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Čoma drží nad vodou, kapela Elán v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice a teď se také podíváme, co nám píšete. Milé rádio, prosíme o zahrání pro mě a kamarády ze Sloupnice, kteří jsou ve světě a měli jsme včera setkání na Kozlově nad Českou Třebovou. Moc pěkné to bylo, protože jsme starší generace, tak bychom si přáli něco od Valdemara Matušky. A ještě píšete, dobrý den, prosím o zahrání Valdy Matušky a Heleny Vondráčkové, díky Boženka. No tak teď si, panečku, dáme pěknou túru. To se zapotíte, teda, to vám povím. No, 1000 mil, tak batohy na záda.

tisíc mil a ani o metr víc. Helena Vondráčková, Valdemar Matuška v písničkách Od srdce, tak připomínáme kontakty, protože po krátké písničkové pauze načneme druhou polovinu, tak se můžete zhruba za 8 minut zase začít činit. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04 a píšete nám, zahrajte prosím Kim Wild a bude to pro nás do práce, ať nám zbytek směny v Žamberku rychle uteče. Už se moc těšíme na víkend. Maru a spol.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A po princezní Ivetě také další vaše polední písničkové pozdravy. Vstupujeme tedy do druhé poloviny pátečních poledních písničkových vzkazů. A na co se můžete těšit ještě? Na Leška Semelku, ten je přichystaný právě teď, také Miroš Birka s Marikou Gombitovou, budou v Slepých uličkách, Pavel Vítek je připraven, anebo Miraj vedle tebe usínám, a ze zahraničních nabízíme Fiction Factory, R.E.M. anebo Cher. Tak a teď tedy, co pěkného nám píšete. Dobrý den, prosím o písničku pro Marušku Minářovou ze Svitav, která má dnes narozeniny. Maruško, máme tě moc rádi a k tvým narozeninám ti přejeme pevné zdraví, pohodu a mnoho sil do dalšího vyučování Esperanta. Vážíme si tvé práce, klub přátel Esperanta ve Svitavách.

0: To zvládnul Lešek Semelka v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A kdo to zvládne dál? Co říkáte? Tak, koukneme se, co nám pěkně opíšete. SMS-kové číslo teď je obdarováno dalším z vašich pozdravů. Zahrajte prosím k dnešním narozeninám pro naši babičku Helenku. Přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a štěstí do Letohradu. Celá rodina. A někdo je na telefonu, tak zvedneme hruchátko, zeptáme se, kdo volá. Dobrý den.
1: Sekanina, dobrý den.
0: Dobrý den, tak povídejte, co pro vás můžeme udělat.
1: Mám na vás otázku. Mm-hmm. Před 4 rokama měl tchán 80, nechal jsem mu u vás zahrát Malá Morava, děda ten brečel chudák, toho bohužel už není mezi náma, rok na to umřel, ale to je jedno teďka. A teď 6. října byl mě tchyně 80, to je na světě. A chtěl bych ji zase nechat zahrát. Potřebuji vědět nějaký e-mail, kam to napsat a jak dlouho dopředu.
0: Dobře. No, jestli to je na zítra, tak klidně už teď můžete psát.
1: Ne. Jo. 6. října má narození.
0: Jo, no, tak to máte čas,
1: Já vím, ale víte, co, dneska mám zrovna takový trochu volnější
0: den. Klidně teď.
1: Dopředu.
0: No, stačí to bohatě, to víte, že jo. Tak e-mail je studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Ježiš, vy jste mě moc rychlej. Moment, znova.
0: Ano, studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Rozhlas.cz.
0: Tak.
1: A dopředně tu mám napsat přání nebo něco?
0: Můžete, přesně tak. A teď vám pošleme písničku za to, že jste se dovolil do živého vysílání.
1: Jo, až takhle.
0: Tak, no jo, těšíme se na to vaše přání. Mějte se hezky.
1: Takže Sekanina a děkuju moc krát.
0: Mějte se, naslyšenou. No, tak abyste nebyli taky v slepých uličkách, tak teď jsme vám ten e-mail nadiktovali, ale Miroš Birka s Marikou Gombitovou teď prostě budou bloudit.

e-mail nám dorazil do studia z Letohradu od Pavla, který píše: dobrý den, zahrajte něco hezkého pro včera narozeného krásného kluka Matěje. Všenej, jeho rodičům i jemu přeje děda Pavel z Letohradu. No a dědo, vám gratulujeme a malému Matýskovi přejeme, aby se po vzoru kapely Fiction Factory na tomhle světě doslova a do písmene cítil jako v nebi. Feels like heaven.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Který se teď dívá na další z vašich písničkových pozdravů, ve kterém píšete, že byste chtěli potěšit Ivetku Štokrovou, která leží doma s nohou v sádře, tak ať má ten svůj nakopnutý nárt brzy zase v pořádku. Moc nám v práci ty její vtipy chybí, vzkazují kolegové.

Kapela kolem Michael Steinpa, R.E.M. a Losing My Religion v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Za 8 minut bude jedna, Zdeněk Novák nese za chvíli další zprávy a potom už Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajthamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes by měli poslouchat ti z vás, kteří berou příliš mnoho léků. No ale ještě stihneme Miraje a Vedle tebe usínám a také královnu plastických operací, zpěvačku Cher.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Přehrada Seč stále není vhodná ke koupání, i když není zcela zakázané. Meteorologové varují před další vlnou veder. Chorvatské letomisko Omiš zasáhl lesní požár. Evakuace muselo i 300 Čechů. A počasí odpoledne v našem kraji jasno a teploty až 32 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. Přehrada Seč stále není vhodná ke koupání, i když není zcela zakázané. Synic sice ubylo, nicméně voda neodpovídá hygienickým požadavkům. Množství synic záleží na směru větru. Lidé by se měli vyhýbat místům, kde se hromadí. Na 4. stupni z 5 je voda podle posledních rozborů na všech třech lokalitách nádrže Hoješín, Semtín a Ústupky. Hygienici v Královéhradeckém kraji varují před zhoršenou kvalitou vody na třech koupalištích. Horší kvalitu vody mají podle posledních rozborů přírodní koupaliště Dolce u Trutnova, kemp Písák v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Lidé by se po plavání v těchto místech měli hned osprchovat čistou vodou. Naopak všechna umělá koupaliště v kraji mají vodu v pořádku.
5: Bez jakýchkoliv omezení je podle posledních odběrů koupání například v Sobotce na Jičínsku nebo v Teplicích nad Metují a Janovičkách na Náchodsku. Naopak nevhodný ke koupání zůstává Stříbrný rybník v Hradci Králové, kde sezona předčasně skončila už v červnu. Hygienici zároveň upozorňují, že jakost vody v přírodě můžou rychle zhoršit například silné deště anebo splachy z okolních polí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou zítra a v neděli překročit 32 stupňů. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro téměř celou republiku. S vysokými teplotami se váže i výstraha před silnou zátěží teplem. Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 100 je v ohrožení života. Evakuováno bylo celkem přes 2000 lidí. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážné zranění.
6: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: V Pardubickém kraji odpoledne čekejte jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů, slabý východní až jihovýchodní vítr, tlak slabě až mírně klesne a bio při dnešku na dvojce, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor na silnici 1/35 u Bíště, je to na té odbočce na obchvat Bíště. Jsou dvě havarovaná vozidla, překáží průjezd se zvýšenou opatrností. Je to motorka s nákladním autem a tvoří se kolony z obou stran. Takže ještě jednou u Bíště. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
0: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal
2: a doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
0: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
2: Ano.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte,
0: no,
1: paní, tu hromadu.
0: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
0: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
0: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo. Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
0: Na co to? To je celá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
0: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
0: jasně,
1: jo?
0: Jasně, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený, no, jako úžasně. A co je, počkej, tady
0: vidíme. Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohle to?
0: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohle to. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
0: No tak si lehce si nasaj.
1: A ty mě necháš, že svýho?
0: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře. No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
0: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. To je nějaká
1: blbej
0: fort.
1: No, skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
2: Vesele a zdravě.
3: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
4: Už ne, už nemůže, už nás opustil.
3: Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
4: A že zaberou.
3: To se fakt nesmí dělat.
4: To je jako zakázáno ze zákona?
3: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
4: Kolik léků je vlastně už hodně?
3: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
4: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
3: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék máte množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
4: Takže ho můžeme vlastně počítat.
3: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá více než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. Ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
4: A jak je to u nás?
3: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
4: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
3: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
4: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme?

0: Jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy. A jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale
2: ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No ale a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou.
2: Ano.
0: A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč, mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co
0: máme
2: vydává.
0: Věřit,
2: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladuje nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak
2: to znamená,
0: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebujou k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvodákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli, potom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Paní to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Marinka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo pečejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo prostě...
0: A taky záleží asi, v jaké množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vystudovali jste nějaké potíže, souvisí to s léky, proberte to s doktorkou Kateřinou Cejtamovou na naší telefonní lince.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Je to jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli
1: makulární očím, degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: obědě to jenom beru. Jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nespomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let taky.
1: Jo.
3: Hodně let je beru.
1: Virózu, žaludku, vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No a říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka ano. Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme ve spojení?
1: Ano, ano. Povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, je to na to neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečný množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo
2: potom
1: nemá?
2: Potom ten perin... Ne, pravděl na neurbatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat. Ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii, tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: To je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo volá a kdo se ptá v této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere na lačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další, čím ne, je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají od tohoto dotazu na ty další. Sem asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčocha, Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechny pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: zkonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkali, ještě jednou to místo, na které se ptát. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak co máme v rychlosti jenom pár znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se, tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku v Pardubicích podali stížnosti. Vodácké tábořiště Cakle u Ústí nad Orlicí bude o víkendu hostit tradiční festival folku a country. V chorvatské Omiši kvůli lesnímu požáru evakuovali nejmín 2000 lidí, je mezi nimi i 300 Čechů. Sobota bude v našem kraji jasná s teplotami až 35 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích podali stížnosti proti svému dalšímu ponechání ve vazbě. O jejím prodloužení rozhodl Pardubický okresní soud na konci července. Stížnostmi se teď bude zabývat pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Termín jednání zatím není známý. Policie v souvislosti s útokem zadržela celkem 11 lidí. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají ve vazbě v Polsku. Vyšetřovatelé je podezírají teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly 20. března vznikly škody za stovky milionů korun. V Ústí nad Orlicí dnes začíná 41. ročník hudebního festivalu Janouškovo Ústí. Dvoudenní přehlídka nabídne koncerty písničkářů a kapel. Součástí sobotního programu budou taky akce pro děti.
2: Tradiční akci na vodáckém tábořišti Cakle pořádá písničkář Slávek Janoušek. Festival v pátek zahájí kapela Poslední šance pod vedením Miroslava Ošance. V sobotu podvečer pak zahrají například Brněnský přístav nebo manželé Tichotovi z bývalého Spirituál kvintetu. Celou přehlídku v sobotu v noci uzavře Spirituál kvartet. Z Ústí nad Orlicí Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
0: Příznivci deskových, karetních i sportovních her se dnes můžou účastnit herního odpoledne v nákupním centru Fórum Pardubice u nádraží. Připravené jsou například šachy, pexeso, tetris nebo střelba na branku a hod na basketbalový koš. Akce Herní svět potrvá do 6 večer a vstup je volný. Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl lesní požár. 630 lidí je zraněných, z toho 10 vážně. Požár je jedním z nejhorších v historii země, uvedl to podle agentury AFP a dalších médií šéf tamních hasičů. Plameny spálily velké množství domů i aut a dokonce i několik lodí. Mezi 2000 evakuovaných je i 300 Čechů. Těm už pomáhá český konzul z nedalekého Splitu, říká mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Část turistů oblast opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky, působící v evakuačních centrech.
0: Podle informací ministerstva zahraničních věcí mezi českými občany nejsou hlášená žádná vážná zranění.
1: Počasí.
0: Jaká bude sobota v našem kraji? Co se počasí týče, tak slunečná a teplá. Čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty 32 až 35 stupňů, po ránu 15 až 12 stupňů, přes den na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, tlak slabý až mírně klesne, večer se měnit nebude a biozítra na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na 35C na kruhové křižovatce u Koclířova. Čekejte tam práci údržby, pravý jízdní pruh je uzavřen. Uklízejí tam odpadky, čistí silnici a směrem dál na Moravu se tvoří kolona. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne přejeme z Pardubic. Co vám nabídneme v této hodině? Tak písničky, které nestárnou, třeba od Karla Černocha, Petra Reska, anebo od Anika či Madony. A také se vypravíme na vojensko-historickou akci Cihelna 2026 v Králíkách, která začíná.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

se hodil, vidíte, nejkrásnější déšť, o jakém zpíval Petr Rezek. No, snad dorazí deště příští týden. Moudřejší budeme za hodinu, budeme podrobně vyzvídat v Českém hydrometeorologickém ústavu. Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadá se stavem vodních koupališť a nádrží v našem kraji, protože víkend má být tropický, tak vás to určitě bude hnát k vodě. Jak už víte z našeho odpoledního programu, tak na Seči stále není voda vhodná ke koupání, i když tam není koupání úplně zakázané. Na 4. stupni z 5 je voda podle posledních rozborů na všech třech lokalitách nádrže Hoješín, Semtín a Ústupky. Pro uživatele to představuje zdravotní riziko, tedy hlavně koupání a provozování vodních sportů. Nelze doporučit dětem, těhotným ženám a osobám, které trpí alergií anebo mají oslabený imunitní systém. V rybníku Hluboký tam je zase patrný znatelný pokles hladiny. Voda má dlouhodobě sníženou průhlednost, ale jinak požadavkům na koupání vyhovuje. Mírné znečištění přetrvává na Panelovce, na přehradě Pastviny na Orlickou Ústecku, kde byla zjištěna zvýšená hladina chlorofilu a průhlednost dosahuje přes 2 metry. Na druhém sledovaném místě nádrže Šlechtově Palouku, tak tam se kvalita vody zlepšila a má větší průhlednost. Ostatní koupaliště v přírodě v regionu nejsou znečištěná, patří mezi ně přehrada Březina na Svitavsku, Písníky, Březrad, Hrádek a Mělice na Pardubicku a taky nádrž Konopáč na Chrudimsku. Čistá voda je i v biotopovém koupališti v Hlinsku, na Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě a nebo na koupalištích v Jablonovém nad Orlicí a také v Horním Bradle na Chrudimsku. Rybník Dlouhý, tak do něj se jinak chodí koupat lidé z Lanškrouna a okolí, tak ten se v současné době upravuje a kvalitu vody tam tak až do ukončení oprav nikdo nesleduje, takže výprava je tam výhradně na vaši vlastní pěst. Jinak rekreační rybník Rosnička u Svitav, tak tomu dalo město v minulých letech odbahnit a upravit kvůli nedostatku vody, zatím ale není příliš napuštěný a koupat se v něm tedy nedá. Sezónu zřejmě zahájí až příští rok.

0: písnička zatím z její poslední desky Údolí včel, která vyšla v roce 2023. Fiktivní bitva o Československo, napadení zásobovacího konvoje vojska a nebo vzpoura na Vizeňském dvoře, to a ještě mnohé další nabízí letošní vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách, začala před malou chvílí a nabídne program také zítra. Víc informací má pro nás reportérka Barbora Soukupová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Barboro, na co se vlastně můžou návštěvníci těšit takhle hned z kraje akce?
1: Tak v tuto chvíli si zrovna užívají ukázku, kterou připravila armáda České republiky. Je to napadení zásobovacího konvoje vojska, který zajišťuje přepravu materiálu pro jednotky v místě nasazení. Konvoj se musí bránit střelbou a snažit se o ústup. Asi za půl hodiny začne další dynamická ukázka. Tentokrát v režii vězeňské služby předvede potlačení vzpoury na pomyslném vycházkovém dvoře věznice a pak také ubránění dvou napadených policejních eskort.
0: To jsou tedy takzvané dynamické ukázky a teď k té hlavní z nich, to jsou tedy tradiční bitvy. Jaký je letos scénář?
1: Letošní ukázka boje začne dnes krátce před 16:45. Vojenské muzeum Králíky ve spolupráci s kluby vojenské historie připravilo fiktivní bitvu o Československo po roce 1938. Scénář pracuje s možností, jaké by to bylo, kdyby Československo odmítlo přijmout podmínky Mnichovské dohody a začalo se bránit. Tu situaci popisuje ředitel vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
2: Vlastně německý ordeři začnou ve pohraničí způsobovat neklid, začnou napadat celní stanice, četníky. Toto období bude končit Mnichovskou dohodou, kdy Československo se rozhodne tu dohodu neakceptovat a začne mohutně dozbrojovat. A to už je fikce, protože tohle už je fantazie tvůrců této ukázky.
1: Všechny dynamické ukázky, tedy napadení zásobovacího konvoje, vystoupení vězeňské služby i hlavní bitva se budou opakovat i zítra.
0: A teď tedy k dalšímu programu a takzvaným statickým ukázkám. Co všechno je k vidění?
1: Tak po oba dny je to hlavně prezentace techniky a výzbroje historických vojsk i současné armády, dále složek integrovaného záchranného systému, tedy policie, zdravotníků a hasičů, ale také celní správy. Zajímavá je i statická ukázka, kterou připravila vězeňská služba. Víc o ní říká ředitel věznice Pardubice Jaroslav Rosíval.
3: Může návštěvník zhlédnout simulaci, jak vypadá běžná cela odsouzeného, dále zabavené věci, které držely odsouzení neprávem, neoprávněně, nebezpečné zbraně během výkonu trestu, jako tohle, to jsou zabavené věci při prohlídkách.
1: Výraznou novinkou letošní Cihelny je to, že armáda České republiky letos vůbec poprvé představuje rozsáhlou expozici logistické techniky. Jsou to třeba mobilní jeřáby, cisterny a další stroje, které se postupně stávají součástí moderního vybavení současných ozbrojených sil. A ještě zmíním, že dnes od 18 hodin začíná doprovodný program na Velkém náměstí v Králíkách. Lidé se můžou těšit na vystoupení vojenské hudby, mažoretek nebo hlavní koncert s písněmi Hany Zagorové.
0: Říká Barbora Soukupová, která je na vojensko-historické akci Cihelna 2026 v Králíkách, která dnes začala. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech? Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Minuta a půl po půl třetí posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s pátečním datem 14. srpna. Silničáři teď v létě připravují více než 55 tisíc kilometrů napříč Českem, tedy cest na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce a právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtluků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Jak se dozvěděla reportérka Eva Kézrová, tak stačí jenom pár hodin a minimálně další dva roky se po cestě dá jezdit bez problémů.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle, obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát neohřívá teda jídlo, ale asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Dochází vlastně k prolnutí dvou asfaltových ploch a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Má podstatně delší životnost než takové ty v zimě především běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
2: Teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 110-120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpros.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě. Pojďte opatrně.
2: A tady je pěkně teplo.
4: Nahříváme peci na 160 až 170 stupňů.
2: A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu asfaltového.
4: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
2: Pojďme teď k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj.
4: Má 12 magnetronů, který vytváří mikrovlnné záření a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho. Akustický signál, že ten časový interval vypršel.
2: Přístroj odjíždí z toho místa.
4: Ano, přesně tak.
2: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale asi by nebylo dobré si tam sáhnout.
4: Určitě ne. Maximální teplota podle termokamery tady 140 stupňů.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá plocha se zarovná.
4: Stáhne se do roviny a zahoutí deskou. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Klára Špinarová a George za 3:45 Český rozhlas Pardubice letos pokračuje už druhým ročníkem na vaši žádost s oblíbeným zámeckým létem, v rámci kterého můžete každé všední dopoledne ještě během prázdnin vyhrát zámecký cestovatelský balíček a každý pátek navíc i soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a právě František Kinský je opět průvodcem zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek pro to, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady, dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Pardubice. Mississippi.

0: Středočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění Hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem Českého rozhlasu a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept z dosavadních 10ročníků, tedy 9ročníků. Znamená to, že máte možnost vybírat ze 630 výherních receptů. Připravuje z nich porota spolu s profesionálními kuchaři vybrané recepty. No a v neděli se můžete těšit na kynuté, sladké, pruhované, plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom. Je to nejlepší recept z roku 2024. Cukrář Vojtěch Vrtiška tentokrát recept bude připravovat a jak zjistil Patrik Rozehnal, důvodem, proč si recept vybral, že ho bude péct, bylo kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: No, mňam už podle poslechu, vidíte. Tak celý recept, jestli po něm prahnete, uslyšíte v neděli po 10. hodině, ale už teď ho najdete třeba na našem Facebooku, Instagramu a později i na www.pochoutkovirok.cz.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Český rozhlas Pardubice,

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Pardubická nemocnice na víkend přesune urgentní příjem. Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamním rozsáhlým požárům. Fotbalisté Pardubice ve druhém kole MOL Cupu utkají s Pískem. A zítra bude v našem kraji slunečno, s teplotami až 35 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. Pardubická nemocnice dnes od 3 hodin odpoledne přesune urgentní příjem a pohotovost pro dospělé. Pacienti je dočasně najdou v přízemí budovy číslo 1 v prostorách kontrolních ambulancí. Omezení potrvá celý víkend, důvodem je oprava podlah. Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se musí stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje si ověřit dostupnost hotelů.
6: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
5: V archeoskanzenu v Nasavrkách dnes začíná dvoudenní festival pohanské a fantasy hudby Sabbatfest. Lidé se můžou těšit na 9 evropských kapel, ohňové show i tematický jarmark.
7: Premiérový ročník festivalu pořádá kapela Delorain ve spolupráci s vedením skanzenu. Program nabídne hudební vystoupení pod širým nebem s doprovodem tanečních a divadelních performancí. Během doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit na přednášky nebo komentované prohlídky keltského opida. Celý festival pak vyvrcholí v sobotu v noci sabatu rituálem s čarodějnými tanci. Z Nasavrk, Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
8: Sport.
5: Domácí fotbalový pohár má rozlosované druhé kolo soutěže. Do něj vstoupí i většina ligových týmů. Pardubice se na úvod MOL Cupu utkají s třetiligovým Pískem.
9: Písek postoupil z úvodního kola MOL Cupu přes Spartak Příbram. Na jeho hřišti vyhrál 3-2. Pro Východočechy bude souboj s píseckým týmem premiérou v soutěži. V minulém ročníku došli Pardubičtí až do osmifinále, kde vypadli s ostravským Baníkem. Zápas s Pískem odehrají Pardubice na jeho stadionu 26. srpna od 17 hodin. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
8: Počasí.
5: Sobotní den bude v Pardubickém kraji jasný nebo skoro jasný s teplotami 32 až 35 stupňů, po ránu 15 až 12 stupňů, na horách kolem 25 až 26 stupňů. Vítr slabý, tlak slabě až mírně klesne, večer se měnit nebude a biozítra na Trojce vysoká zátěž.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Pokud jedete po D11 směrem na Prahu, tak kousek za Hradcem, malý kousek před čerpací stanicí Orlen je předmět na vozovce, tak pozor. A ještě tu máme výzvu policie. Ta hledá svědky vážné dopravní nehody, ke které došlo dnes krátce před půl jednou na silnici 1/35 mezi Býští a Chvojencem, konkrétně na odbočce na přivaděč k dálnici D35. Střetl se tam červený motocykl jedoucí od Hradce Králové s nákladem nákladním autem. Nákladní auto přijíždělo od obce Rokytno. Pardubičtí policisté žádají primárně řidiče, kteří projížděli v uvedenou dobu tímto úsekem a mohli by mít kamerové záznamy, aby se neprodleně ozvali na linku 158. Řidič motocyklu při nehodě utrpěl vážná zranění, se kterými ho převezli do nemocnice. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Jak dopadl zátěžový test mostního provizoria mostu kapitána Bartoše v Pardubicích na sídlišti Polabiny? I to vám řekneme v této hodině. Přidáme kalendárium a písničky, které nestárnou. A to od kapely Olympic, od Bee Gees, od Annie Lennox, Pavla Rota anebo kapely Elán.
8: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Teploměr dnes opět olizuje tropickou třicítku a vy jste, milí posluchači, že bude hůř, ale dnes rozhodně není tak hrozně jako v roce 2015, kdy bylo přes 35,5 stupně Celsia. Tak pojďme se podívat, jak bude o víkendu.
1: Počasí.
0: Řekne nám to Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Pane Tučku, dobré odpoledne přejeme.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak nás nenapínejte, jaký tedy bude ten víkend. Stále platí, že bude tropický?
2: Bude tropický, přesně tak. A sobota celý den slunečná, v podstatě bez mráčku. Noc na tu sobotu bude i chladná poměrně. Ty teploty se tam budou pohybovat nejčastěji od 15 do 12 stupňů Celsia a foukat bude jenom vítr slabý, proměnlivý, anebo od jihovýchodu do 4 metrů za sekundu. No a ten den bude slunečný, jasno nebo skoro jasno, s tím, že maximální teploty budou od 32 do 35 stupňů Celsia, na horách od 24 do 27, no a vítr stále jenom slabý, proměnlivý nebo od jihu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a ta neděle ta už bude sice teplá, ale přeci jenom oblačnost už se objeví. Po ránu jasno až polojasno, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnost a večer se potom místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka. Ranní nedělní teploty 19 až 15 stupňů Celsia, odpolední 30 až 34 stupňů, no a vítr slabý, proměnlivý 1 až 4 metry za sekundu.
0: No a když to přežijeme, tak příští týden ochlazení a snad i přehánky, vidíte.
2: Příští týden ochlazení a nějaké přehánky se vyskytovat budou, nicméně to sucho nějakým způsobem závratně nezmění.
0: Tak budeme doufat, že se to zlepší třeba po prázdninách. Zatím děkujeme, hezký víkend do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: SMS od Lucie Bílé za malou chvíli doplní Annie Lennox, taky Pavel Roth a nebo kapela Elán. Postarají se o další písničky, které nestárnou. Stavbaři otestovali provizorní most přes Labe v Pardubicích, který se otevře 1. září. Konstrukce stojí vedle dosluhujícího mostu kapitána Bartoše a za necelé 3 týdny se na něj přesune provoz mezi hlavním nádražím a největším pardubickým sídlištěm Polabiny. Na trasu se zároveň vrátí i běžné autobusy a trolejbusy. Řidiči ale dál budou jezdit kivadlově jedním jízdním pruhem. Potom začne výstavba nového mostu. Reportérka Anna Svobodová se byla na zátěžovou zkoušku podívat.
1: My tady máme 2 nákladní vozidla o hmotnosti 2x35 tun a zatěžujeme tu konstrukci prostě těmi vozidly.
2: Popisuje mostní projektant Jan Bursa. Provizorní most vychází z takzvaného Baileyho mostu, který se využíval už za 2. světové války. Skládá se z ocelových dílů, které se dají spojovat podle potřebné délky a šířky mostu. V Pardubicích bude sloužit podobu stavby nového přemostění.
1: Ta konstrukce se dál vyvíjí, samozřejmě zatížení se zvětšuje, takže ta konstrukce je robustnější, modernější, ale pozor, má nějaké své výhody, nevýhody, je krásně modulová, dá se to prostě nastavit na různé délky, na různé šířky, na různé zatížení, ale je samozřejmě taky nějak hlučná.
2: Provoz se na dočasné přemostění přesune 1. září. Pro řidiče se ale změní málo, protože dál budou jezdit kivadlově, stejně jako po vedlejším starém mostě. Chodci budou Labe přecházet po boční lávce. Na trasu se ale vrátí běžné autobusy a trolejbusy, říká ředitel dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
3: Pro nás a hlavně pro cestující to znamená návrat linek 2, 6 a 18 zpátky přes most tady na ulici kapitána Bartoše. Je noční provoz, který tudy projíždí, takže někdy pár minut po půlnoci 1. září hned začne městská hromadná doprava tudy jezdit.
2: Výjimkou zůstane linka 13. Ta dál povede Bělehradskou a Hradeckou ulicí do centra města.
3: Ty speciální spoje těmi malými autobusy byly poměrně komplikované, jezdily sice ve velké frekvenci, někdy jednou za 8 minut, ale díky tomu, že byla nízká kapacita na těch spojích, tak to pro cestující bylo někdy komplikované, ty spoje byly přeplněné, takže my budeme určitě rádi, když se vrátíme do standardního provozu.
2: Po převedení dopravy se stavbaři pustí do starého mostu kapitána Bartoše. Ten zbourají a nahradí novým. Provoz na něm bude obousměrný a po obou stranách budou chodníky pro pěší a cyklisty. Podobu nového mostu ovlivnila i plavební dráha na Labi, vysvětluje Bursa.
1: Plavební dráha má šířku 50 metrů a výšku 7 metrů. Má poměrně vysoko polohu podle té plavební hladiny a tím pádem ten nový mostní objekt musel být hodně štíhlý, protože aby jsme na předpolích nedělali vysoké nájezdy na ten mostní objekt, což by prodražovalo tu stavbu a za druhé by to poměrně zbytečně navádělo tu dopravu hodně vysoko.
2: Nový most kapitána Bartoše má být hotový na konci roku 2027. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Express Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Lambert. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
3: Nádherný výhled.
2: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
4: Jacinta Johnsonová.
2: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
4: Přátelé mi říkají Jinx.
5: Mně všichni říkají James Bond.
2: Jediného Oscara má za Ples příšer.
4: Rozená v pátek 13.
5: Takže nosíte smůlu.
2: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend. Jen

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku mají teď neobvyklé hosty. Desítky raků tam totiž čekají na chvíli, kdy se budou moct vrátit zpátky do přírody. Přivezli je ze stavby obchvatu Solnice a pracovníci stanice jim musí vytvořit co nejlepší podmínky. Jiří Hofmann se na místo zajel podívat.
1: 14 stupňů voda.
2: To je teplota vody v nádržích v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Právě tady teď mají dočasný domov desítky raků, kteří se sem dostali ze stavby obchvatu Solnice.
1: Tak tady ty jsou dvě velké kádě, které jsou osazené vlastně velkýma jedincema, velkýma rakama. Támhle ta vzadu, ta kulatá velká, ta je jenom pro malinký, protože nemůžou být vlastně u sebe velký a malý, takže je to všechno přetříděno.
2: V nádržích jsou původní české druhy, například raci říční nebo bahení. Invazivní druhy tu podle vedoucí záchranné stanice Jindry Veselkové nedepozitují. Raci mají ve vodě také úkryty z melioračních trubek a vodní rostliny.
1: Hlídá se tady pH, kyslík a teplota vody a musí mít dostatek úkrytů, aby se nenapadaly. Krmí se speciálníma granulema.
2: Raci jsou aktivní hlavně v noci, přes den proto většinou zůstávají schovaní. Za to posetmění se pustí do krmení. A hned první den měli podle Jindry Veselkové pořádnou hostinu.
1: Tady baštěj. První den nám snědli vánočního kapra, který jsme vytáhli z mražáku, takže si ho dali s velkou chutí a vlastně nezbylo z něj takřka nic.
2: Voda v nádržích neustále cirkuluje a bublá. Přes den ji navíc před sluncem chrání mokré deky. Večer je pracovníci sundávají, aby se dovnitř dostal hmyz, který může posloužit jako další potrava.
1: Večer jsou otevřený ty nádrže bez těch mokrých přikrývek, který to udržou studený, aby tam zas propadal hmyz a podobně. A je to prostě neustálý starání se. No. Chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace.
2: Záchranné stanici zůstanou v raci minimálně do konce srpna. Jak dlouhý bude jejich pobyt, bude záležet také na tom, jak rychle bude pokračovat stavba obchvatu Solnice. Jakmile to podmínky dovolí, vrátí se zpátky do přírody. Z Lípy nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: programu Českého rozhlasu Pardubice nabídneme v následujících minutách úderem čtvrté odpolední zprávy Zdeňka Nováka, po nich humoriádu a také pořad Den v kraji, který shrne aktuální události dnešního dne, tedy pátku s datem 14. srpna. Provázet vás Dnem v kraji bude opět Petr Seidl. Nám ale ještě z dobrého odpoledne zbývá spotřebitelský servis. Dnes se ptáte na reklamaci obuvy. Jak přesně funguje znalecký posudek? To doplní Josef Černý.
1: Dnešní dotaz přišel od pana Vojty, který píše: mám spor s prodejcem obuvi a chci si nechat vyhotovit znalecký posudek. Rád bych ale věděl, jestli peníze za posudek, které musím zaplatit, mi prodejce musí okamžitě vyplatit společně s penězi za boty, anebo může vzniknout nějaký problém. Pane posluchači, takhle jednoduché to bohužel není. Ani kladný znalecký posudek ještě neznamená automatické kladné vyřízení reklamace a pro prodejce povinnost vady na zboží uznat a uhradit vám veškeré náklady spojené s reklamací. Předem tady nelze vyloučit mimosoudní a dokonce ani soudní řešení.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Lunchcrown kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod. Chorvatští záchranáři našli po požáru u města Omiš jednu oběť. Oheň si vynutil evakuaci 2000 lidí. Přibývá kybernetických útoků na klienty bank. Oběťmi přitom často jsou i mladí vysokoškoláci. A počasí zítra bude v našem kraji slunečno s teplotami až 35 stupňů Celsia. Tady je Zdeněk Novák. Městský úřad v Lanškrouně kvůli dlouhotrvajícímu suchu zakázal odběr vody z vodních ploch a rybníků na celém území města i v přilehlých částech. Lidé tak nesmí brát vodu například pomocí čerpadel nebo trkačů pro zalévání zahrad a další soukromé využití. Zákaz platí do odvolání. Výjimku mají například vodárenské podniky nebo zemědělská družstva. Vodu můžou čerpat v nezbytném množství pro své výrobní procesy. Hradec Králové se připravuje na víkendový mezinárodní triatlonový závod Ironman. Do města dorazí skoro 3500 závodníků z 45 zemí světa. Znamená to dočasná dopravní omezení u zavírky i změny v MHD. Zákaz parkování už platí na Eliščině nábřeží od Divišovy ulice k budově Filharmonie, před muzeem a v Palackého a Kotěrově ulici. Od dnešního dne je uzavřené také Smetanovo nábřeží.
3: Největší dopravní komplikace čekají řidiče v neděli 16. srpna, kdy odstartuje hlavní závod a uzavře se velká část centra Hradce Králové. Omezení se dotkne taky 14 linek městské hromadné dopravy. Podrobné informace o uzavírkách i provozu MHD najdou lidé na webových stránkách akce a dopravního podniku. Funguje i speciální infolinka. Na plynulost dopravy a dodržování pořádku budou dohlížet policisté i strážníci. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk, informuje o tom zpravodajský server Dnevník s odvoláním na policii. Oheň vyplkul v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Podle zpráv českého ministerstva zahraničí ale nikdo z nich není vážněji zraněný. Kybernetický útok na klienty bank rychle přibývá. Například podle dat Komerční banky jich v prvním pololetí přibylo 41% a roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se přitom může stát kdokoliv bez ohledu na věk nebo vzdělání.
4: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy.
5: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
6: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
5: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Sobota bude v našem kraji jasná nebo skoro jasná s teplotami až 35 stupňů Celsia, po ránu 15 až 12 stupňů, na horách až 27 stupňů Celsia. Tlak slabě až mírně klesne, večer se měnit nebude a bio zítra na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Sledujeme dopravní situaci na silnicích Pardubického kraje a teď krátce po 16. hodině nemáme dopravní nehody hlášené. Tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Humoriáda.
8: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
9: Ahoj, krásné odpoledne.
8: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
9: Výborně, a je tady k dispozici.
8: Dal by si.
9: Dal bych si,
8: ale
9: no.
8: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
9: Tak potom, dobře.
8: Dobře.
9: Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No, počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane,
4: ale
3: to nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to jo. Je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovou dělá. Ježiš.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo,
3: ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny. Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Seslalo samo nebe. No. Ty byste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo.

0: stejně v Arabele.
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No, bylo já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No ale, tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná, kluci, skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat trikaři. V dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval, to se umělo, zatmívačka, to uměli některé amatérské kamery, já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměli, a vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo
0: aha, aby se
1: nový
0: to
1: záběr a to šlo
0: intenzitu.
1: K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle jo. Sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: si
1: nesměl
0: podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tady Vešteckou koulí Hřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Hřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to хорошо, no, to mi druzí, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No хорошо. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On není.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No pre problém. Ne, počkej, to nie je problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji? A ty taky, babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša.
9: Saša. Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu a nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, Kapust, já vás nový ochránce, Kim Jong-Chen.
11: Ježišmarja, Oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
3: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
3: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
3: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
3: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro filmy, určená malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
3: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
3: Já mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
3: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
3: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, oni jsou takový.
4: To bylo
3: takový...
4: i u LP-desek, a jaký mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodinici ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
3: Přesně, no.
4: To nezrušili.
3: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla per. Perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň. Širou pláň. Cítím kvění motoru. Cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já ne. Je, na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese que es vayo que es yo perse me camata. Sono sano e to bene. Jestem zdo ruf i pavodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, tohle. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, všeho, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani nevím, myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký, ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě. Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show několikrát v průběhu dne. Bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk. Zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázní v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hosinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady 5 babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom 10, jinak pijeme 12 a chtěli by jít 5x Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme 5 babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně.
4: Ano.
2: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaké pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Vercajt.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak se na něj pamatuje, Ondra?
4: No,
2: nebo jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký ale dojem.
4: Krátký dojem, no, člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit, a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo, no. Tak jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli, škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála, já jsem prostě neuspěl dneska, tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900, posíláte SMSky, když se neprovoláte, máte tu šanci na číslo 90 011 04, heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská. Povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto. Dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Tomečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: To já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvý mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Ale přepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A říkal, jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: děkuju leto,
6: za milé setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V lesích Pardubického kraje postupně přibývá listnatých stromů. Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění, asi 120 jich zůstává v evakuačních centrech. Pardubičtí basketbalisté mají před sezónou novou posilu a počasí zítra bude v našem kraji slunečno s teplotami až 35 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. V lesích v Pardubickém kraji postupně přibývá listnatých stromů. Jehličnany sice stále výrazně převažují, jejich podíl ale za poslední roky klesá. Lesníci nejčastěji vysazují smrk, dub, buk a borovici. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po ústupu kůrovcové kalamity se zároveň snižuje těžba poškozených stromů. Za posledních 5 let naopak téměř o třetinu přibylo holin, tedy míst, kde po vykácení zatím nový les neroste. Moravská Třebová rozšíří výrobu vlastní elektřiny a fotovoltaické panely nechá instalovat na dalších 6 městských budovách. Solární elektrárny už fungují například na mateřské škole Piaristická nebo v objektu sociálních služeb. Letos město do obnovitelných zdrojů investuje 6 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Jedná se o budovy tělocvičny při ulici Piaristická, mateřská školka Bršov, penzion pro seniory na ulici Svitavská, základní škola Palackého, kde již fotovoltaika je instalována, dojde k rozšíření tohoto systému a potom na dílnách technických služeb.
3: Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk, potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejhůř zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci velký počet domů i aut a vynutili si evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi byly i 300 českých turistů. 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomaté i policisté. Na místě je i konzul Štěpán Šantrůček.
5: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ti čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech, na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat.
3: Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy a lodě v Černém moři. To vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoku na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová podle Reuters uvedla, že Moskva žádný takový návrh neobdržela.
2: Sport.
3: Basketbalisté Pardubic hlásí další posilu pro novou sezónu. Do týmu přichází 27-letý Američan Nick Stempley.
6: Klub hledal náhradu za Jacoba Evense, se kterým neprodloužil smlouvu. Stempley přichází do Pardubic z Belgie, kde byl výrazný na obrané polovině hřiště, dařilo se mu ale i v útoku. Průměrně zaznamenal víc než 12 bodů na zápas. Stempley uzavřel s klubem roční smlouvu a je posledním zahraničním hráčem, který doplnil kádr vicemistrovských Pardubic. Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítřek bude v našem kraji jasný nebo skoro jasný s teplotami 32 až 35 stupňů Celsia, po ránu 15 až 12 stupňů, na horách až 27 stupňů Celsia. Bio zítra hlásí trojku, tedy vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pozor v Hradci Králové na ulici Bratří Štefanů, konkrétně na úrovni obchodu Lexus, se stala dopravní nehoda. Osobní auto se tam srazilo s cyklistou, je to se zraněním, na místě jsou záchranáři, tak pozor na to, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Přejeme krásné páteční odpoledne, je 14. srpna a po dnešním dni v kraji má mostní provizorium, které dočasně nahradí most kapitána Bartoše v Pardubicích, za sebou zatěžkávací zkoušku. Jak proběhla, si povíme v této hodině. Zastavíme se taky v atletickém klubu ve Vysokém Mýtě, který na posledním mistrovství České republiky opět bodoval. Zlatou medaili ve skoku vysokém získala Justýna Brýdlová, která byla dnešním ranním hostem Miroslava Hrubana, a jejich povídání si taky připomeneme. No a pozveme vás na vojensko-historickou akci Cihelna 2026, která dnes začala a pokračuje i zítra. Z Králík se nám do vysílání přihlásí Barbora Soukupová. Začíná páteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
8: S Petrem Seidlem.

0: Je 17 hodin 9 minut k tomu, posloucháte Páteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a začínáme s zpravodajským souhrnem, který připravil Zdeněk Novák.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobrý podvečer. Provizorní most přes Labe v Pardubicích dnes prošel zatěžkávací zkouškou. Od 1. září se na něj přesune doprava z mostu kapitána Bartoše. Řidiči budou dál jezdit kyvadlově jedním pruhem, na trasu se ale vrátí běžné autobusy a trolejbusy. Stavbaři pak most kapitána Bartoše zbourají a postaví nový, na kterém bude provoz obousměrný, říká projektant Jan Bursa.
3: Ten nový mostní objekt by tady měl být postavený řádově v průběhu příštího roku, čili v roce 2027 ke konci roku by ten objekt měl být postavený, když to půjde podle harmonogramu. A my, až převedeme dopravu zpátky na nový mostní objekt, tak budeme demontovat mostní provizorium.
2: Více podrobností nabídne náš Den kraji po 17:30. Pardubická nemocnice dnes od 3 hodin odpoledne přesunula urgentní příjem a pohotovost pro dospělé. Pacienti je dočasně najdou v přízemí budovy číslo 1 v prostorách kontrolních ambulancí. Omezení potrvá celý víkend, důvodem je oprava podlah. Armáda České republiky na Cihelně v Králíkách letos představí logistickou techniku v doposud největším rozsahu. Dnes i zítra předvede taky ukázku napadení zásobovacího konvoje. Už za chvíli se spojíme s naší reportérkou, která je na místě. Městský úřad v Lanškrouně kvůli dlouhotrvajícímu suchu zakázal odběr vody z vodních ploch a rybníků na celém území města i v přilehlých částech. Lidé tak nesmí brát vodu například pomocí čerpadel nebo trkačů pro zarévání zahrad a další soukromé využití. Zákaz platí do odvolání. Policie hledá svědky dnešní vážné dopravní nehody, které došlo krátce před 12:30 na silnici 1/35 mezi Býští a Chvojencem na odbočce na přivaděč k D35. Střetl se tam červený motocykl jedoucí od Hradce Králové s nákladním vozidlem. Nákladní auto přijíždělo od obce Rokytno. Pardubičtí policisté žádají

0: Vystoupí třeba Slávek Janoušek s kapelou nebo manželé Tichotovi, spojení s legendárním Spiritual Quintetem.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Fiktivní bitva o Československo, napadení zásobovacího konvoje vojska nebo vzpoura na vězeňském dvoře. To a mnohé další nabízí letošní vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách. Lidé už mají za sebou dnešní hlavní program a většina z něj se bude opakovat i zítra. Víc informací už má pro nás reportérka Barbora Soukupová. Dobré odpoledne, do Králík přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co už dnes lidé mohli v Králíkách vidět?
1: Tak jako první byla ukázka, kterou připravila armáda České republiky. Šlo o napadení zásobovacího konvoje vojska, který zajišťuje přepravu materiálu pro jednotky v místě nasazení. Konvoj se musel bránit střelbou a snažit se o ústup. Další dynamická ukázka byla v režii vězeňské služby. Předvedli potlačení vzpoury na pomyslném vycházkovém dvoře věznice a pak také ubránění dvou napadených policií.

0: policejních eskort. Právě teď lidé poprvé vidí hlavní bojovou ukázku, kterou připravilo Vojenské muzeum Králíky ve spolupráci s kluby Vojenské historie. Je to fiktivní bitva o Československo po roce 1938. Scénář pracuje s možností, jaké by to bylo, kdyby Československo odmítlo přijmout podmínky Mnichovské dohody a začalo se bránit. Tu situaci popisuje ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
1: Vlastně německý ordeři začnou ve pohraničí způsobovat neklid, začnou napadat celní stanice, četníky. Toto období bude končit Mnichovskou dohodou, kdy Československo se rozhodne tu dohodu neakceptovat a začne mohutně dozbrojovat. A to už je fikce, protože tohle už je fantazie tvůrců této ukázky.
0: Všechny tři dynamické ukázky, tedy napadení zásobovacího konvoje, vystoupení vězeňské služby i hlavní bitva se budou opakovat i zítra.
2: No a teď tedy k dalšímu programu a takzvaným statickým ukázkám. Co všechno je k vidění?
0: Tak po oba dny je to hlavně prezentace techniky a výzbroje historických vojsk i současné armády, dále složek integrovaného záchranného systému, tedy policie, zdravotníků a hasičů, ale také celní správy. Zajímavá je i statická ukázka, kterou připravila vězeňská služba, víc o ní říká ředitel věznice Pardubice Jaroslav Rozsíval.
3: Může návštěvník zhlédnout simulaci, jak vypadá běžná cela odsouzeného, dále zabavené věci, které držely odsouzení neprávem, neoprávněně, nebezpečné zbraně během výkonu trestu, jako tohle, to jsou zabavené věci při prohlídkách.
0: Výraznou novinkou letošní cihelny je to, že armáda České republiky letos vůbec poprvé představuje rozsáhlou expozici logistické techniky. Jsou to třeba mobilní jeřáby, cisterny a další stroje, které se postupně stávají součástí moderního vybavení současných ozbrojených sil.
2: Pro dnešek akce ale ještě v žádném případě nekončí, pokud se tam posluchači vypraví, co návštěvníky dnes ještě čeká.
0: Dnes od 18 hodin začíná doprovodný program na Velkém náměstí přímo v Králikách. Lidé se můžou těšit na vystoupení vojenské hudby, mažoretek nebo hlavní koncert s písněmi Hany Zagorové. Hostem bude Felix Slováček a na závěr vystoupí hudební skupina Plazma Rock.
2: Tolik reportérka Barbara Soukupová. Děkujeme za aktuální informace, za pozvánku a zdravíme do Králík. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Celý týden předpověď počasí slibuje sobotu jako nejteplejší a tropický den celého týdne. A i pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové nám to dnes potvrdil.
2: Bude tropický, přesně tak. A sobota celý den slunečná, v podstatě bez mráčku. Noc na tu sobotu bude i chladná poměrně. Ty teploty se tam budou pohybovat nejčastěji od 15 do 12 stupňů Celsia a foukat bude jenom vítr slabý, proměnlivý, anebo od jeho východu do 4 metrů za sekundu. No a ten den bude slunečný, jasno nebo skoro jasno, s tím, že maximální teploty budou od 32 do 35 stupňů Celsia, na horách od 24 do 27, no a vítr stále jenom slabý, proměnlivý nebo od jihu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a ta neděle ta už bude sice teplá, ale přeci jenom oblačnost už se objeví. Po ránu jasno až polojasno, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnost. A večer se potom místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka. Ranní nedělní teploty 19 až 15 stupňů Celsia, odpolední 30 až 34 stupňů, no a vítr slabý, proměnlivý 1 až 4 metry za sekundu. Příští týden ochlazení a nějaké přehánky se vyskytovat budou, nicméně to sucho nějakým způsobem závratně nezmění.

0: Skok do výšky je disciplína, kde o úspěchu rozhodují centimetry, ale taky rychlost, technika a hlavně pevné nervy. A právě ty letos ukázala Justýna Brídlová z atletického klubu Vysoké Mýto. Několikrát už zvládla posunout svůj osobní rekord a na republikovém šampionátu v Plzni zdolala 186 cm. Za to si odvezla titul mistryně České republiky a jaké byly její první pocity po úspěšném pokusu, popsala v dnešním ranním vysílání kolegovi Miroslavu Hrubanovi.
1: Já myslím, že nadšení. Já jsem hrozně moc chtěla medaily z dospělé republiky a byla to moje první medaile a hned titul, takže musím přiznat, že jsem se ani neubránila slzám dojetí, protože to pro mě bylo neskutečný úspěch.
2: Jak ten závod z vašeho pohledu probíhal? Byl okamžik, kdy jste si řekla, dneska to může vyjít, nebo jak to bylo?
1: Já jsem se snažila nepřipouštět si, že bych mohla uspět a šla jsem opravdu výšku po výšce, soustředila jsem se na každý skok. Ze začátku ty skoky nebyly úplně ideální technicky, ale na vyšších výškách jsem to začala chytat a myslím, že na 183 se mi povedlo opravdu ten skok a tam jsem si říkala, že ještě můžu skočit výš, což se potom potvrdilo.
2: Co se vám během té soutěže odehrává v hlavě? Výškař má několik pokusů, čeká mezi nimi, sleduje soupeřky, dokážete tu v chvíli úplně vypnout, nebo jak to je?
1: Já se snažím odreagovávat, takže povídat si s kamarádkama, chodit za trenérem, ptát se, co přesně mám změnit a být taková v pohodě, usměvavá a užívat si to. Někomu zase sedí, že se víc koncentruje a je sám v tichu, což mě úplně nesedí, protože pak jako právě víc přemýšlím nad tím a myslím si, že pak můžu udělat víc chyb, takže mezi pokusama se odreagovat, ale těsně před pokusem se skoncentrovat, představit si ten skok a nejlépe představit si, jak to skočím.
2: Takže vy se vlastně tak jako odskočíte k tomu skoku a pak zase zpátky za kamarády. Sledujete soupeřky?
1: Sleduju, oni jsou to zároveň kamarádky, protože spolu trénujeme. Ne všechny, ne se všema trénuju, ale je to takový, že jim to i přeju, ale zároveň potom je samozřejmě nejlepší, když se těm kamarádkám z mé tréninkové skupiny taky daří.
2: Když člověk vidí výškaře běžet proti laťce a pak se přes ní přehoupne, přetočí, vypadá to jednoduše. Co je na tom ve skutečnosti nejtěžší?
1: Asi všechny ty jednotlivé části složit dohromady tak, aby to byl dobrý technický skok. Je tam hrozně moc věcí. Občas přijdu k trenérovi, ten mi řekne 5 věcí, co bylo špatně, ale na to se nejde soustředit, musím si vybrat tu jednu nejdůležitější, takže myslím, že poskládat jako všechny ty dílky, aby to pak byl ten hezký skok.
2: Dokážete si při 187 cm říct, tohle už je opravdu vysoko, nebo je to pro vás jenom další číslo, které chcete překonat?
1: Tak tam to bylo už hrozně vysoko. Já jsem si myslela, že to vůbec jako nemůžu skočit. To bylo pro mě překvapení a to, že je to vysoko, si říkám už na 190. Třikrát už jsem letos zkoušela 190 a tam už opravdu cítím, že když přiběhnu, že je to hrozně vysoko, ale věřím, že to jednou prolomím.
0: No a celý rozhovor s výškařkou Justýnou Brídlovou najdete na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz a dozvíte se v něm třeba i to, jak vzpomíná na své první závody nebo jaký je bývalý český atlet Jaroslav Bába trenér.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Stavbaři dnes otestovali provizorní most přes Labe v Pardubicích, který se otevře 1. září. Konstrukce stojí hned vedle dosluhujícího mostu kapitána Bartoše a za necelé 3 týdny se na něj přesune provoz mezi hlavním nádražím a největším pardubickým sídlištěm Polabiny. Na trasu se zároveň vrátí běžné autobusy a trolejbusy, ale řidiči budou dál jezdit Kyvadlově jedním pruhem. Potom začne výstavba nového mostu a reportérka Anna Svobodová se byla na dnešní zátěžovou zkoušku podívat.
1: My tady máme 2 nákladní vozidla o hmotnosti 2x35 tun a zatěžujeme tu konstrukci prostě těmi vozidly.
2: Popisuje mostní projektant Jan Bursa. Provizorní most vychází z takzvaného Baileyho mostu, který se využíval už za 2. světové války. Skládá se z ocelových dílů, které se dají spojovat podle potřebné délky a šířky mostu. V Pardubicích bude sloužit po dobu stavby nového přemostění.
1: Ta konstrukce se dál vyvíjí, samozřejmě zatížení se zvětšuje, takže ta konstrukce je robustnější, modernější, ale pozor, má nějaké své výhody, nevýhody. Je krásně modulová, dá se to prostě nastavit na různé délky, na různé šířky, na různé zatížení, ale je samozřejmě taky nějak hlučná.
2: Provoz se na dočasné přemostění přesune 1. září. Pro řidiče se ale změní málo, protože dál budou jezdit Kyvadlově, stejně jako po vedlejším starém mostě. Chodci budou Labe přecházet po boční lávce. Na trasu se ale vrátí běžné autobusy a trolejbusy, říká ředitel dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
3: Pro nás a hlavně pro cestující to znamená návrat linek 2, 6 a 18 zpátky přes most tady na ulici kapitána Bartoše. Je noční provoz, který tudy projíždí, takže někdy pár minut po půlnoci 1. září hned začne městská hromadná doprava tudy jezdit.
2: Výjimkou zůstane linka 13. Ta dál povede Bělehradskou a Hradeckou ulicí do centra města.
3: Ty speciální spoje těmi malými autobusy byly poměrně komplikované, jezdily sice ve velké frekvenci, někdy jednou za 8 minut, ale díky tomu, že byla nízká kapacita na těch spojích, tak to pro cestující bylo někdy komplikované, ty spoje byly přeplněné, takže my budeme určitě rádi, když se vrátíme do standardního provozu.
2: Po převedení dopravy se stavbaři pustí do starého mostu kapitána Bartoše. Ten zbourají a nahradí novým. Provoz na něm bude obousměrný a po obou stranách budou chodníky pro pěší a cyklisty. Podobu nového mostu ovlivnila i plavební dráha na Labi, vysvětluje Bursa.
1: Plavební dráha má šířku 50 metrů a výšku 7 metrů, má poměrně vysoko polohu podle té plavební hladiny a tím pádem ten nový mostní objekt musel být hodně štíhlý, protože aby jsme na předpolích nedělali vysoké nájezdy na ten mostní objekt, což by prodražovalo tu stavbu a za druhé by to poměrně zbytečně navádělo tu dopravu hodně vysoko.
2: Nový most kapitána Bartoše má být hotový na konci roku 2027. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: kola.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto.
3: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

Víkend klepe na dveře, má být hezky a teplo, tak proč nevyrazit někam ven, pokud rádi navštěvujete zemi Keltů v Nasavrkách a do toho máte rádi letní festivaly, tak byste si neměli nechat ujít nový velký letní open air pohanské, keltské, slovanské a severské hudby Sabbatfest, který v Nasavrkách začal dnes a potrvá i zítra. Dáváte-li raději přednost sportu, tak vás určitě zveme na plochodrážní stadion ve Svitavách, kde se zítra od 16:30 jede po 17 letech mistrovství České republiky jednotlivců na ploché dráze a sportovat se bude i na nefestivalu na Konopáči u Heřmanova městce, kde na vás zítra mezi 10. a 15. hodinou čeká obří nafukovací překážková dráha a vyzkoušet si můžete i street curling, horolezeckou stěnu, kajaky, spikeball, cornhole a další aktivity. Na tradiční vojensko-historickou akci Cihelna jste zváni dnes a zítra do Králík. Kromě soudobé a historické vojenské techniky se stanete i svědky nejrůznějších bitevních ukázek. Otevřená budou taky muzea a techniku předvede Česká armáda. No a krásné počasí si na víkend objednali konkrétně na sobotu i město Sezemice ve spolupráci s TJ Spartak, kteří vás zvou na už 74. ročník tradiční sezemické lávky. Ta začne zítra v 15 hodin. Čeká vás sportovní program, doprovodné aktivity pro celou rodinu, večerní pouťová zábava, ale i zápas mužů 7. ligy, který začne úderem 17. hodiny. No a před sezemickou lávkou stihnete i start třetí etapy cyklistického závodu Czech Tour, který startuje úderem 12. hodiny z Pernštýnského náměstí. V Pardubickém kraji se toho během víkendu ale samozřejmě koná daleko víc a všechny akce pěkně pohromadě najdete na našich stránkách pardubice.rozhlas.cz.

nikdo nepřekládal, ublíží, když na mě očinu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

0: Za 7 minut bude 18 hodin, tak takový byl páteční den v kraji a hned v pondělí ráno představíme jednu z nejzajímavějších duchovních staveb v Pardubickém kraji, ekumenický kostel Boží lásky Budislav. Půdorys stavby má tvar srdce, střecha připomíná lípový květ, v kostele se slouží nejenom pše, ale konají se tam také nejrůznější obřady a koncerty. No a v našem ranním vysílání si budeme povídat se správcem kostela Boží lásky Budislav Janem Košňarem. V radioporadně pak přivítáme Vítka Hrušku, odborníka na outdoor, a taky se dozvíte podrobnosti k demolici velké části areálu pardubického pivovaru, kterou už pardubický magistrát schválil. Témat do pondělního vysílání Českého rozhlasu Pardubice je opět spousta a po 17. hodině se ke všem vrátíte společně s Janem Vamberským v pondělním dni v kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku Holding v Pardubicích podali stížnost. Požár u chorvatského Omiše má minimálně jednu oběť. Policisté z Pardubic, fotbalisté Pardubic se ve druhém kole MOL Cupu utkají s Pískem. A zítřek bude slunečný s teplotami až 35 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích podali stížnost proti svému dalšímu ponechání ve vazbě. O prodloužení vazby rozhodl Pardubický okresní soud na konci července. Stížnostmi se teď bude zabývat pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Termín jednání zatím není známý. Policie v souvislosti s útokem zadržela celkem 11 lidí. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají ve vazbě v Polsku. Vyšetřovatelé je podezírají z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly 20. března vznikly škody za stovky milionů korun. Oprava kříže na Lanškrunském kostele svatého Václava odhalila historické dokumenty. Odborníci o jejich umístění věděli. Při sejmutí kříže a báně odborníci vyjmuli 2 tubusy, v nich se nacházely historické listiny z 18. až 20. století. Nalezené písemnosti restaurátoři odborně ošetří a pokusí se zjistit více o jejich obsahu. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia, v neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
5: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny v noci zasáhly i obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa a křovin spálili i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli na spáleništi nedaleko Omiše. Požár vypukl v noci a začal se velmi rychle šířit.
7: Ta situace rozvíjela z minuty v minutu.
8: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován, a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Sport.
5: Domácí fotbalový pohár má rozlosované druhé kolo soutěže, do něj vstoupí i většina ligových týmů. Pardubice se na úvod MOL Cupu utkají s třetiligovým Pískem.
9: Písek postoupil z úvodního kola MOL Cupu přes Spartak Příbram, na jeho hřišti vyhrál 3-2. Pro Východočechy bude souboj s píseckým týmem premiérou v soutěži. V minulém ročníku došli pardubičtí až do osmifinále, kde vypadli s ostravským Baníkem. Zápas s Pískem odehrají Pardubice na jeho stadionu 26. srpna od 17 hodin. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
5: Zítřek v pardubickém kraji bude slunečný s teplotami 32 až 35 stupňů, na horách teploty 24 až 27 stupňů, po ránu 15 až 12 stupňů Celsia. Biozítra na Trojce, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Ze silnic Pardubického kraje teď chvíli po 18. nevíme o dopravních nehodách. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Východočeské výlety.
8: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnešní východočeské výlety budou takovou procházkou Pardubicemi, kde si povíme mnoho zajímavého o někdy zcela nenápadných domech. Budeme se pohybovat v okolí dnešního náměstí Československých legií, a to proto, že měly být centrem tzv. Nových Pardubic, tedy moderního města, které vznikalo v 19. století jako takový protipol Starému městu. Vypravíme se tam už za chvíli. Příjemný poslech.
0: Východočeské výlety.

0: rád.
1: Výlety Českého rozhlasu Pardubice z Pardubic dnes začínají na náměstí Československých legií. Je to místo, které měnilo několikrát v průběhu dějin svoje jméno, ale hlavně šlo o jedno z plánovaných center Nových Pardubic. O tom budu mluvit s mojí dnešní průvodkyní, spisovatelkou a autorkou knihy Procházky Pardubicemi Veronikou Skaleckou.
2: Ona už je to dneska právě takové polozapomenuté, spíš zapomenuté názvosloví, protože tady to vzniklo jako centrum takzvaného Nového Města, což byl takový protipol Starého Města, tak těch starých Pardubic, jak je známe. A tím centrem Nového Města se stalo právě nově vybudované náměstí, které při svém otevření neslo název Riegerovo náměstí. A ta cesta ale k tomu dnešnímu názvu vlastně byla taková spletitá, několikrát ještě se ty názvy vystřídaly. Po tom prvním názvu Riegerovo náměstí neslo chvíli název Náměstí krále Jiřího z Poděbrad, pak Trnkovo. Od roku 1918 pak na počest legionářů se jmenovalo Náměstí československých legií. Od roku 1939 pak bylo nakrátko zase Trnkovo a po druhé světové válce se vrátil název Československých legií. No a po roce 1948, respektive od roku 1949, pak dlouhých 40 let, se toto jmenovalo Leninovo náměstí.
1: Ale předpokládám, že v době, kdy tohle bylo Leninovo náměstí, tak tady nebyla ta socha prezidenta osvoboditele TGM, která tady už stojí.
2: Tak tohle není původní. Původně tady stála, nebo byla postavena socha prvního československého prezidenta v roce 1928 o příležitosti desetiletého výročí vzniku republiky. Tehdy za účastky mimo jiné Františka Udržala, tehdy ministra obrany, což byl vlastně rodák tady z východních Čech, z Dolní Rovně. A je takovou zajímavostí, že to byl také tchán Arnošta Košťála, pozdějšího majitele hotelu Veselka, který si vzal právě Jarmilu Udržalovou, později Košťálovou.
1: Takže první socha Tomáše Garrigua Masaryka od 28. října 1928. Co s ní bylo dál?
2: Tak a jen ještě zmíním, že autorem té první sochy byl Otakar Španěl a ta tady stála do roku 1940. Po roce 1940 ta politická situace tady v Československu oslavování Masaryka nepřála, a tak musela socha pryč. Po válce pak chtěli místní pomník obnovit, ale

0: roky, jenže prostě pak přišel srpen 1968 a do té doby se to nestihlo a pak už zase na dalších 20 let bylo Leninovo náměstí.
1: Předpokládám, že ty změny nastaly toho názvu opět po roce 1989.
0: Ano, přesně tak. Tak jako většina ulic, které nesly v tom názvu nějaký politický jako aspekt, tak byly přejmenovány. Tady vlastně hnedka za rohem máme ulici 17. listopadu, která byla původně 7. listopadu, tedy výročí Velké říjnové socialistické revoluce, a byla přejmenována po revoluci na 17. listopadu, aby připomínala tady tu listopadovou revoluci.
1: Takže přidali vlastně jenom jedničku.
0: Ano, přesně tak. Vlastně lidé, co si museli vyměňovat občanské průkazy, tak tam stačilo připsat jenom to číslo 1.

0: Posloucháte Východočeské výlety, ve kterých se procházíme Pardubicemi spolu se spisovatelkou Veronikou Skaleckou. Vracíme se na náměstí Československých legií, kde opět stojí socha prezidenta Masaryka. Nicméně nebylo tomu tak za dob, kdy se jmenovalo Leninovo, ale socha Lenina byla jinde.
1: Bronzová socha Lenina stála na náměstí Republiky, dnešním náměstí Republiky, tehdy náměstí Osvobození. Autorem byl Štěpán Kotrba.
0: U divadla.
1: Ano, u divadla před divadlem. Takový sedící Lenin byl vlastně ještě svědkem třeba pak první návštěvy prezidenta Václava Havla už a až poté tedy zmizel. A taková zajímavost je, že vlastně nikdo pořádně neví, kde se ta socha nachází teď.
0: A co socha Tomáše Garrigua Masaryka tady na náměstí Československých legií, které se už, myslím si, že předtím, než tady znova stanul, skutečně jmenovalo náměstí Československých legií.
1: Ano, ta socha se sem vlastně vrátila až tedy v roce 1997. Je to dílo sochaře Jaroslava Brože.
0: Já bych teď využila toho, že vy jste se vlastně podrobněji zabývala událostmi roku 1968 a těmi následujícími v Pardubicích a hlavně tím, kdo byl hybatelem řady těch změn v dějinách obecně 20. století studentstvem.
1: Já vlastně zmíním svůj oblíbený příběh, který tady vyzdvihuje často, ale pořád si myslím, že ho spousta lidí nezná a přijde mi nesmírně zajímavý. Tak my tady stojíme na náměstí legií vlastně přímo u Univerzity Pardubice, která bývala dřív před revolucí vysokou školou chemicko-technologickou a přesně v tom jednak tady, když přeskočím, tak jako v době listopadových událostí,

0: Pražské listopadové revoluce, tady byli jako ti studenti výraznou nějakou hybnou silou. Ale ještě když se vrátím do toho roku 1968, tak tady studenti využili té příznivé situace, svobodného ovzduší a tak jako na jiných školách založili studentský časopis. Jmenoval se Spiritus, respektive Spiritus Express, který pak na něj navazoval v dalších měsících. A ti studenti byli prostě po těch srpnových událostech za ten studentský časopis souzeni, stanuli před soudem, konkrétně za dvě titulní stránky, na kterých byly takové politické karikatury. A byli skutečně odsouzeni, respektive byli odsouzeni k podmíněným trestům, ale jeden z těch studentů, Josef Dostál, tak v té podmínce s dalšími studenty uspořádal takovou recesistickou akci v hospodě, takové nevinné prostě zpívání politických písniček a ten tedy pak byl, protože byl v podmínce, tak byl odsouzen na půl roku do Valdic na tvrdo tedy.
1: Jak jste vlastně získávala tyhle ty informace a jak to, že předtím to nikdo tak jako nevytáhl? Já vím, že jste se tím zabývala i v rámci své diplomové práce, ale i jste napsala román Vrátit se, který tyhle ty události také popisuje, tak četla jste ten časopis?
0: Ten časopis jsem četla a přemýšlím, kde byl ten prvotní impuls. Myslím, že od jednoho historika Jaroslava Požouta, který vlastně jako první zmapoval tyto události. A on se totiž zabýval studentským hnutím v celém Československu v těch 60. letech. A o těch pardubických studentech tam byla skutečně jenom zmínka, ale on mě na to přivedl. Poradil mi i, že právě ty výtisky časopisu jsou v knihovně Jiřího Gruntoráda v Praze. Pak vlastně, tedy když jsem se o to začala zajímat, tak jsem navštěvovala především tady okresní archiv v Pardubicích.
1: A mluvila jste i s těmi lidmi, kterých se to týkalo?
0: Ano, já jsem využívala právě při tom svém výzkumu moji oblíbenou metodu orální historie, takže já jsem se setkala i s těmi obviněnými studenty, respektive s dvěma z nich a s jedním, který byl šéfredaktor Jan Homoláč a vlastně s tím, který byl tedy opravdu na ten půl rok skončil ve vězení s Josefem Dostálem a uskutečnila jsem s nimi rozhovory.
1: Jak vlastně poznala tady tahleta, jako kdyby dneska bychom to považovali taková nevinná studentská recese?
0: No, podivu, ti, co byli odsouzeni jenom podmínečně, tak mohli dostudovat. Ten Josef Dostál samozřejmě s tím svým rozsudkem toho půlročního vězení, tak byl i vyloučen ze studií. V podstatě celé to studentské hnutí bylo po roce 69 s nástupem nového ministra školství zničeno a až do roku 89 byly novým ministrem zakázané studentské časopisy na vysokých školách a jakýmkoliv nějakým reformním jako snahám už prostě bylo zamezeno.
1: Výlety z Pardubic budou pokračovat i za pár minut.

0: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice a vracíme se k pardubickému náměstí Legií. Tady v okolí není jen bývalá Vysoká škola chemická a dnešní Univerzita Pardubice, ale i další historické budovy škol. Například kousek základní škola Štefánikova na ulici Štefánikova. No a že je to zajímavá budova, mi potvrdí spisovatelka Veronika Skalecká.
1: Je to vlastně jedna z nejstarších škol v Pardubicích. Byla postavená ta budova už v roce 1895 pardubickým architektem a stavitelem Josefem Krudencem jako vlastně druhá novoměstská škola. A v roce 1927 pak byla tato budova zrekonstruovaná pro reálné gymnázium a to zde sídlilo až do roku 1963, kdy se přestěhovalo gymnázium na Spořilov. Ze Spořilova pak ještě zmíním, že v roce 1976 se přestěhovalo do nynějšího svého sídla na ulici Dašická. Tak a když se tedy přestěhovalo na ten Spořilov gymnázium, tak jsem se vrátila základní škola. Byla to nejdřív základní škola slovenského povstání a po roce 1989 se tedy ustálil název základní škola Štefánikova.
0: Vidíme tady na té budově, když jsme pošli tady přímo u vchodu do té školy, tak je tady pamětní deska Jiřímu Pištorovi. A je tam napsáno absolventu pardubického gymnázia, tehdy to tedy bylo ještě gymnázium.
1: Ano, přesně tak, absolventu pardubického gymnázia a oběti komunistického režimu. A desku mu vlastně věnovali jeho spolužáci a město Pardubice.
0: Básník a literát a člověk, který se zasloužil o vznik nějakých literárních časopisů, nebyl jediný, který byl absolventem téhleté školy.
1: Nebyl, vlastně mezi další ty známé absolventy z řad literátů patří Jiří Gruša a Petr Kabeš. Oba vlastně básníci a spisovatelé, jsou to takový asi nejvýznamnější literáti toho 20. století z Pardubic.
0: Takže vlastně se tady rodili básníci na dnešní základní škole Štefánikova.
1: Tak evidentně. Můžeme ještě zmínit takovou zajímavost, když jsem mluvila o tom Arnoštu Košťálovi a trošku jsem tím naťukla to téma odboje v Pardubicích za druhé světové války, tak vlastně tatínkem Jiřího Pištory byl Antonín Pištora, který rovněž pomáhal parašutistům ze skupiny Silver A, pomáhal jim zajistit pracovní knížky a za to byl 2. července 1942 popraven na zámečku a vlastně tento tragický osud Antonína Pištory pak ovlivnil toho jeho syna Jiřího Pištoru.
0: Jiří Pištora spáchal sebevraždu poté, co byl pronásledován komunistickým režimem, takže vlastně obětí dvou totalitních režimů, otec a jeho syn.
1: Přesně tak, v tom je prostě ta tragédie těch režimů, že často poznamenali oba dva, jak ten nacistický, tak ten komunistický jednu rodinu. Je to přesně i v případě rodiny Košťálových, protože tady manželka Arnošta Košťála přežila druhou světovou válku tím, že tady formálně se rozváděli, a tím ji ten Arnošt Košťál majitel Veselky uchránil, ale ona pak tedy byla velmi perzekuovaná tím komunistickým režimem a byla i vězněná za to, že se pokusila s dcerou ilegálně překročit hranice Československa.
0: Mluvili jsme o tom, že tady v okolí náměstí Legií nebo na náměstí Legií jsou i nějaké další zajímavé školy. Když jsme u těch totalitních režimů a u těch obětí, tak tenhle ten typ historie se dotkl také další školy a my teď míříme na druhou stranu od základní školy Štefánikovy. Ta ulice se jmenuje taky Štefánikova.
1: Jo.
0: Výlety z Pardubic budou pokračovat i po písničce.

0: Takže došli jsme k budově, kde sídlí dnes obchodní akademie a jazyková škola. Jsme stále tady ve Štefánikově ulici v Pardubicích a procházíme se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice po městě a zajímavých domech společně se spisovatelkou Veronikou Skaleckou. Obchodní akademie bývala vždycky obchodní akademií.
1: Ano, je to zase vlastně jedna z mála škol a budov, která dosud slouží tomu stejnému účelu jako na svém počátku, kde byla otevřena vlastně jako dvouletá veřejná obchodní škola města Pardubic pro dívky, později i pro chlapce a pak město vlastně zakoupilo tuto budovu a od té doby ta obchodní akademie tady sídlí.
0: My tady ale vidíme ještě něco, co není obvyklé tedy na budově školy a to je židovská hvězda.
1: Ta židovská hvězda, ten památník nebo pamětní deska, kterou tady z tohoto místa nemůžeme přečíst, ale připomíná takovou smutnou historii, kterou vlastně tahle škola zapsala během druhé světové války. V té době probíhaly po celém protektorátu transporty do Terezína a ti židovští obyvatelé se na základě obsílek shromažďovali na určených místech těch větších českých měst. A právě v Pardubice a okolí jako to seřadiště pro ty židovské transporty fungovala právě budova obchodní akademie a bylo to z důvodu blízkosti tehdejšího pardubického nádraží, které už nefunguje tady jako nádraží.
0: Budova tady ale stále zůstala, je to opravdu, když zajdeme takhle za roh, tak je to úplně na dohled.
1: Přesně tak, takže odsud to bylo blízko, takže tady vlastně ti Židé 3 dny a 3 noci čekali, až se vyřídí administrativní záležitosti, nesměli se odsud vzdálit, tady odevzdávali ten veškerý majetek, peníze a směli se vlastně nechat minimum věcí a odsud putovali tedy do Terezína a z těch dvou transportů, které odsud byly vypraveny ve dnech 5. a 9. prosince 1942, z původně nějakých 1258 deportovaných osob jich přežilo, vrátilo se jen 92.
0: Takže za zdmi tedy této budovy se odehrával takhle smutný příběh týkající se tedy jednoho z těch dvou totalitních režimů 20. století. A připomíná to tahle pamětní deska. Procházíme teď ještě Havličkovou ulicí a nově jsou tady položené v dlažbě kameny zmizelých, štolpoštrajny, které připomínají osudy Židů a tady je rodina Singerova, která žila v domě dnešní číslo popisné 1040.
1: Můžeme říct, vidíme vlastně, že třech z nich těch obyvatel, kterým jsou tady věnovány ty 4 štolpoštrajny, jeden je věnován Heleně Singerové, které se podařilo uprchnout do Velké Británie, ale vlastně ty tři, na nich je napsáno, že byli deportováni v roce 1942, takže opravdu oni šli jenom tady za roh do té budovy obchodní akademie a odtamtud byli deportováni do Terezína.
0: A my se vracíme takovou oklikou zpátky na ten dnešní střed natáčení, to znamená náměstí Československých legií a míříme kam?
1: A míříme k někdejšímu bytu učitelky Lidmily Malé.
0: Takže došli jsme do Nerudovy ulice, vlastně hned při vyústění této ulice z náměstí Československých legií. Je dům číslo popisné 1840 a je tady nějaká pamětní deska, tak to bude asi ono.
1: Ano, ta pamětní deska je věnovaná učitelce Lidmile Malé a na té pamětní desce na domě je vlastně chyba, je tam napsáno Ludmila Malá, ale ona se skutečně jmenovala Lidmila s I.
0: A tady připomínka toho, že zahynula v době Heydrichiády 2.7.1942.
1: A to je druhá chyba. Na té desce je datum úmrtí toho 2. července 1942, kdy probíhaly ty popravy na zámečku. Jenže ona zemřela už 20. června 1942, protože ve chvíli, kdy byla zatčena gestapem, tak v nestřiženém okamžiku spolkla jed, který dal Josef Falčík, kterému tedy pomáhala a vlastně zemřela ještě v den svého zatčení.
0: A v procházkách po Pardubicích budeme pokračovat i za chvíli.
2: Now

0: Stále posloucháte východočeské výlety z Pardubic. Se spisovatelkou Veronikou Skaleckou jsme se vrátili na Havlíčkovu ulici, kde pamětní deska připomíná další oběti Heydrichiády.
1: Tady jsme u domu, ve kterém bydleli Josef Janáček a jeho žena Ludmila Janáčková. Ti patřili mezi další významné spolupracovníky skupiny Silver A odbojové. A vlastně Josef Janáček byl učitel na tehdejší měšťanské dívčí škole v Drtiňově v Pardubicích, kde byla učitelkou i Ludmila Malá, a právě Josef Janáček získal Ludmilu Malou, která vlastně bydlela tady za rohem jen pár desítek metrů odsud, pro tu odbojovou činnost. A u ní tady pak mimo jiné bydlel nějaký čas Josef Valčík. No a Josef Janáček, ten se dostal k té odbojové činnosti tak, že byl blízkým přítelem poslance Bohumila Laušmana, který tady v době druhé světové války působil té exilové vládě a těm parašutistům tehdy poskytl ty své nějaké kontakty lidí, na které se tady mohou obrátit. No a Josef Janáček a stejně tak jeho žena Ludmila za to zaplatili tu nejvyšší daň. 2. července 1942 byli spolu s dalšími popraveni na zámečku.
0: No a když stojíme tady u toho domu v Havlíčkově ulici, tak se není možné nevšimnout tady opravdu zajímavých činžovních domů, které jsou na rohu Havlíčkovy ulice a náměstí Československých legií. Řekla bych tak 20. léta, 30. léta 20. století.
1: Ta historie tohle zajímavého domu sahá do těch počátků toho tvoření tady toho náměstí legií, kdy vlastně státní instituce tehdy ve spolupráci s městskou správou připravili několik stavebních projektů pro ubytování svých zaměstnanců. A tak vznikly tyto domy pro poštovní zaměstnance a vojenské gážisty. Byly dokončeny v roce 1925, takže jste typovala správně. Architektem byl Jindřich Freywald a můžeme si povšimnout, že vlastně se inspiroval národním stylem Josefa Gočára a Pavla Janáka. Nejvíc se to projevuje v těch mohutných arkýřích vysazených na konzolách.
0: To mi připomíná automatické mlýny vlastně takhle nahoře.
1: Tak a navíc tady ta obloučková atika vlastně na tom vršku tak odkazuje k pardubické renesanční tradici.
0: A jak vidíme, tak hodně podobné domy jsou vlastně až takhle na konci.
1: Vznikl celý ten blok těch budov, který začíná vlastně na rohu Havlíčkovy ulice a náměstí legií a končí na rohu Štefánikovy ulice a náměstí legií.
0: Když jsme mluvili o těch zajímavých domech, tak kousek odtud, od náměstí legií a zase zpátky v Nerudově ulici je další činžovní dům od významného architekta a my se tam právě teď vydáme. Došli jsme Nerudovou ulicí k domu číslo popisné 1366 a přiznám se, že tady docela často jezdím na kole z nádraží a že jsem si tohoto domu nikdy nějak zvlášť nevšimla. I když vybočuje z řady těch dalších už jenom těmi obklady, těmi kachlemi, kachlíky.
1: Ano, vlastně ty kachlíky jsou takovým docela typickým prvkem architekta Karla Řepy.
0: Vzpomeneme si právě třeba i na to pardubické hlavní nádraží současné.
1: Ano, tak chtěla jsem říct, že s jeho tvorbou vlastně se mohou návštěvníci, co třeba přijíždějí do Pardubic na návštěvu jenom a přijíždějí vlakem, tak se vlastně s jeho tvorbou setkají hned na hlavním nádraží, jehož je spoluautorem. On je autorem celé řady významných staveb v Pardubicích. Je pravda, že tenhle dům obytný patří k méně nápadným stavbám. Jeho historie spadá do 20. let minulého století, kdy vlastně tahle oblast Pardubice velmi jako rychle vyvíjela. V blízkosti byly Prokopovy továrny, Pardubický cukrovár a železniční dráhy a rostly zde administrativní objekty, obytné domy a pozemky v této ulici koupily roku 1927 od města družstvo pro stavbu živnostenských a jiných domů a plánovalo tady vystavět obytné nějaké domy pro své družstevníky. Takže tento dům vznikl jako dům živnostenského družstva a jeho architektem je tedy Karel Řepa a dostavěn byl v roce 1928.
0: No a my jsme mluvili o tom, že Karel Řepa je tedy autorem budovy současného nádraží, ale tam my nepůjdeme, my se půjdeme podívat zase na opačnou stranu, přejdeme to naše dnes oblíbené náměstí Československých legií a ukážeme si další pardubickou stavbu Karla Řepy.

0: Došli jsme na rozhraní ulic Smilova a Bratranců Veverkových a je tady takový výrazný červený dům s věžičkou. Mě tady osobně překvapilo, že autorem návrhu by měl být Karel Řepa. Je to tak?
1: Ano, je to trošku překvapivé v kontextu jeho ostatních staveb v Pardubicích. Asi by každý na první pohled neřekl, že to je dílo Karla Řepy, ale aspoň vidíme to jeho rozpětí stylové, které tady zanechal. On vlastně v této ulici Karel Řepa zanechal velmi výraznou stopu. Josef Otto, zakladatel tiskárny Otto a Růžička, dřívější majitel těchto domů, tak na konci 19. století oslovil právě Řepu, aby ty původní domy přestavěl podle dobových trendů. A Karel Řepa je tak autorem celého pravého bloku domů v ulici Bratranců Veverkových od základní školy až po křižovatku se Smilovou ulicí. Pak tedy ještě ten červený dům, který je přes ulici s těmi červenými věžičkami.
0: Takže vlastně, když teď si přejdeme směrem už k tomu parčíku, tak vlastně vidíme ty domy od Karla Řepy, součást je tedy to bývalé kino.
1: Ano, to bývalé kino, já si myslím, že se většina obyvatel Pardubic dokáže spojit se jménem Karla Řepy. Možná už pak ne každý ví, že právě i ty navazující budovy až po tu křižovatku se Smilovou ulicí jsou také jeho. Právě na té křižovatce se Smilovou ulicí, to už je taková typičtější stavba Karla Řepy, zaujmou určitě ty arkýře, jak se můžeme podívat, jeden ten je široký, pravoúhlý se zdvojenými okny a pak tamhle takový ten válcovitý. A hlavní inspirací vlastně pro návrh tohoto domu byla pro Řepu tvorba jeho slovenského učitele Jožeho Plečníka, kterého máme spojeného především s Pražským hradem, na jehož současné podobě se velmi významně podílel.
0: My se ještě posuneme na takové další stanoviště, popojdeme kolem bývalého kina, dostaneme se tady k tomu parčíku u gotického kostela Pernštejnského svatého Jana Křtitele a tady je taky taková připomínka toho, jak se měnila ta historie vlastně těch Pardubic, památník Bratranců Veverkových.
1: To sousoší Bratranců Veverkových může být takovým symbolem toho, jak se změnilo to prostranství Masarykova náměstí, protože zatímco dneska jsme vlastně většinu té naší procházky strávili na náměstí Legií, které vlastně se od té poloviny 20. století zas až tak moc nezměnilo, tak nedaleké Masarykovo náměstí vlastně tam nezůstal pomalu kámen na kameni. A stála tam například synagoga na místě dnešního domu služeb a přímo před tou synagogou na křižovatce dnešního Masarykova náměstí a ulice Palackého stálo to sousoší Bratranců Veverkových od sochaře Josefa Strachovského. A poté, co byla v roce 1958 synagoga zbourána a budovala se tam tedy ta velká křižovatka a nové stavby, tak to sousoší bylo přestěhováno sem na to současné místo před základní školu Bratranců Veverkových. Mimochodem také tam stála kousek od toho pomníku hotel Veselka, který také, jak víme, byl zbourán v 70. letech. Takže opravdu to prostranství tamnější toho Masarykova náměstí se oproti tomu náměstí Legií změnilo úplně naprosto.
0: A takovou připomínkou toho, co už není a co bylo a jak to tady dřív vypadalo v Pardubicích, končí dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Voda v přehradě Seč stále není vhodná ke koupání, i když ne zcela zakázaně. Stěhovaví ptáci začínají odlétat z území Svitavska na jih. Zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let ve Francii zamítla ústavní rada, porušuje podle ní svobodu slova. A počasí zítřek bude v našem kraji slunečný s teplotami až 35 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. Voda v přehradě Seč stále není vhodná ke koupání, i když není zcela zakázané. Sinic sice ubylo, nicméně voda neodpovídá hygienickým požadavkům. Množství sinic záleží na směru větru. Lidé by se měli vyhýbat místům, kde se hromadí. Na 4. stupni z 5 je voda podle posledních rozborů na všech 3 lokalitách nádrže Hoješín, Semtín a Ústupky. Pardubická nemocnice dnes od 3 odpoledne přesunula urgentní příjem a pohotovost pro dospělé. Pacienti je dočasně najdou v přízemí budovy číslo 1 v prostorách kontrolních ambulancí. Omezení potrvá celý víkend, důvodem je oprava podlah. Stěhovaví ptáci v těchto dnech začínají opouštět naše území a vydávají se do zimovišť. Kvůli oteplování se jejich odlet v některých případech posouvá na dřívější termín. Ze Svitavska už například odlétají rorýsy, říká ornitolog Milan Janoušek.
2: Nejen oni, ale s takovými prvními druhy, které v podstatě se u nás drží velmi krátce, dá se říct od května do srpna a potom už nenávratně mizí. No a samozřejmě už se houfují třeba čápové, když se zhromažďují na předmigračních setkáních a chystají se k odletu z našeho území.
0: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Zákon schválil francouzský parlament na konci července a měl začít platit od 1. září. Byl to první podobný zákaz v Evropě.
3: Podle francouzské ústavní rady je opatření nepřiměřeným zásahem do svobody projevu. Soudci ale zároveň uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Tento zákon byl ale podle nich příliš široký. Mohl se vztahovat i na služby online komunikace, u kterých nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Podle deníku Le Monde byl zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let klíčovou součástí 2. funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona. Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornu jeho přepracováním zákona. Macron chce reformu finalizovat do jara příštího roku, tedy do konce svého mandátu. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Jaká bude sobota v našem kraji? Slunečná a teplá. Čekejte tady jasno nebo skoro jasno. Teploty zítra 32 až 35 stupňů. Teploty po ránu 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vítr povadne slabý proměnlivý. Předpokládáme silnou zátěž teplem. Pozor na to. Tlak slabě až mírně klesne. Večer se měnit nebude. A bio zítra bude na 3, to je vysoká zátěž. A ještě si pověsme, jaký charakter počasí očekáváme v neděli. Vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu a začne přibývat oblačnost. A ještě pondělí zvlněná studená fronta přinese mírné ochlazení a srážky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Sledujeme dění na silnicích Pardubického kraje i teď chvíli po 19. hodině, abychom zjistili, že z Centra dopravních informací nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Hrůza nám napsal a děkuji za ten dotaz, protože taky si člověk není občas jistý a to, pro co je v médiích s češtinou každý den. Zdravím vás a mám dotaz, jak je to v poslední době s často používaným slovem rukojmí. Náš češtinář nás samozřejmě tehdy v 60. letech minulého století velice proháněl ve správném užívání každého slovíčka. Pokud si pamatuju a myslím si, že ještě zatím paměť slouží dobře, tak slovo rukojmí bylo a je podle vzoru stavení a nikdy to nemohlo být jinak. Bohužel v poslední době, a to i v Českém rozhlase nebo v České televizi, slýchám a vidím napsané rukojmích, což podle mě nemůže být správně a na mé hlavě stávají vlasy hrůzou, ačkoliv jich mám tam již poskrovnu, píše pan Hrůza. Pan Hrůza je vtipný a vy ho potěšíte s tím, že ho podpoříte v tom, co napsal?
2: Doufám, že ho potěším, i když ho nepodpořím.
1: To jsem zvědavý, co řeknete.
2: No, ono to slovo rukojmí je vlastně dost extrát. Jednak je to podstatné jméno, které se skloňuje jako přídavná jména. To je jedna zvláštnost. A jednak patří do skupiny těchle mužských životních podstatných jmen, která jsou obou rodá. Takže funguje v ženském i mužském rodě. A navíc v téhle úzké skupině slov úplně vyniká slovo rukojmí, které může mít i střední rod. O tom středním rodu mluví pan posluchač.
1: Takže ta rukojmí, ten rukojmí, to rukojmí.
2: Ano, a to rukojmí je podle vzoru stavení, jak píše pan posluchač.
1: No.
2: A nebo může být v ženském rodě, to pak skloňujeme jako paní, ale může být i v mužském rodě a to je ten případ, který pana posluchače tahá za uši, totiž je to jako typ Jiří, ale protože Jiří se obvykle skloňuje jen v jednotném čísle, tak si můžeme pomoci tím vzorem jarní. A tam máme potom ty koncovky bez rukojmích.
1: Takže když si řekneme, že jsou to muži a chceme použít 7 rukojmích.
2: Je to v pořádku, můžeme si ten rod opravdu vybrat. Zkrátka máme na výběr.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají tzv. Zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit, a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopečanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: jasně,
1: jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
2: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohle to?
2: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohle to. Ale já ti dám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou
2: rýmu. No tak si lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
1: To je blbej fort. No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: opustil. Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor, počítají se léky čistě léky nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A

0: zemí a v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
1: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léků, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete

0: pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
1: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
0: vzájemně,
1: i léky...
0: Vzájemně, když se berou.
1: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
0: Ne, je to individuální.
1: Aha.
0: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
1: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou.
0: Ano.
1: A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
0: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
1: tak
0: co
1: máme
0: vydává.
1: Věřit,
0: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladuje nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost, takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
1: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
0: No, tak
1: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
0: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
1: Ano. Tak
0: to znamená,
1: se
0: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
1: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli, potom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám zapít léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Ústav pro kontrolu,
1: léčiv, pardon, doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo prostě...
0: A taky záleží asi, v jaké množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže. Že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu, když beru jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit. Vrátit
2: do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom mléku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro krv těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně. Tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: Děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď neskomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: Virózu, žaludku, vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla.
3: Dělali mi ten šlahoun, já to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Víte, jako...
0: proto
1: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu. Rózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení?
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, je to na to bezva,
1: ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečné množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu
0: a půl.
1: Ne,
0: říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráty a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin nepradil na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některém to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat. Ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii, tak by se neměla kombinovat s
1: jídlem. Ano, no, no.
2: To je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo ano? volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A... Tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochá, Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptát. Ano. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano.
0: Znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 630 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku.
2: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, Dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
2: Zlatá láska.
9: Dobrý den.
10: Já vás zdravím.
9: Tak vy budete Hana.
10: Na vás určitě, já jsem Hanka.
9: A tady jde Jirka, dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
9: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
10: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
9: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
10: No jo, to je práce mýho syna.
9: Z Kapry.
10: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
11: Společnýma silama. Syn vždycky přiveze od někač, přitáhne inspiraci a...
9: A tuhle přitáh odkud někde? Z Asie? Máte tam i budhu?
11: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
9: A kdy probíhá krmení těch koi kaprů?
10: Každý den.
11: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme, tak...
9: No jo, ty bláho.
11: A ty největší, ty jsou desetiletý.
9: To jsou teda velryby už skoro.
11: No.
9: A to je jenom na okrasu nebo i jako...
11: Na okrasu.
9: Jenom na okrasu, dobře.
11: Pojďte se podívat. No. Puťa, na.
9: Jakou to má příchuť ty granulky? Chutná jste to?
11: Kocourovi chutnají, když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourovi chutnají, jo.
9: Tak prosím vás, milí posluchači, byť to vypadá, že začal Hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
10: Je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
7: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
8: Jiří s účesem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
10: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
11: Ne.
10: Tak to už nevím, člověče.
11: To mi poradila maminka moje. Takový hezký, hedvábnej šátek, takový tohle z toho. No. Tak jsem mi to zabalil. Co? A
10: co
11: Hanička říkala, no, co já budu nějakýmu tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím jakýmu, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A...
9: Láska prochází žaludkem.
11: Tak to je v životě.
10: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
9: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla i na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
10: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková je normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický, no.
11: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
9: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
10: No, to nevím, jak to... Jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátký sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
11: Mě bylo tak líto, to si nemůžu představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu. No. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohleto člověk pamatuje z toho mládí. Jo. Lady Hamiltonová se to jmenoval ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
9: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
10: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku, no. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně, no. Tak byli jsme hodně mladí. Jak řekla, taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
9: Kolik vám bylo?
10: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
9: Kdy přišla první pusa?
11: Po první prodloužení, když byla první prodloužená, ale prvá zase tě domů.
10: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu a já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
11: Šok, to byl šok.
10: Byl to šok.
9: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
11: Zase jako při tom prvním rande, jak zakoplali jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No, a nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh, prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těchto letech.
9: Jirka byl první?
10: Měl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako, prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
9: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
11: Obrovský štěstí jsem prožíval. Že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme od jak živa vždycky všecko spolu, sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako mývá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal dupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
9: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa? A
10: jo, je to příjemný. Jo. Je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
11: Já jsem byl rozumnej, no. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hlavně když jsme jeli spolu. No. Bylo to hezky, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v této době, tak když se vracíme myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem dětí, to všecko tohleto.
8: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
7: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, hlavně už jsme začali plánovat. Byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle z toho, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo, to si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluvení, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že?
4: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, potíří na jedno dáme a tohle stá, říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal na ho, říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to. No, děda a její rodiče byli moc hodný, no. Jako pan táta jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no, tak.
4: Co vám tou hlavou běželo?

0: Ano, Anička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak smířený. Připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, a nebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
1: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. To byla hezky ostříhaný. No a takovou jako, bylo to hezký, těšili jsme se.
0: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
2: To proběhlo doma, před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věřící nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
0: Co z toho obřadu si kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
1: Bylo to hezký, no.
2: Hledajte takovou perličku. Kamarádovi jsme byli na svatbě, jo, se ženil a tohle z toho zved závoj nevěstě, dal jí pusu a zase jí ho dal dolů zpátky.
1: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
2: Dostal jako... jsem malinkatý školení, no.
3: Dopředu.
2: Na který prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
3: Zvládnul to.
1: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... tancovalo se tam.
2: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinká, to 4 muzikanti jsme měli, profiky, no, hezký to bylo, no.
3: Kolik hostů?
2: 80.
1: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
2: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, když jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle to, no, a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Jsme to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Bav do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál, ke stolu a byl oběd, zábava.
1: Bylo to hezký. V té hospodě to vyšlo docela hezky, no. Pak jsme akorát brzo utekli, viď? Jsme se na sebe těšili, svatební noc.
2: Brzo, já nevím, kolik mohlo být, pod večer 9 hodin nebo 8.
1: 10 no. Asi.
0: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
1: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
2: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. Svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
0: A ta svatební noc, jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak... pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tradic a jak jste to prožívali vy?
1: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
2: Byl na svatbě, ještě byl na hostině.
0: Jako nechali vám noc úplně volnou?
1: Jo. Zůstali jsme tam sami, no a... Heď, já nevím, kdy taťka přišel.
2: Až už ho jde, no jistě byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
1: Taky nevím vůbec.
0: Je ta noc... Teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
1: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě ten, jako
2: Radost a štěstí, no. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
0: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
1: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost, když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
0: A ta radost dvakrát větší?
1: A dvakrát větší radost, když, když jsou to ty dva lidi. No.
0: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplní, a nebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
1: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran, takže já jsem taková v něčem tvrdší. Táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je. Ale myslím si, že se jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš, a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
2: Je to o tom chtít, když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu, na ničem jiném manželství není. Protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje nikdy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dechtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je já teda. Hele, ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat. To se nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
4: Zlasu.
3: Taky zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavený.
4: Jo, láska, zlatá svatba, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný.
4: Tak.
3: To se nebude používat.
6: Proč? A co se s tím bude dělat?
4: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
4: No tak to v každém případě.
6: A teď ta druhá věc, tak která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
4: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio. Reklamy.
3: Vem to umět ovládat, asi ne, jo.
6: Ty. Čudlik jako čudlik.
3: Čudlik jako čudlik.
6: Ale lepší příjem.
4: No.
3: To je super. To jsem nečekala nic takového.
4: No, jsem velice překvapený.
6: Jak to máte od Petra z Carmen? Chcete jim něco vyřídit?
3: Že je moc obdivujeme. Já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
4: A jejich
3: dceru, Teresku. To prostě milujeme, prostě ty máme moc rádi.
4: Velmi sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě, prostě obdivujeme je, máme rádi.
3: Máme moc rádi, jsou to fajn lidi.
6: Jako vy.
3: Děkuju.
2: My obdivujeme vás a moc si ceníme vaší otevřenosti.
1: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
2: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
3: No tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli. Protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
6: A to jste věděli dopředu nebo až po?
3: To jsme věděli dopředu, jo. To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce. Jo? No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala. No a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prý praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
4: Je to bojovnice, je vitální dcerka, jo, je to...
3: Dcerka je tvrdý.
4: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů, prostě 180 stupňů.
6: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
3: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že jo, tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
2: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
1: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
2: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
3: Jsem se jako jednou pořádně bála teda, to jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek, pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala, no a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
6: Kdy přišla úleva?
3: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No, já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No, bylo to.
6: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, jo?
3: Tak, a stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
4: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako... praskla jí cysta, měla cystu na vaječníku a praskla jí cysta, respektive v dobrým doktor Dušek ji vyšetřila a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Mě obdala v noci a to šla na záchod, a prostě se mi sesypala, já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no, a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
6: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
4: V tu chvíli, Patriku, jsem si to uvědomil, prostě, když se člověku někdo složí v náručí a to prostě je v limbu, je mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mýho hlediska to tak bylo. No.
6: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
3: Určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
4: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No.
5: má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí, životní, můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, že starý.
6: Má?
3: No, trošku to musím krotit, protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkala, že byl vždycky celý život po těch motorkách, to užil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, koup tátovi motorku, teď celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak mu ji koup. No tak oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
5: Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice pokorný.
6: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
5: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku, jo. Tohle z toho, tady mám štěstí své.
6: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
3: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen. A mám radost, že... Akorát mám strach.
5: Co dodat? Řekla všechno. Chápu jí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po směch. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No, v podstatě já jsem to navrhnul. No.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No, já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No, tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby, se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme, to ujíždíme oba, salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, nějaká, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no. Jako já rád se motám v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád ti pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí jít dolů, jo, ale dříve, když jsem byl mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno, no, mám radost toho, že se usmívá, jak se vyspala, takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne soumat, že chrápu, no, tak se asi na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového. No, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu, zavři oči a to a používám to takhle. No.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči, brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky, to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak, jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. Tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: To taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan.
4: No, to není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme na člunu.
5: Jezdili jsme na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku. Normálně ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně, už jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas já v koleni píchne a takové věci a tohle to, no.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to, chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hruběj, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no. Tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ, jo. A dělat to všechno spolu.
3: A čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No, v dnešní době, když jsem na všechno sama, jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek. A je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když jak jste se ptal, když přijde ráno do kuchyně a vidí to v očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmout, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že si ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 630 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Korice obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Slánské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech, aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: Tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, Na řádný světský soud nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: Aha. No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra

0: tesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis s gotickou frakturou.
1: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
2: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
1: Ano, Dominí, MCCCCLX5, no léta páně, 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
2: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
0: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
2: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
1: O, C, C, no, O, C, C, to by mohlo být... Aha, zkrátka Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
2: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
1: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
2: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
1: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
2: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466. Zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ješkovi spravedlnost boží?
1: Poslyšte? To je docela možné.
0: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
1: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
2: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
1: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
2: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
0: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
1: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ, no ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli, aha, kruh se zavírá a proto on Jiří, no teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
2: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
1: No, tak koukejte se.
0: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
1: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí

0: i vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
1: Ano, ano.
0: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ježek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
1: Nevím.
0: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se, Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
1: Máte na to doklady?
0: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
1: Já jsem to tušil.
0: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
1: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalír, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tíhle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát A nebo se chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan Bonon byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil. A pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takoví starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Ja. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo, můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, Když se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hamby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek a pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady jedlá to. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomendovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel, a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: jde o to, umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: chci způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožijem.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste s klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma Jak jsem se postavil na vlastní nohy? Kdy to bylo a co tomu předcházelo? Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je více jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvaný. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než vlašský ořech nebo tak nějak. A nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat. Ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc a ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství, tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let, takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam viděl snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo. A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště, asi 2 roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lanškrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupním, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopa, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupní, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lanškrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdniny, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu 3x do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, nějaké opíjení, A dal jsem si prostě řízek a takovou tu českou klasiku.
0: Takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel. Kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař číšník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídel u mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
0: Lumíre, ano, já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako číšník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně, ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník. A já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji. A dobrou noc.
1: A hlavně se líbil, no.
0: Líbil, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak jo, taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou. Téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem, tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči a na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebičky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No to mi udělalo největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči a teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem Na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste si dokázat jako, sama sobě, co dokážete?
1: Co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. To je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma Na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donuceni okolnostmi vaši vrstevníci. O tom můžete promluvit už po písničce kapely Elan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání Noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, neřekl bych ani vyslán, ale já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školního roku mi bylo nějakých 14 a něco, když tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na školy a na tohleto.
0: Takže to bylo takže někdy v tam 80. letech.
1: Hej, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 letech jasný, na internát, jasný. Jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, ale to hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, protože tam byly vlastně pokoji pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo. No hejte, no hrozný, jo.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půlroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodnej moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem řídil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil zebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když jí bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahu posedla. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak se říkal, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je vcelku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenka ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, ale já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu. Dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No, asi ne. Takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to rádio mození, ale to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo, já jsem jezdil po montážích a potom mě chytil to řízení, takže jsem vlastně celý život, do dneška jezdím, dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám sám nadavil řeč, jo?
0: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
1: No máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
0: Samozřejmě.
1: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem sjel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně.
0: Jardo, já jsem vděčný...
1: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
0: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí... Nevím sice...
1: Jezdí, výborně.
0: No. A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
1: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já napíšu.
0: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otáleli s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Robert, zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mít nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama ovdověl a to je teď hodně složitý a starám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okohním, peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice. Protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, to je horší jak vaření. No, to je horší, to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klenova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tým asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naslyšenou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte, číslo je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě?
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě nahlasit jí poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte no, potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně. Mám kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct.
1: Se mezi tím jako rozvedli. No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže
0: u vás doma nepanovaly zrovna idylické poměry. Můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu.
0: Vy mě opravdu neslyšíte, že jo?
1: No a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obněkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušný začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kolonně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak, Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to je už 50 synovi. No a dcera tak přes 30. No, no tak jako, že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchší, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se trhl jaksi od rodiny a podobně, že. A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy, tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové. A já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si řekla, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem to říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí a co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, úplně něco jiného, nového. To bylo.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni, všem od srdce to moc přeju, ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc, sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu? Jako ta, která to udělala v roce 1990 taky.
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načal ji Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju. Tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900, nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu? O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 1 hodiny. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako mýho vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na Severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě. No,
1: tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady, a nastěhovala jsem se k manželové mamince. Mm-hmm. A to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky. A teď jsem přišla do dřevěné chalupy, což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku. Mm-hmm. A všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchýní nepohodli a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkal, prosím, že nejezdí, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku. Než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel. No, v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila. Takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, takže nepřišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem natahovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, aby se mi tam neposmívali. Vždycky se mě smáli, prihala i koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským anticem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: O tomu já rozumím, země si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako já jsem to tam brát z gruntu a ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak No, nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už jsme se postavili na vlastní.
0: Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano.
0: No já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: To jsem ještě chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak někdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Obšpohádky, obši babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Naschledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/linka. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/linka a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování, se to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odstěhovala, manžela jsem toho prvního, měl 8 rok starší, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu, do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyň, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Pane Borku, on vzal nůž, já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až. Já, protože jsem nemusela se vdávat, já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.

0: Štefára. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově, a takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit, a to jsme teda spláceli, tak to byl můj začátek. No,
1: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně v Rožínce.
0: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Liši. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka. Takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, ten byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000 a tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
1: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 50-60 lety?
0: Ne, pan Borko, si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
1: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
0: Jo, jo. Takže si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsou taky spokojená. Oni mě podpájí, když jsou sama.
1: No tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bude, když jste nebyla spokojená.
0: Druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
1: No, jako já.
0: Který to nedělá. A dělá se zníka.
1: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
0: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
1: Děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/Lomítko Linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán, posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to bylo jako chlás, cigára, a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: No akorát na potře jsem ho viděl jednou. Ve vojenství. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco a nemohl jsem tam mít v roztrhaných kalotech a botech, jo, prošlapanej. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí, tadyhle důchodkyní, že sklepa se 7 pater nahoru a po 20 dnech jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, já říkám, ten svetr byl do něj zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesl jsem ho domů, oblíknul jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak ho vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás doma opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky? Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Tak jsem se sebral. My jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlači a tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo. Tak tam byla... A tak jsem za sebou třísnul těma dveřma a jak jsem byl asi rozčílený, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu, jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak se tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
0: Tady znamená kde?
1: Ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
0: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
1: Ne, pohodě. Ne?
0: Dobrý.
1: A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený.
0: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
1: No, musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zaplať pámu, že to zase zvedlo zpátky, takže známky zaplať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autovachrýkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být autama, že jo, no, tak jsem šel na autoklempířinu, no a tam jsem se akorát za 2 roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
0: No tak, vy jste na to měl 2 roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
1: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Zkrátka budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocný, zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden, až bobo, až se chytí volantu. Jo, tak ty už seknu ruce prej. No.
0: A čím se živíte tedy? Dnes?
1: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
0: No. Já jsem si říkal, o čem je řeč.
1: Já to nemám rád, tu elektroniku, no. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
0: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
1: Že jo, no já to jo, říkám taky.
0: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
1: Jo, díky.
0: Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a to přeju všem.
0: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Koneckonců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: blízku. Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
1: Já vás taky všechny zdravím i ti nespáče.
0: No zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
1: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárnem, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujeme. A to měme, já se půjdu na jednou hodinu a jenom jít tam na WC, takže...
0: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
1: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem dva té rodiče a můj největšinou slávu už jsou oba dva dám do posledky. Ale byli jako hodně. Maminka tam byla šetrná a prefunitá velice. Ta díky mamince se mě naučila dobře vařit, to nám byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to. To je kousíček od velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila. To byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko. Se dala do Karolinky. Tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té velké.
0: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří ano. třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
1: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si jako byl v tom družstve, bytovém družstvu, tak to bylo dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Po 5 měsících známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává moje rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
0: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se, odstěhovala jste se předpokládám za manželem?
1: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, kde se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky, to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně ubyli manžele, když jsem přišla do Zlína. A děvčata na internátě mě říkali, sakra, už si toho chlapa vem, když se tady táhá takovou dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
0: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
1: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnou. A měli jsme to pár metrů, ale asi ta naše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
0: No, omni a vinci to mohli.
1: Tam manžel ten byt, už ten mě dostal, no takže po třech letech dostali na jižní svahy, jsme dostali 2pokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně, pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
0: No, tak jste měla ulehčený start.
1: Mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
0: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
1: Nejtěžší, nebo manžel byl zaměstnaný, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. To on věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak že jako cukala hlavou, to já jsem věděla, že to je z toho, jako vidíš, to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je vlastně na blázinec. To se směju, ale opravdu to. Takové lidi tam bylo víc.
0: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb. Že jo?
1: Ne, já jsem tam našla kamarádku, s kterou se přátelí do dnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přibíjet klienti. Já jsem se ráno zbudila a už je byla nadělaná. Říká manžel, já jdu do práce, já jsem přibíjela.
0: Byť jsem pracovala celou noc. Jo. Paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Je to dobrý, no.
0: Děkuju.
1: Tak Křemečku, přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
0: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu Na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tady ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě 2 spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to muselo i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduché neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně byste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69. Ano, no, takže to vlastně ještě na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držťkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzni.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních,
0: no na letišti.
1: Našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tady bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dál.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a by měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem jí i psala, že jsem jí vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako, teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se zúročila.
1: Že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství, na manželství.
1: Přesně,
0: na další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám mockrát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma Na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště
1: teď
0: zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Díky. Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesi. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde pracuje?
1: V Ypsilonce.
2: Zda má hodinu?
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Správně, ano.
4: Konec vlády jednoho Lábuse! Konec vlády jednoho Lábuse!
5: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo!
4: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo!
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec vystudoval architekturu, ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letce, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na devítiletce takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vytřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu, spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak se sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vracím u té devítiletce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem, vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Bí! Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna na splní každé vaše přání.
6: Já to nevydržím. To je moje spůsobě.
4: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
7: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Psst. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
5: Takže půjdu, mám jiného přítele.
7: Koho?
5: Dobrou knihu.
8: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
7: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu. Mámo, červená!
5: Táto, zelená!
7: Mámo, flek!
5: Červená!
7: Flek!
5: Zelená!
7: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
4: Ta píše. Ta píše.
7: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
9: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
4: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
9: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
9: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
9: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
1: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
10: Co blbneš, člověče?
11: Je.
12: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
10: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
12: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
1: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi hrát nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný, a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba kluz, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Vy ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou cedulí Jiří Lábus z 10.

0: za svou paní, takže lidi koukali jak blázni, když jsi po ulici a my to budeme, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl, to byla ta ulici, to bylo na ulici směrovaný, ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané, tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
1: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Y můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
2: Tak co, děcka, jak je?
3: Co?
2: Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo, kdy dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře a on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
4: Já mám brýle na dálku.
2: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
5: Já mám taky na dálku.
2: Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Tak říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řekl, udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Dobře, ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
2: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normálu. No, kdyby on teďka měřil, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
2: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
2: No, teď už to bylo tak 140 na... Těch 88, tak nějak, no to.
4: Zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, jo, ano.
2: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
3: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
2: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli. Že jo?
3: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
2: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo,
3: já
2: nebyl.
3: Myslím, jako nebyl
2: ne, ne, ne, ne, nebyl, nebyl.
3: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
2: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
3: Všechny, co užíváš.
2: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
3: Ty bereš všecko preventivně.
2: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná, no.
3: A ty bereš 8 druhů prášku různej?
2: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
3: To byl prášek, který jsi neznal.
2: Ten jsem ještě právě neznal.
3: A chtěl jsi ho zobnout.
2: Chtěl jsem si zobat.
3: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
2: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
3: A zastavilo se to, jo?
2: Jo, mám
3: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
4: No tak vzpomínám to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točil v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku bylo, kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozném fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
5: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
6: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
5: No, a dál?
6: Dál už nic.
5: Tak se na něj šla blbě.
6: Tak sedě na něj sám, když seš tak, mě už to nebaví.
5: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
7: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
8: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
9: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
10: Voloviny.
8: To si teda pište.
10: Kraviny do kravín.
9: Ale nemel furt.
8: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě.
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
11: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
4: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té 100 dole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem jí to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
12: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
13: Odejď, ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
14: To je právě na aerobik, to je z Říma.
12: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikdy lítat nebudu.
15: Ženský, jsme tu pro Italiá, ne pro hostice. To od tále čumáku je celá vesnice.
16: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
17: No jo, no, musíte tam je nahý.
16: Cože, nahý, to to byla zkouška, to se zkoušelo.
17: Ale nahý jsme tam nebyli.
16: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
18: ne. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
16: V gumátách a s vídlem a z vás žádný jítel nebondli.
19: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
18: vzpravě.
16: Dostanete za to prémě, tak odsudek.
19: Ať je
16: nechají.
18: Vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
16: To jsme si to rozuměli teda, tak ole. Gabino, popovaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
19: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
15: Ano, je to prémít, ať se zvykne záda.
16: Co jste se zprázdili, že nás prázdili? Lidi, lidičky, lidičky, pomoc! Lidi, jau, jau, matuško, jau!
20: Nebylo tohle,
21: to tady nebylo.
20: Ticho, lidi. Podívejte, už to začíná.
16: Jste zblázili, nebo co? Jste...
0: otevřete! Česky! Slyšíte?
21: Ještě puste mě! To je nějaký odmyl! To přece v nácviku nebylo!

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce, seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohleto řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co zase práce navíc to bylo, že se celý ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zás?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Tak si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchláči, co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etýdy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před, krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkali, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tohle bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se smějte pro nich hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Tazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No, tak.
6: To.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To jsem byl jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde, no.
5: Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a
6: dál, no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme holé v ruce.
5: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Neruším.
9: No, maličko ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste holt bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
9: Prosím vás, už vypadněte! Já za chvíličku letím do studia!
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Poslyšte,
6: vy byste to mohl vědět. Prý si Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře pozanezený hlas, víte?
9: Tak už budeš říkat!
6: Ale mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, já mám tam zpívání odřu, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuniťánku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V Nezaninu, v Pace, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měška to?
9: Ano! Paní Houdová!
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Holdu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Jo. ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem asi doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat. Že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.